0: Kysáci, posloucháte nás všude po světě a někdy dokonce i v příležitosti, kdy jedete třeba z nějakého výletu nebo z nějaké dovolené nebo z nějaké pracovní cesty, no a přesně to se taky pravděpodobně děje. Petře, nevíme přesně teda, jestli to byla práce nebo jenom výlet nebo dokonce dovolená, to už zůstane zahalené tajemstvím, ale víme, že by se ráda objednala jednu písničku. Tak Peťo, co to bude?
1: Zdravím kysáci, právě se vracíme z výletu z Paříže a cesta je ještě dlouhá, zbývají nám tak 2 hodiny. To bychom prosím chtěli zahrát písničku Paris. Díky moc.
0: Tak z výletu to bylo, no dobře. Já jsem vybral písničku Paris, těch písniček s názvem Paris je víc, tím, že si mi to úplně neupřesnila, tak jsem se rozhodl jít trošičku po intuici a vybral jsem song Paris od skupiny The Chainsmokers, tak věřím, že udělá radost a hlavně přeju šťastnou cestu, hezky dojete domů, ať si můžete brzy užít další výlet do Paříže nebo třeba někam jinam, ale teď už The Chainsmokers.

0: Posloucháte noční jukeboxy na Radio Kiss s Alexem. A já tady mám pro vás připravenou další lasovou zprávu, další jukeboxík, který budeme hrát pro vás, pro kichsáky. No a potom si dáme popůl i nějaký ten telefonátek, takže nezapomeňte telefonní číslo 210 323 323. No a nezapomeňte taky, že aplikace Radio Kiss funguje non-stop, takže můžete posílat hlasovky, já ve volné chvíli to tady všechno kontroluju a vybírám, co bychom si mohli pustit. A samozřejmě ty hlasovky taky pouštím do éteru a přesně to taky udělám teďka se Šnekem, protože ten má pro vás připravenou písničku, respektive požadavek na písničku.
1: Hezké ráno, Ali, tobě do studia i všem kysáku.
0: I tobě, Šneku.
1: Když budeš taky hodný, zahraj prosím od Pokáče Mám doma kočku. Mm-hmm. Bylo by to pro tebe do studia, pro Petrse, pro Šreka, pro dětka, Romčovi do taxíku, pro Koťu, pro Bábinu, pro Jendu do Havlíčkového Brodu, pro kamínačku Martinu, pro Peťuli, pro Bábinu a taky pro všechny kysáky a co by happy. Díky, Šnek.
0: Tak jo, Šneku, jdeme na to. Pokáč je připraven, má doma kočku. Věřím, že ty taky. Tak si to pojďme poslechnout.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

0: Taylor Swift nebo třeba Robin Schulz a nebo třeba Kiss Message. To jsou všechno songy, které jsme pro vás hráli. Kiss Message konkrétně jsme hráli pro Patrika, který se dovolal sem ke mně do studia. No a moc mě prosil, abychom zahráli tady tu pecku pro všechny kysáky, kteří dneska v noci musí točit tou kulatou lopatou, jak on sám říká. No a já věřím, že nejenom pro naše řidiče, ale pro všechny ostatní kysáky, kteří znají naše písničky a hlavně naše tady ty předělávky z rubriky Lepší než originál, které já osobně mám moc rád. Samozřejmě srovnávat, jestli to je lepší nebo horší, to je spíš taková hra, ale myslím si, že je krásný, že vůbec ta rubrika vznikla, protože díky ní vznikl i tady ten legendární song. No a my pokračujeme dál, čeká nás teďka další jukebox, tentokrát od Toma z Rumburka.
1: Ahoj Alexi, mohl bys si zahrát klasickou devadesátku, a to Tribal Dance od Stu Unlimited, a bylo by to všem, co právě poslouchají, pro dobrou náladu. Díky moc, Tom z Rumburku.
0: Tak to jdeme na to, Two Unlimited Tribal Dance právě teď na Radio Kiss.

0: Je tady už třetí hodina noční a noční jukeboxy s Alexem jedou dál, ještě tři hodinky před námi.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy, hraje nám tady Bee Gees, ale já tady už teď nejsem sám, protože tady tu písničku jsem vybral, aby jsme rozhoupali taky mého volajícího, který se po dlouhý době dovolal sem k nám do studia, a to je Emil. Emile, slyšíme se, čau, čau.
1: Ahoj Alexi, slyšíme se, krásné včasné ráno ti přeju.
0: Krásné ráno přeji i tobě, je pravda, že mnozí kysáci už teďka vstávají, ti, co mají hezky od rána směnu, takže vy, co teda vstáváte, tak krásné ráno vám přeji, vy, co jdete spát, tak dobrou noc, ale Emile, ty vypadáš, no, že jsi plný energie, tak, tak tebe teda vítám.
1: No, já jsem začal asi tak před hodinkou, no.
0: Před hodinkou, tak to už seš, i protaženej možná.
1: jo, už jedno kafe je za.
0: No. Už jedno kafe tam je, no tak výborně.
1: Jo.
0: Hele, tak další, co ti může dobře zafungovat, je ta písnička. My jsme s tebou vybrali, že by to měla být Miley Cyrus a její song Flowers. No a ty mi teďka pověz, ano, komu to pošleme.
1: Tak dali bychom to všem řidičům, ať se šťastlivě vrátí domů.
0: Mm-hmm.
1: Zahráli bychom to hasičům do Pardubic.
0: Mm-hmm.
1: Zahráli bychom to všem jednotkám, ať mají klidnou noc. A hlavně pro tebe a pro Patrika.
0: Dobře, super. A pro Patrika myslíš ten, který...
1: co ti volal před chvíli.
0: Ten,
1: ano,
0: co mi volal.
1: Přede mnou,
0: jasně. Hele, Patrik mi dokonce poslal hlasovku, kterou myslím, že později ještě pustím. Takže můžete si takhle tam zájem vyměnit pár písniček, chlapi.
1: Já ti moc krát děkuju.
0: Super. Tak jo, jdeme na to. Miley Cyrus, tobě děkuju za zavolání. Šťastnou cestu a budu se těšit zase příště. Měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju moc krát, ahoj.

0: Krásnou noc přeji, nebo dobré ráno, tady Radio Kiss, kdo pak se nám dovolal?
1: No to je Fofr, ahoj Patriku, nebo Alexi, teda Patriku. Já teď jsem poslouchal, že tam Patrikovi nechávají hrát, ten co se dovolal před
0: tykoličkou. No, to byl Emil a Patrik.
1: To byl Emil, ano.
0: A ty jsi?
1: A já jsem Carlos, čau.
0: A ty jsi Carlos, čau Carlosi, ahoj. Tak gratuluji ti, že jsi hezky dovolal. Tak co budeme hrát tobě, to mě zajímá.
1: No, já mám takový, ty, co se dneska teďko hrajou, takový ty nový, no ale úplně nevím ty názvy, to aha, nevadí, aha. Tak já bych si nechal zahrát Watermana od Olafa Pasovského. To mě bude stačit.
0: Waterman od Olava Basovsky, no jasně, máme.
1: No, to není nejnovější, ale furt je to takový pěkný.
0: Furt je to pěkný, no tak jo, hele, mám to tady připravený, no a máš někoho, komu konkrétně bys to chtěl poslat, nebo jen tak pro sebe, pro radost?
1: No tak dneska teda se hlavně sobě, protože mám dneska narozeniny, takže dneska hlavně sobě a...
0: No ježišmarja.
1: A pak všem ostatním.
0: No tak to je krásný. Tak já ti ještě zaspívám jenom hodně štěstí, zdraví, milí Carlosi, hodně štěstí, zdraví a je to.
1: jo, děkuju moc.
0: Tak si užij oslavy, hele, písnička tam poletí. Tak si, tak si to dej hezky volume doprava a pořádně si to užij, když už máš ten svůj den, jo?
1: Jasně, dobře.
0: Tak jo, měj se krásně, jo. Ahoj.
1: Taky, zatím ahoj.

Poslucháte Radio Kiss, noční jukeboxy s Alexem a přátelé, musím vám říct, že poslední dobou celkem začínám vnímat to, že opravdu spousta těch lidí si odvyká na takovou tu běžnou příjemnou komunikaci, to znamená, že když někoho pozdravíte a chcete si s ním normálně pokecat, prohodit pár slov, tak dřív to bylo běžný, že jo? Dřív prostě jste mohli někde v autobuse, na lavičce, někde v parku někoho oslovit a člověku to vůbec nepřišlo divný a naopak byl rád a mohli jste něco probrat. Dneska už spousta lidí jsou takový z toho jako nervózní a vlastně jako nejsou na to zvyklí, mnohem radši sáhnou po telefonu a napíšou si tu zprávu nebo nedej bože zavolají, když to už dneska je taky vlastně trošičku zahranou nějakého komfortu. No a o to víc mě vlastně těší, že vznikají různý projekty, které tady tu lidskou komunikaci podporujou. A jeden z takových projektů právě vznikl v Británii, kde se objevila obyčejná dřevěná lavička, na který je přišpendleno, že na této lavičce vždycky sedí člověk, který je otevřen k nějakému rozhovoru. Takže když tam na té lavičce vidíte někoho sedět, tak stačí, abyste si k němu přisedli a můžete prohodit pár slov. Samozřejmě je to něco, co velmi rádi využívají seniori, kteří ve velké míře žijí, teda bohužel, osamocení od určitého věku, nebo je to celkem teda vysoké procento, takže pro ně prostě mít možnost si s někým také popovídat je naprosto úžasný a mě hrozně těší, že ten projekt se rozšířil do vícero měst a začíná to být jako terno a možná, že i jednou budeme mít takovou lavičku u nás tady v Česku, když něco podobného tady máme. No a já to celý říkám z toho důvodu, že já osobně jsem strašně rád, že se mnou celou noc tady komunikujete, protože ačkoliv je to teda skrz telefon nebo skrz hlasovky, tak já úplně cítím tu živou komunikaci a dokonce reagujete i jeden na druhýho, protože třeba Pavla tady napsala: ahojky, když má ten Carlos ty narozeniny, doufám, že Carlos teďka poslouchá, zahrajte mu ještě jednu pecku, třeba z 90. a všechno nej, Carlosovi přeje Pája ze Zbyšova, ahoj. No tak Carlosi, tak samozřejmě, když Pája napsala, tak to musíme splnit a připravil jsem si tady pro tebe Saturday Night od Squeezer, takže ještě jednou, happy birthday.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Posloucháte Noční jukeboxy na Radio Kiss, no a my jsme tady měli takovou, takovou přestřelku vzkazů. Začalo to Emilem, respektive ne, začalo to Patrikem, který se dovolal. Já jsem mu pouštěl písničku Kiss Message. A on se teda dovolal mimo éter, potom volal Emil, že někde jede za Patrikem, potom volal Carlos, potom Carlos měl narosky, my jsme mu hráli, no prostě spoustu zajímavého, ale chtěl bych se vrátit zpátky k Patrikovi, protože Patrik volal mimo éter, ale potom mi poslal ještě hlasovku a myslím si, že by stalo za to si poslechnout, jaký song by si přál ještě pro svého tatínka možná, protože oni jedou ve dvou, v autě cestujou po Evropě, tak si pojďme poslechnout, co hezkého nám Patrik vymyslel.
2: Dobré ráno, Alexi. Můžu tě poprosit, zahraš tam písničku Svaz českých bohémů? Bo je to pro tebe do studia a pro všechny kysáky. Ať každý dojede do svého cíle v pořádku. Bo je to taky pro mýho tátu, s kterým jedeme, tak ať nám ta cesta rychle utíká. Díky moc, ahoj Patrik.
1: Tak Patriku, moc děkuju za krásný tip, tuhle písničku mají kysáci rádi a já taky. A ještě bych ji chtěl poslat Vláďovi z Lamboru, který se dovolal taky mimo éter, ale bohužel nám spadl ten hovor, vypadla nám linka, my jsme zrovna vybírali písničku. On říkal, že by chtěl hrozně zahrát něco pro všechny Spartany a Spartanky. Tak jestli tady takový máme, tak si připravte vaše repráky, protože tahle písnička hraje taky pro vás. Svaz českých bohémů pro všechny kysáky, pro všechny bohémy právě teď na Radio Kiss.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastaví

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Kysáci, 10 minut před čtvrtou hodinou raní se nám to tady trošku strhlo na oslavy narozenin a konkrétně teda se bavíme o narozeninách Carlose, protože ten nám volal a říkal, že dneska slaví a nechal si zahrát písničku pro sebe. No a vás to, kysáci, nenechalo chladnými. Vy jste mu poslali další písničku, no a Carlos tam na to reaguje.
2: No, ahoj Alexi, tady ještě jednou Carlos. Tak prosím tě, chtěl bych poděkovat tý Pavle ze Zbíšova, to je docela náhoda, bydlel jsem ne úplně tak blízko, ale v Močovicích u Čáslavy a pak v Bílým Podolí, takže jako nebyl jsem o tam tady daleko. Taky děkuju a čau.
1: Carlos, ještě budeš děkovat Danovi.
3: Ahoj, ahoj, zdravím Radio Kiss. No já bych se teda taky rád připojil k narozeninám toho Carlose, jeho oslavičce, tak chci mu takhle zahrát Criss Cross Amsterdam song. No a Carlosi, pokud slyšíš, tak hlavně štěstí, zdraví, dobrý lidi kolem sebe, blbci, ať se ti všichni vyhýbají, no a ať se šťastný a veselý. Ahoj, Dan mířící do Lince, čau čau.
1: Dane, děkujeme ti za krásná slova. Všechno, co jsi řekl, tak pod to se můžu úplně snadno podepsat, protože to je přesně to, co bych přál každému hodnému člověku. No a teď, co se týče teda té písničky, Criss Cross Amsterdam, vybral jsem song Early in the Morning, protože máme co? Máme Early in the Morning, máme hodně brzo ráno, takže se to tematicky ještě navíc hodně krásně hodí. Carlosi, naposledy asi, nebo uvidíme, jestli se někdo ještě neozve, všechno nejlepší k narozeninám. Criss Cross.

0: Kysáci, je tady čtvrtá hodina noční, jukeboxy nám pokračujou a tentokrát 24/7, let's go!
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy. Máme 8 minutek po 4. hodině raní, už se nám to pomalu jistě překlápí k 5. hodině, no a pak už bude 6. raní trojka tady nastoupená, tady to tady roztočí a budete mít možnost vyhrát 7000 v 7 hodin, když zavoláte. A nejen to, ale to všechno bude za 2 hodiny, když to my teďka v tenhle okamžik, který máme takovou party pro Carlose. Já už jsem o toho chtěl jít teda pryč, přiznám se, protože těch vzkazů tady od vás je obrovské množství, ale jak jsem to začal poslouchat, tak jsem si uvědomil, že očividně je Carlos hrozně jako populární, že jo, většina z vás dokonce možná i zná, protože mám tady další zprávu pro Carlose, tentokrát od Viliho, tak Vili, povídej.
1: Ahoj Alexi, to, že já bych chtěl taky popřát Carlosovi. Carlosu, ty bejku, všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka. A co ti daří, ať jsi spokojený, ať ti všecko vyjde a nějakou pěknou písničku ti pošlu. Tak Alexi, něco vyber, nějakou pořádnou pecku. Díky, ahoj.
0: Tak Vili, a hlavně teda Carlosi. Kamaráde, já tady mám ještě jeden vzkaz od Pavly, ale ten ti přečtu trošku později. A teď už bych teda rád dal slovo a taky možnost vybrat jukebox někomu jinému. No a není jim nikdo jiný než... Opět Carlos, ale jiný, tenhle ten neslaví narozeniny, ale má velmi dobrý tip na song, který si myslím, že se bude líbit všem Carlosům, ale hlavně všem kesákům.
2: Krásné ráno všem, hele, mám takovej dotaz, šlo by zahrát nějaký hodně starý depešáky, když už ten Carlos má ty narozeniny, já jsem taky Carlos, takže mu přeju všechno nejlepší, ale já narozeniny nemám, hele, díky, čau čau.
0: Tak jo, tak Carlosi, tak nesmutní, hele, já myslím, že brzy budeš mít taky narozeniny a až budeš mít narozeniny, tak ti zase ten druhý Carlos pustí nějakou písničku, no hele, nějak to vymyslíme, ale teďka Depešáci, stará pecka, legendární, myslím, že není třeba představovat Personal Jesus.

0: Kiss. Krásné dobré ráno nebo krásnou dobrou noc, tady Radio Kiss, kdo pak se nám dovolal?
1: Dobré ráno, Alexi, tady Krli.
0: A čau Krli, ahoj, zdravím tě, tak dlouho jsme se neslyšeli, už je to nějaký pátek, viď? No ale, rád tě slyším, kamaráde, ty máš vždycky dobrý nějaký, dobrý jako výběry písniček, takže už teď se těším, co to bude dneska.
1: Ale, musíme najít DJ Power.
0: DJ Power, jo? No tak jdeme na to. Mám tady, mám v jednu jedinou písničku od něj, tak sválně si trefíš.
1: Ví něco, se mi zdá.
0: DJ Power a je to Historias de Amor, co tady mám, je to ono? A
1: nebo,
0: jo, může být. A nebo je tady jakoby The Power, ale to je DJ, to je něco jiného, to je The Power písnička, ale DJ Power tady má tady tu, může být, jo?
1: Jasně.
0: No tak jo, tak já ji tam za chvilku pošlu, jenom mi zatím ještě řekni, komu ji posíláme.
1: Jako vždycky pro kluky z Bentony Trans, nožní letku pro tebe, tak pro kluky Tomáše a Jirky, který napadali po mých počerníků.
0: No
1: a
0: tak.
1: A pro všechny noční psovi.
0: Perfektní, Karoli. Tak jo, tak já ti moc děkuju, písnička tam letí, DJ Power, doufám, že budeš mít taky dost power dneska ještě na tu noc.
1: Ojojo, neboj.
0: Tak jo, měj se krásně, zase někdy příště, ahoj.
1: Čau.

Karlosi, ty jsi nám tady udělal teda paseku, čověče. Já jsem ti slíbil, že ještě přečtu jednu zprávu od Páji, protože ta mi tady poslala ještě jeden zkaz pro tebe. A moc by si přála, aby jsme ti zahráli do třetice písničku. Nicméně tu písničku, kterou navrhuje, úplně zahrát nemůžu, protože my máme v playlistu potom později. Ale pozor, pojďme se soustředit na to, co pak píše dál, jo? Karlose, mám na mysli toho, co má narozeniny, jo? Tak Pája píše, že Pája je ze Zbíšova u Brna a že moc děkuje a že nás má ráda jako Radio Kiss a že tady z toho děláme takovou seznamku. No, Karlosi, čověče. No hele, napiš prostě, já vás již tak propojím. Vypadá to, že dneska mám jinou funkci, než jenom jako DJ tady na, na Radio Kiss. No, ale aby vám to seznamování šlo ještě lépe, kysáci, a to můžete být kdokoliv, jo? Nemusíme se držet tady Karlose a Páji, protože samozřejmě noc už sice není tak mladá, už se nám překlápí do rána, ale ještě stále se můžete s někým hezky seznámit, někomu napsat možná na dobrou noc, nebo možná na dobré ráno. No a co, jako nás čas neomezuje vůbec, protože my můžeme psát i v noci, můžeme psát i přes den, ale stoprocentně, když to uděláte, tak je tady taková jako šance, že se taky zamilujete. A proto mám pro vás připravenou písničku od Labuš Falling in Love. Takže pojďme si užít malinko těch růžových obláčků. Baby.

0: Krásné ráno přeju, tady Radio Kiss. Kdo pak se nám dovolal tentokrát?
1: Tentokrát jsem dovolal Jarda z Hrabarcova u Sokolova.
0: Ahoj Jardo, krásný Ahoj. Ráno ti přeji. Tak prosím tě, řekni mi kamaráde, co hezkýho ti pustím za písničku.
1: Co mi pustíš, něco z 90. Nechám to na tobě.
0: Dobře, a pro koho to bude?
1: Bude to pro tebe, no a pro všechny vaše kolegy na Radio Kiss. Zátaní z Čechy, až se nám daří na mě.
0: Dobře, děkujeme ti.
1: No a tobě tu zbytek toho vysílání ti přeju krásný, hezkou noc.
0: Tak to si moc hodný, Jardo, děkuju. Tobě taky přeju krásnou noc a nějakou 90 tam hnedka pustím. Měj se zatím krásně, ahoj.
1: Ahoj, čau.
2: Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Balteku Free a odleďte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta.
1: Do Egypta.
0: Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive.
1: All Inclusive.
0: Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
2: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Kysáci, posloucháte noční jukeboxy. No a trošku se nám tady rozjela taková seznamka. Jo, Carlos slaví narozeniny. Zvolal si tady o písničku, to jsme mu splnili, pak jsme zjistili, že má Carlos spousta kamarádů, kteří mu ještě popřáli. Ozvala se Pája. No a já tady mám teďka vzkaz od Carlose. A chtěl bych jenom dopředu říct, že tahle seznamka, která vznikla naprosto spontánně, a není zaměřená pouze na milostné vztahy, ale taky i na přátelské, což je potřeba zdůraznit. Nicméně, Carlos, si povídej.
1: Ahoj, Alexi, tak tady ještě jednou Carlos do třetice. Tak děkuju Pavle teda za všechno, ale bohužel seznamovat, jako mohli bychom být přátelé, ale nic víc, jsem šťastně ženatý, takže jí děkuju moc. A jo, to, že je ze Zbíšova u Brna, no tak to je jasný, jo, tak ten název jenom jeden, že jo, v České republice je jiných takových víc, takže jo.
0: Tak jo, tak Carlos to uvedl na pravou míru, ale Pájo, nezoufej, protože je tady Ondra.
2: Ahoj, tady Ondra, zdravím Páju ze Zbíšova, já jsem ze zastávky, takže to máme k sobě kousek a už teda peláším do práce, takže zahraj něco i pro ty, kteří teď musí makat a už nemůžou spát. Díky.
0: Tak Ondro, zahraju i pro tebe a taky pro Karolínu, protože ta taky už teďka vstává a chtěla by něco, co jí pořádně nakopne. Viď, Karolíno?
3: Ahojky, zdravím tě v těchto časných ranních hodinách. Myslíš, že bys nám mohl zahrát všem, kdo vstávají, protože si myslím, že jsme šampioni. Stand up for the champion. Děkuju moc, ať ti to utíká.
0: Kysáci, jste totální šampioni, pokud teďka vstáváte. Klobouček před vámi, no a samozřejmě písničku posílám, no a ať už se budete seznamovat přátelsky nebo romanticky, to už nechám na vás, tak nezapomeňte, že vždycky u toho buďte happy.

0: Posloucháte Radio Kiss? Noční jukeboxy s Alexem. Já se vždycky zaseknu u těch nočních, když je prostě po pátý, protože pro mě už je to jasný ráno, ale prostě jsou to jukeboxy, což znamená, že vy máte možnost si určit, co budeme hrát tady u nás na Radio Kiss. No a je to velmi jednoduché, diktovat si můžete buď to pomocí telefonního čísla, kdy mi zavoláte přímo do studia, je to 210-323-323. To když vytočíte, tak je velká šance, že se vám to může povíst, no a nebo třeba využijete aplikaci Radio Kiss, skrz kterou mi můžete poslat hlasovou zprávu, a nebo třeba i nějaký ten textík. No a já bych rád teďka dal prostor Teresce, protože ta by si ráda objednala písničku pro sebe.
1: Ahoj, prosím tě, zahraj nám na noční pro mou kolegyni Elišku, pro Romču a pro moji dceru Elišku, která spinká, že ji moc miluju. Poprosím o Michaela Jacksona. Děkuju, ahoj, Tereza.
0: Tak jo, jdeme na to. Michael Jackson a song They Don't Care About Us.

0: Jukeboxy Rádia Kiss nám pokračují dál, ještě posledních 45 minutek tady pro vás budu já, Alex, hrát různé písničky na přání a i nějaké další písničky, co tady máme připravené už v playlistu, nicméně můžu vám už teď slíbit, že to všechno bude velice, velice energické a příjemné a věřím, že vám to pomůže hezky vstát z postýlky a dobře se naladit na dnešní den, případně vám to taky může pomoci se dopravit krásně do té postýlky a trošku si tu noc prodloužit, protože je mi jasný, že po té noční to mnozí z vás, a já nejsem výjimka, budeme to všichni potřebovat. Nicméně, my jsme tady rozjeli oslavu narozenin pro Carlose, to už jsme uzavřeli. Pak jsme teda rozjeli paralelně, nebo vlastně na to z toho hezky vyplynulo. Vyplynulo. Tak, no, jak vidíte, hezky nám to plyne. Vyplynula nám tady z toho taková seznamka. No a tu bych teďka chtěl taky uzavřít, protože už přece jen, už nám ta noc opravdu končí a už se dostáváme do jiného režimu. No a pomůže mi s tím tady Filip, který mi k tomu napsal a poslal teda respektive krásnou hlasovku.
1: Čau Alexi, čau ty kysáci, ty jako krásnou seznamku jsi tam rozjel a když jsme od toho, mohl bys tam zahrát pro ty všechny, kteří ještě hledají Dancing in the Moonlight a ti, co už nehledají, třeba jako já, tak si vzpomeňte na své drahé polovičky a až s něma budete, tak se s něma trochu zadrhte.
0: Až s nima budete, tak se s nima trochu zavrte. A já ještě přidám tady Filipovi k té zprávě, že, jak se říká, kdo hledá, ten najde. Dancing in the Moonlight.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Kids Shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

Jediná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, graduje nám to, je vidět a taky slyšet, že čím dál tím víc z vás zrovna vstává a o to víc potřebujete energii, o to víc potřebujete nabít a dostat pořádně do svých žil tu nejlepší možnou muziku, která vám dodá energii na celý den. No a Lukáš to moc dobře ví, takže má pro vás velmi, velmi dobrý jukebox.
2: Ahoj Alexi, myslíš, že by si mohl zahrát něco od Timmy Trumpeta? Bylo by to pro všechny, kdo nemůžou spát, jako já, ty a samozřejmě kamionáci a záchranné složky, všichni prostě. Díky.
1: Tak pokud nemůžete spát a naopak taky pokud musíte vstávat, tak se připravte, protože tahle písnička, to je pořádná jízda. Timmy Trumpet a jeho song Safe and Sound na Radio Kiss.

0: Krásné ráno přeji, tady Radio Kiss a noční jukeboxy, respektive ranní jukeboxy s Alexem. Kdo pak se dovolal?
1: Dobrý den, já bych poprosil Ecuador písničku.
0: Dobře.
1: A chtěl bych ještě poprosit pozdravit všechny ze Zdejšova, protože já pocházím z Plavenic, rozvážím noviny. Tak bych chtěl všechny pozdravit okolo nás z Čáslavy.
0: Dobře, dobře. A ještě jsem přeslechl vaše jméno na začátku. Vy jste?
1: Bolek.
0: Tak zdravíme
1: Bolek.
0: Tedy. Výborně.
1: A no, děkuju moc krát, děkuju.
0: Nemáte za co, ať máte krásný den a písnička letí do éteru. Díky, naschle.
1: Taky, naschle. Dámy tu mano!

0: Kysáci, jsme úplně na konci našich dnešních jukeboxů a já vám musím poděkovat z celého srdce, protože musím říct, že opravdu dnešní noc byla za mě naprosto luxusní, já jsem si ji moc užil, protože vy jste byli celou dobu se mnou a tím pádem mě to hrozně rychle uteklo, měli jste skvělý tipy na písničky a věřím, že ty písničky jsme si užili úplně všichni vy, kysáci, co posloucháte, co nás posloucháte v noci, přes den i ráno. No a já bych to celé chtěl uzavřít tady hlasovou zprávou od Luboše, protože Luboš, tak ten panečku nasadil laťku hodně vysoko, protože vy, co mě posloucháte pravidelně, nebo co jste mě slyšeli posledně, když jsem vysílal takhle v noci, tak my jsme tady měli takovou rubriku. Teď si nejsem jistý, jestli to byl minulý týden nebo dva týdny zpátky. My jsme začali vymýšlet básničky, rýmovačky a těma jsme objednávali písničky. No a vypadá to, že Luboš se připravil, protože to, co teďka tady vystřihl do mikrofonu svého telefonu a to, co nám tady poslal, tak to je za mě opravdu umělecké dílo. No a ta písnička, co ještě v tom je, tak to je jako taková třešnička na dort. No, dost bylo mých slov, pojďme si poslechnout Luboše.
1: Alexi, ty bombardiáku, ty náš chlape na přání, díky tobě máme songy, co jinde nejsou k dostání. Noc se krátí, den se blíží, ty pecky jsou potřeba. Bez songů se totiž těžko vydělává na chleba, tak tam bombuj třeba těsta a jeho hit Traffic. A netrefím se hřebíkem, abych se na pile nefik. Tak už konec usínání, už se blíží ranko, hurá domů, dáme kafe a ti mladší daj granko. Díky moc, měj se úžasně, čau Luboš.
0: Čau Luboši a čau kysáci, dobré ráno všem.

0: potichu na něj mluvte, je tady už 6 hodin.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. To se ti nepovedlo, Romane, na něj teda potichu mluvit.
0: Jak jinak bys to
2: Protože chtěla? Si ho překvapil, když si před chvílí vzal sluchátka a najednou se mu tam ozvala ta hlasitá hudba, on tady chudák úplně nadskočil.
1: No, já jsem měl všechno přednahraný, já jsem třeba jako 5 hodin spal tady.
3: Jo, to by bylo dobrý.
1: Viď? Ne, to nejde. Ježiši. A to by nešlo, mě by tady mrzelo, protože kysáci celou noc mě tady podporujou, mají skvělou energii a já si to díky nim užívám taky, takže...
0: To je dobře.
2: A co dneska, něco zajímavého?
1: No ale měli jsme tady takovou seznamečku.
3: Ale, ano. Ty se seznamoval.
1: Já ne, ale kysáci Aha. mezi sebou, protože, hele, měli jsme tady Carlose, který slavil narozeniny a nechal si zahrát písničku a očividně Carlos je známá firma, protože mu začali posílat další zprávy, že mu teda přeju všechno lepší k narozeninám. Potom začali prostě holka tam jedna pája napsala, že teda jako Carlosovi přeje všechno nejlepší a že teda posílá písničku a že tam někde jako bydlí. Na to Carlos reagoval, že aha, tak to bydlíš někde, kde já jsem bydlel předtím. Wow. Načež ona teda jako by trošku přiostřila a pak si Carlos uvědomil, já on to samozřejmě věděl, že má manželku a že říká, hele, kamarádit můžeme, ale nic víc.
0: Počkej, rozvedený jsou, nebo ještě ne?
1: Ne.
0: Kdo?
1: Ne.
0: Carlos?
2: To ti jdou hodinky napřed.
3: Jo, vemola.
1: Počkej, ty máš na mysli toho.
2: Jo, počkej, ty myslíš tohle. A jo, Carlos, známá firma.
3: No právě, no,
2: teď má novou přítelkyni.
0: Tak to jo.
1: No. A prodává auta, prej, jsem slyšel.
0: Ježiš, akci. Hele, ty tu prý máš pro nás nějakou hlasovku.
1: Mám tady jednu hlasovku, krásnou, která přišla od Kateřiny. A já tak nějak tuším, že Kateřina jede sem k nám, protože my jí budeme dneska plnit přání.
4: Krásné ráno, Alexi. Tak já se Staničkem už jsme na cestě za vámi do Prahy. Drago už jede a my se na vás strašně moc těšíme, tak prosím, zapni mi tam písničku Kiss Love Message. Děkuju, ahoj.
3: No jasně, to je naše Katka.
2: No,
3: to jede na podpis auta.
1: No. Jo. Já jsem čekal na vás, já jsem mi to schválně nezapínal, abychom to udělali společně, protože potom se budeme i podepisovat společně,
0: no,
1: že jo?
0: Jasně.
2: No, ano,
1: tak to
2: ano.
1: Uděláme jako takovej rituál.
0: Dneska bude tady u nás, přijede do rádia, takže to bude naše vlastně ranní výzva, aby jsme jí splnili její přání. Opravdu netradiční, že chce nechat námi moderátory podepsat své auto.
3: Včera jsem koupil asi 6 fix permanentních, takže to snad bude držet.
1: No tak to jsem zvědavej, no.
0: Tam máš jenom jeden pokus, jednu šanci.
3: Já vím.
2: Jo.
0: To bude velká zodpovědnost.
2: Hlavně je to úplně něco jiného, když vezmeš fixu a něco pomaluješ, třeba omylem stůl a říkáš si, pane bože, ať to jde smejt. A teď si říkáš, pane bože, ať to vydrží.
1: Jak velký má být ten podpis? Je to jako, že...
3: To Katka nespecifikovala, já jsem jí to říkal. Co když se ti někdo podepíše přes celou haupnu? A ona, no to vůbec nevadí.
0: No, takže tak to, klidně.
1: Takže můžu.
3: Můžeš.
2: Kam by si se tam, chtěl podepsat?
1: Já bych se podepsal...
3: Na zadek.
1: Hele, na výfuk, když tak už.
0: Tak to se na to těším, no. Teda. Samozřejmě, že to budeme natáčet, jo, takže video z toho bude kysáci, ale dobře.
1: No, ale, tak jsem si teda vymyslel challenge.
0: Alexův výfuk.
1: Pojďme na ten kiss message.
0: Dáme si ho hned po zprávách. Ahoj.
5: Nejoblíbenější hity Juboxu Rádia Kiss.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: My si Bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný

0: 10 dopoledne. Těším se na vás.
1: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS. Radio KISS. Počasí.
2: Středa přinese oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ale postupně se bude vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
2: V Česku je aktuálně k dispozici zhruba 540 tisíc dávek vakcín proti chřipce. V průběhu října a začátkem listopadu má dorazit dalších 400 tisíc. To je podle ministerstva zdravotnictví více než loni. Zájem o očkování proti chřipce je přitom dlouhodobě nízký, a to i mezi zdravotníky. Ze soukromého muzea v Issoire ve střední Francii byla ukradena unikátní bronzová obálka knihy Apokalypsa, kterou vytvořil slavný surrealista Salvador Dalí. Mimořádně cenná schránka váží zhruba 150 kilogramů, celé dílo potom 210 kilo. Zatím není jasné, jak se pachatelé do muzea vloupali, ani jak z něj dílo dostali pryč. A teď zpátky domů.
3: Řidiči projíždějící Libercem by měli zpozornět. Liberecký tunel na silnici první třídy číslo 35 čeká od pátku pravidelná údržba, která změní vedení dopravy. Jednotlivé části tunelu se budou postupně uzavírat a provoz bude sveden do protisměrného tubusu. V obou směrech zůstane jeden jízdní pruh.
2: Sport. Čeští fotbalisté do 21 let zakončili kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy porážkou 0-2 v Portugalsku.

0: Lvi vyhráli skupinu B s náskokem 7 bodů. Lvíčata měla už před zápasem jistotu druhého místa a účasti v baráži. To byly první dnešní zprávy a jdeme na ranní kys.
1: A hned na startu jdeme tedy popohnat toho drakouše.
2: Jdeme ho popohnat.
3: Tak popoženeme.
1: Červeňáku, jedem!
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: To bylo speciální přání pro naší Katku, která teď se synkem jedou za námi do rádia Kiss. Kolikže to kilometrů, Patriku?
1: Já myslím, že 280-290 kilometrů.
0: To je cesta.
2: To je něco, ale těšíme se na to, protože Katka v rámci ranní výzvy jede sem za námi, aby si nechala podepsat svoje červené auto od všech moderátorů Rádia Kiss.
0: To bylo její přání a my tady už zrovna teď s Patrikem, s Míšou dáváme dohromady další, protože vy jste nám naposílali co stovky, tisíce e-mailů a každý týden chceme splnit nějaké větší přání. A teda jako musím říct, že to, co máme v plánu, ale nemůžeme o tom teď mluvit, jo, protože to bude překvapení. To jsou věci.
2: No, kysáci se rozjeli. Já mám z toho radost, protože nás přesně baví ty výzvy, které jsou různorodý, které nejsou takový typický, kdy opravdu my si musíme dát nějaký úkol a říct si, zvládneme to?
1: Dneska to začne, příští týden si myslím, že je taky skvělý, že se mají kysáci rozhodně na co těšit.
0: To jo, takže díky za tu trpělivost, jo. Je jasný, že se bohužel na všechny nedostane.
2: Ano.
0: Některá přání jsou absolutně nereálná, to jo, jako že jste si chtěli vzít Míšu za ženu a tak dále.
1: Nebo úplně nový auto.
0: No, když co víš, viď, třeba, ale ještě co to nějak vymyslím, čo?
1: Přece bys pro kysáky udělala všechno.
2: No to počkej, to mi nejdřív pošli fotky.
0: Je, tak na fotce záleží, to by záleží jenom na vzhledu, jo?
2: No já podle očí poznám, víš?
0: Jo, tak jo,
2: jestli ten člověk jako se mnou souzní, jestli tam je ta jiskra.
0: Podle očí a podle pusy, protože kys, že jo? Jak bude líbat, viď?
2: Chtěl bych
1: chtěl líbat,
0: všude tam, kam budeš.
1: Dotyky tvý.
0: Tak se uklidníme.

0: předem rovnou.
1: Tato výzva se zamítá.
0: O co jde?
2: Já bych si přál, prosím, zabékat v O2 aréně. Děkuji.
0: Hele, od békání a pokusů zpěvu jsme tam my. To nám neber.

0: nejlepší od 90. let. Radio Kiss, 6 hodin, 16 minut, ještě hodně brzy. Bavili jsme se tady o ranní výzvě, o těch přání, které pro vás plníme, jak jsme si dělali srandu z toho, že by si Míšu někdo chtěl vzít za ženu, tak si říkala, že by si potřebovala nejprve fotku, aby si podle očí mohla poznat, co to je za povahu.
1: Ano, ano.
0: David napsal, kam má Míše poslat fotky? Co? Davide, to znamená, napiš na michaela.dinhova@kiss.cz. Udělej to rovnou a jakmile fotku pošleš, Míša naživo odhadne tvůj charakter do eteru Rádia Kiss.
1: Počkej, já neodhaduju charakter. Já hledám v očích jenom tu jiskru, víš. Takže... Ne, že si ji tam přidáš přes nějakou umělou inteligenci.
2: Takže pokud jste někdo elektrikář, taky posílejte fotky.
0: Ale jo, přes AI vlastně dneska už můžeš cokoliv. Honza píše, ahoj kysáci, víte, co byste pro mě mohli udělat? Přijet do Harachova na firmu AVE a dát si kávu s naším šéfem. Je to skvělý člověk, má vás moc rád, takže bychom s ním strávili chvilku. To je taky hezký.
1: To je pěkný.
0: A navíc Honzo, abych zabil dvě mouchy jednou ranou.
2: Jak to?
0: No, starý mixer doma furt, ještě želící prkno a potřebuji to vyhodit, víš?
2: Takhle.
0: No AVE je to, ne? To jsou ty
2: odpady.
0: Odpady je tak, jo. Že tam sběr a tohle.
1: No tak si to dohodni, Romane.
0: Tak si to pojdem, dohodni.
2: Rovnou pojdem. Na třídičku s náma.
0: To musím s váma, ale to bychom měli přijet všichni, že jo?
1: Co máš doma, potřebuješ něco vyhodit?
2: Zatím mám všechno v
0: pohodě. Chudák, my se s náma chtěli vidět, my ho nejdřív zahrneme bordelem, odpadem, bordelem a pak až si dáme kávu, jo. Ale díky, to jsou přesně ty věci, které potřebujeme a taky si je dáváme do toho našeho šuplíku, do e-mailu rano@kiss.cz.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Na dálnici D8 je nehoda na 81. kilometru ve směru na Drážďany. Ve směru na Prahu je na této dálnici nehoda na 5,5. kilometru.
2: Bouralo se taky na dálnici D6 na 35. kilometru ve směru na Karlovy Vary a v Havířově řeší hned dvě nehody, a to v Okružní a v Orlovské ulici.

0: Počasí.
1: Středa přinese oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ale postupně se bude vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Zdražování v Česku zrychluje. Meziročně rostly v září spotřebitelské ceny o 2,5%. Více stojí hlavně pohonné hmoty. Zářijová cena nafty atakovala hranici 50 korun za litr. Ten přitom stál před rokem zhruba 33 korun. Dlouhodobě rostou také náklady na bydlení. Kromě energií jde i o nájmy. Rychle zdražují také nemovitosti, byty, domy i pozemky. Naopak potraviny v září stále ještě zlevňovaly a to pomohlo inflaci zpomalit. Španělská vláda schválila dva dekrety s opatřeními na řešení bytové krize. Podobné návrhy minulý týden odmítl parlament a to přimělo premiéra Pedra Sancheze vypsat předčasné volby na 29. listopadu. Nová opatření mimo jiné prodlužují ochranu zranitelných nájemníků před vystěhováním do roku 2030 a regulují některé formy nájemního bydlení.
0: Sport.
1: Hokejisté Plzně zvítězili i v pátém utkání Ligy mistrů poté, co zdolali Skellefteå 4-2. V souboji dosud 100% týmů prohrávali 0-2, nakonec ale udrželi první příčku v tabulce soutěže. Třetí výhru za sebou si připsal Liberec. V prodloužení zdolal obhájce trofeje Frelundu 3-2 a posílil naděje na postup. Za námi jsou zprávy a pokračuje ranní Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: tady ten song dobře probral, tak tu pro vás máme ještě něco.
1: Ranní shot.
2: Dnešní ranní shot věnujeme Trends Party, která dneska večer začne.
0: DJka Foxy J to bude dneska hostem. Hostem Trends Party, která začíná v kolik? V 10 hodin. Pojedeme live, pojede se dneska i na YouTube, protože je to výroční díl. Oh. Tyjo, my jsme se dostali už na 50, co?
2: 60.
0: 60. 50 bylo minulé.
2: Ano,
0: jsme
2: slavili
0: 60.
3: To
0: no je
3: dílu.
0: To je wow. Teda. Takže pokud budete večer ponocovat a máte rádi Trends, rozhodně byste měli poslouchat. A pokud nevíte, co to je Trends, tak vám jednu takovou ukázku pouštíme právě teď.
4: Bennicky, Guardian Angel společně ještě s Dimensionem. Našel jsem to nedávno a strašně mě to baví.
0: Co tam říkal všechno? Co to bylo za lidi?

0: Show.
1: Ranní show.
0: To se povedlo. Takže Trance Party dneska 7. října od 10 hodin i živě na YouTube. Můžete s ním počítat. A jinak, co nám nese 7. říjen?
2: Dneska je Mezinárodní den chůze a jízdy na kole do školy. To znamená, děti dneska pěšky, anebo jeďte s rodičema na kole.
3: Další den, co se dneska slaví, a to se mi líbí, den kávy s policistou. Takže pokud vás dneska zastaví páni policisté, dejte jim kafe.
0: Proč ne s policistkou?
4: Taky může být.
2: Může být. Pak je taky Národní den vnitřní krásy. Jak si představujete vnitřní krásu?
0: Klid. Pochopení. Humor.
2: Ano, to je hezký.
0: No, nevím, co dál.
2: A pak je Národní den vany.
4: Já.
3: Tu bych chtěl domů.
4: Já taky.
2: Vy máte doma sprcháč, víte,
4: Romane? Kdekoliv bydlíme, všude jenom sprchovej kout.
3: A taky potom, když si vybíráš ty penziony, koukáš, jestli tam je vana.
4: Ano.
3: Že jo?
0: A pak přijdeš konečně do té koupelny. To tě zajímá víc než ložnice. Jdeš do té koupelny a tam ta vana pro Liliputa normálně. Vždycky říkám, jak se tam mám jako naskládat.
2: To se mi v životě nestalo.
3: To je divný.
0: Tobě stačí umyvadlo, Míšo. Kiss. Radio Kiss.

0: Právě tento týden můžete na KISu vyhrát dovolenou z cestovní kanceláří Blue Style. No, z toho není nadšený jeden jediný člověk. Kdo? Náš staniční hlas Zdenda Skřivánek.
1: Jak to?
0: Už mu hrabe.
1: Jak to?
0: Zdenda nahrával upoutávku na soutěž příštího týdne. Jo, to tady budeme soutěžit s čokoládovnou Janek.
1: Ano.
0: A teď pochopíte, co se Zdendou děje. Museli jsme to trošku i upravit. Poslechněte si, když Zdenda nahrával ve studiu promo.
2: A čertovský adventní kancelář.
3: Já jsem tu.
2: A čertovský adventní kancelář.
3: Typu pěkou kancelář.
0: Kalendář.
1: Kalendář.
0: Ale on říká kancelář. Adventní kancelář je skvělej. Tak tady je ta správná kancelář.
2: Zbalte kufry a odleťte s KISem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta.
4: Do Egypta.
2: Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive.
4: All Inclusive.
2: Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web KIS.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia KIS a užijte si Egypt ještě letos.
5: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
6: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: taky oslavencům dnešního dne přejeme jen to nejlepší. Viděli jste ty dva fešáky, jak si popřáli vzájemně na sociálních sítích? Nejstarší chlapi na světě. Brazilci, jednomu je 114 let, druhému 113. Tak vzali takhle jako fotky vzájemně, vyfotili se s tím, že jeden tomu druhému přejí jen to nejlepší.
1: To je pěkný.
0: To je věk, co?
1: 114.
0: Ano. A říkala jsem si, čekej, to jsou jako nejstarší lidé na světě. Vždyť není přece možný, že by nejstarší nebyla žena. Ženy nás přežijí, že jo, všechny. No a tak jsem to dohledal, čověče. Nejstarší osobou na světě je žena a je to Britka, jí 117 let.
2: 117?
0: Teď je v srpnu oslavila nedávno zrovna. 117. narozeniny.
1: Tě, to by si v 50 ani neřekla, že to bude.
2: To jsem přesně chtěla říct, že ty lidi neví, kolik se dožijí a teď si řeknou, no tyjo, tak 90 dobrý věk, pak 95 dobrý, 100.
3: Jo. Taky dobrý, stop a 110, ale dobrý, a už ti to začne docházet, to je nějaký divný.
0: Neuvěřitelný.
1: Wow. Všechno nejlepší.
2: By mě zajímalo ten jejich recept, víš, jako na tu dlouhověkost.
0: To by se zdivila, pak ti řeknu, hele, panáka si dám každý den.
2: Jo, to je přesně ono.
0: Hulím cigára od rána do večera. Ne, tak to jako si můžeme říct na rovinu, tam jdeš neštěstí naproti, že jo? Ale jsou lidi, kteří se nějak moc nehlídají a jsou zdraví a žijou dlouho.
1: Je to na každým, je to jiný.
0: Je to, každý to má nějak, no. Jedeme dál, za dopravou, za chvilku na ní mrknem a bude soutěž 7-7.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Na dálnici D8 už to vypadá dobře. Na 81. kilometru ve směru na Německo, kde byla vážná dopravní nehoda, už by to tady mělo být bez omezení, ale opačný směr.
2: Dálnice D8, směr Praha, odbočka na Kralupy nad Vltavou, brzdí se do stojící kolony Bachanato. Dodatek k D8, na 6. kilometru se to zjíždí do jedného pruhu, je tam zřejmě bouračka osobního auta.
3: Děkujeme za info. Na Opavsku na silnici 11 u Velkých Hraltic řeší vážnou nehodu a dál se bouralo v Praze na Plzeňské ulici.

0: profi by to chtělo. Esthetic Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Esthetic Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Esthetic Profi nově na českém trhu. Více na www.estheticprofi.cz.
1: Co je korfbal?
2: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
1: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
2: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
1: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zretel. Korfbal 2026.cz.
3: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Radio Kiss. Počasí.
7: Středa přinese oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ale postupně se bude vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Vláda podle vicepremiéra Karla Havlíčka nebude slučovat Ministerstvo pro místní rozvoj s rezortem průmyslu a obchodu. Druhý zmíněný úřad se ale přejmenuje na Ministerstvo hospodářství. To kritizuje opozice, podle které kabinet upouští od slibu, který měl přinést úspory. Ve Francii pokračoval další den blokád škol a demonstrací, do kterých se v úterý v mnoha městech zapojily také odbory. Demonstranti a odborové organizace požadovali, aby vláda řešila situaci, kdy školy trpí nedostatkem personálu a jsou údajně ve zchátralém stavu. Premiér oznámil, že střední školy zruší do pátku část vyučování a tento čas věnují demokratické debatě se studenty. A teď zpátky domů.
8: Po měsíci si mohou řidiči oddychnout. Oprava úseku dálnice D11 mezi 55. a 62. kilometrem u Chlumce nad Cidlinou je u konce a místo je průjezdné bez omezení. Práce vyšly na celkem 125 milionů korun. Nadále pokračují práce mezi Savskou a Poděbrady.
7: Sport. Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým tak nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou. A jdeme házet kostkou, připravena je teď soutěž 7-7.
9: 7-7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun.
10: 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž
1: 7 v 7.
2: Dobrý den, milí posluchači, je tu soutěž 7 v 7. A budeme soutěžit s naší posluchačkou Jitkou, kterou se obávám, někteří posluchači nebudou mít rádi.
3: Proč?
2: Protože to prý prvně v životě zkusila zavolat, no a rovnou jí to vyšlo. Jo!
3: Tak to ať radši neříká veřejně.
2: Dobře, bude to jenom mezi náma.
3: Bude to jenom mezi náma.
2: Jitko, dobré ráno.
4: Dobré ráno, já vás zdravím do studia, dobré ráno.
2: My tebe, počkej, opravdu je to tak, že jako dlouho posloucháš Kistojo, ale dneska si poprvé zkusila zavolat.
4: Ano. A to jsem dokonce, ani to číslo jsem si prostě nepamatovala, takže jsem to jako nemohla ani zkoušet. A já jak řídím, tak na to většinou nemám čas, ale teď jsem to slyšela, jak jsem to zkusila. A
2: no,
4: tam,
2: no, ty tomu přidáváš teda, i tě musím říct.
4: Neuvěřitelný, ale hrozně soucítím s těma lidma, který prostě se nedovolali nikdy, jo.
2: To je dobře, že jsi aspoň takhle pozdravila.
4: Já si zkoušet nebudu.
2: No jasně. Kostka je připravená, tak doufejme, že budeš mít dvojnásobné štěstí, že teď padne co dobře. Nejvíc, bude to na Míše.
3: Nechte toho, super, ta zodpovědnost je na mě, jo.
4: Držím palce.
3: Jo, já si je taky držím. Tobě je držím. Tak jo.
4: Děkuju moc.
3: Už se mi tam objevilo číslo.
4: Ano.
3: Jíťo, ty jsi říkala, že jsi se dovolala úplně poprvý.
4: Ano.
3: Ani jsi nepamatovala číslo.
4: Mm-mm.
3: Tebe opravdu posluchači nebudou mít rádi.
2: Ne, jo.
4: Ajajaj.
2: Jo?
3: Na hrací kostce totiž padla šestka! Vyhráváš 7 000!
4: Děkuju, děkuju vám moc krát. Děkuju.
2: Tak to je náhoda.
3: To si děláš
4: srandu.
3: Jíťo, ty si běž ještě dneska někam vsadit nebo něco, ty seš normálně dneska dítě štěstěny.
4: No asi jo, děkuju moc.
2: Na co se ti budou peníze hodit, co tě jako první napadá?
4: No, to se ani neptejte, protože teď řešíme nějaký problémy se synem, ale já myslím, že si to s ním nakonec i užiju, takže bude to v pohodě.
2: Ok, snad, budeme ti to přát, ať to dobře dopadne.
4: Jo,
2: Jitko, no tak hele, ty holko šťastná, ty jo, to je neuvěřitelný, dovolá se jako, na poprvý vezme si 7 000 a se odejde.
5: Na shledanou.
3: Zase někdy.
2: Tak to všechno zvládni doma, pozdravuj a dobře, brzy peníze
4: děkuju.
2: K tobě dostaneme taky. Ahoj.
4: Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Oslavili jsme to. Binec je tady zase všude po celém studiu díky konfetám.
3: To jsem ráda, dlouho jsem ten binec neviděla.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Míšo. Uklid je potřeba to, jo? My tě potřebujeme hlavně v éteru.
1: Jo, už jsem tady.
0: To je dobře. Pojď si něco poslechnout.
1: Dobře.
0: Patrik se hezky vyspal.
2: Jo.
1: Fakt?
2: Jo. Krásně. Já vám musím říct, já měl tak nádherný sen. Rychlej, stručnej, nádherný a úplně jsem se rozzářil ve snu. Pak jsem se teda probudil, ale musím vám říct, to by se líbilo snad úplně každému.
1: Je to prezentovatelný v éteru.
2: Je to naprosto prezentovatelný.
0: Tak, co jsi vyhrál?
2: Žádná prasárna to není, Míšo. Nic jsem nevyhrál, vlastně vyhrál. Představte si sen, jedete v autě, krásná benzínka.
0: Aha.
2: A to... na stojanu cena 23,90 za naftu. Opravdu tohle se mi zdálo a já říkám, já ale musím jet, já teď nemůžu natankovat, co když to zítra bude jiný.
0: To je dobrý.
1: 23,90.
0: Zrovna to tučtu. Maximální ceny nafty klesnou, u benzínu se naopak zvýší.
1: Ne.
3: Jen to zvyšte pořádně, nám to nevadí.
2: 60 korun.
3: Jo, 90.
0: Stovku dejte. To je strašný. Hned potom další nadpis. Hypotéky zdražují už 7. měsíc v řadě. 6% už to nějak zaokrouhleně skoro bude, no. To je něco.
1: Nemají nějaký třeba maximální dobu... třeba zdražování a pak musí snížit,
0: Ježiši.
1: Že to by bylo...
2: Kachna,
0: kachnu, to jsem měla říkat
1: no,
0: nahlas.
1: No, takhle se vymýšlej kachny, akorát ne féteru.
0: Že se nesmí zdražovat více, jak třeba jeden
1: jo,
0: rok v kuse.
1: Jo.
0: To je dobrý.
2: A pokud rok zdražuješ, tak potom zase musíš minimálně měsíc snižovat.
0: Rok snižovat.
1: Dva roky.

0: Já to věděl, že to bude jednou otočeno proti nám. Včera si tady prankovala našeho posluchače na přání jeho přítelkyně.
1: Ano.
0: A ty si ho chtěla dostat do vysílání, nabízela mu 5 000 korun na hodinu.
1: Já jsem mu musela takzvaně mazat med kolem pusy, aby prostě se mu polichotila.
0: Pak 10 000 korun, nakonec nad 100 000 za směnu.
1: Ale to za celý vysílání.
0: Jo, za
1: ano,
0: celý.
1: Ne, to, za, ne
2: to
1: za
2: je teda
1: hodinu.
2: Málo, no.
0: A teď
2: pravda.
0: Se podívej, my se tady děláme srandu z toho, že klidně ať si ten benzín zdražujou, jak chtějí nebo nechtějí, jo. A tohle je reakce.
3: Jasně, Romane, 100 za benzín. OK. To se vám to tam přihazuje, když máte 5 000 na hodinu, ty brďo. Tak super.
0: To není ale pravda. Pojďte to určit na pravou míru.
1: Já jsem si schválně hledala zaměstnání, která mají 5 000 korun na hodinu.
0: Tak pozor.
1: Chcete to vědět?
0: No jasně.
1: Takže špičkový IT specialisté a konzultanti.
0: To bych neuměl, no, být ajťák.
1: Ty mají kolem 2000 až 4000 korun za hodinu. Specializovaní právníci a medici. Samozřejmě špičkoví advokáti a tak dále.
0: No, doktoři a zaslouženě, no, no, ježiš, no. No jo.
1: A nebo potom manažerští kouči, experti třeba na různý technologie a tak dále, můžou si účtovat třeba 5 000 za hodinu.
0: Tak proto je teď každý kouč mi přijde.
1: Jo, takhle.
0: Jo, ale nepřijde vám to,
2: je
0: že
2: to
0: poslední dobou snad každý, jo. Kdo má... Ne, úplně, samozřejmě, ale obrazně řečeno. Spoustu kamarádů, co teď dělá? Já jsem kouč. No,
1: a já jsem myslela, že to dělají, protože chtějí ostatním pomáhat.
0: Oni chtějí jenom jako vydělat.
1: Oni chtějí vydělat 5 000 na hodinu.
0: No, kdo by nechtěl, ale... Takže Jardo, jo? Slyšel, kde si můžeš vydělat až 5 000 korun na hodinu.
2: Míšo, nepotřebuješ nějakého kouče třeba na budík?
1: Ty by si mi dělal kouče na budík?
2: Jo.
1: To bych potřebovala.
2: Zabůra, ale... klidně.
0: Ty si nevyděláš, Patriku.

0: Želej ve středu ráno se bouralo.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: D6, 35. a půl kilometru ve směru na Prahu. Nehoda. Na D7 taky, na 12. kilometru ve směru na Chomutov. Nákladák by tady měl být v příkopu.
2: Vážnou nehodu vyšetřují v Hovorčovicích u Prahy na hlavní ulici a dál se bouralo na Karvinsku na silnici 59 u Orlové.
3: Na ulici Plzeňská v Praze směr Smíchov je nehoda.
0: Díky za info.

0: Hitové tipy.
1: Absolutní srdce rváč je novej seriál Apple TV s názvem Pohřešovaná. Jen si představte tu hrůzu. Vrátíte se domů ze skvělého mejdanu a doma najdete otevřený okno, kterým někdo unesl vaši tříletou dceru. A přestože její táta je Polda, Maggie nenajdou. Po příšerných 11 letech beznaděje se v lese najde po sesuvech půdy kostra malé holčičky a vedle ní v sáčku složené pyžamko malé Max. Bacha, není to krimi. Je to příběh, při kterým vám bude běhat mráz po zádech, budete zadržovat slzy a nebudete se moct odtrhnout. To vám garantuju. Kysu doporučuje Katka Čepelíková.
0: Nejoblíbenější hity Juboxu Rádia Kiss.

0: který je ten tvůj.
1: A který je ten tvůj.
0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Jukebox Rádia Kiss.
0: Už dnes večer.
2: Od 6 hodin.
0: Rádio Kiss. Počasí.
3: Středa přinese oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ale postupně se bude vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Majitelé některých bytů si od příští topné sezóny za teplo připlatí. Asociace bytové tepelné solidarity se dohodla, že domácnosti, které mají sousedy nad sebou, pod sebou i po obou stranách, budou přispívat obyvatelům krajních bytů. Díky okolním domácnostem totiž mají přirozeně nižší náklady na vytápění. Výše příspěvku se má odvíjet od velikosti bytu a počtu vytápěných sousedních stěn. Američanka, která minulý týden po nezdařené popravě smrtící injekcí ve státě Tennessee skončila v nemocnici, je při vědomí a komunikuje. Uvedli to její právníci. 50-letá žena byla odsouzena k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky spáchanou v 18 letech.
0: Sport.
3: Basketbalisté Pardubic při své premiéře v Lize mistrů prohráli na palubovce Reggiani 65-82. Úřadující český vicemistr se v dalším kole skupiny E utká ve středu 20. října doma s Malagou. Za námi jsou nejnovější zprávy, hezké ráno.
4: Yeah! Cítíš to, Patriku?
5: Jo, je to ve vzduchu.
4: Ve vzduchu je problém. Velký problém.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss.
1: Kiss.
0: Radio Kiss.

0: krásné ráno z Kisu. Jedno upozornění na červené Ferrari, které právě teď jede do rádia Kis.
1: Ferrari, jo.
2: Počkej, my se budeme podepisovat na Ferrari.
1: Bylo to nějaký červený, ne?
3: To bylo to červená Kia, myslím.
4: Tvoje přání naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
0: Abyste pochopili, o co jde, Katka měla jedno krásný přání.
5: Ahoj, ranní trojko, prosím, prosím, já bych sem strašně moc se chtěla se svým 10letým synem podívat na jeden den za váma do studia. Nemusíme mluvit nic, jenom vás chceme vidět. A při té příležitosti by jsem chtěla podepsat na památku svoje malinkaté červené autíčko. Moc prosím.
0: Malinkatý červený autíčko, jo.
3: Těšíme se na tebe, Katko, moc.
0: To moc. To kdyby mluvilo to autíčko, to by řeklo.
6: Já jsem malej, ale šikovný.
0: No chudák autíčko, odkud je to jede teda, Katka?
3: Jede z Bruntálu až do Prahy, co jsem koukal na navigaci, nějakých 290 kilometrů.
0: Teda.
2: A my víme, díky Alexovi z nočních juboxů, že Katka už vyrazila.
0: Katka už je dávno na cestě se svým synkem, tak vás zdravíme, těšíme se na vás, jsme na vás připraveni. Černé fixy tady jsou.
2: Ano. Mm-hmm.
0: Akorát bychom potřebovali, ještě se by se nenašel nějaký jiný posluchač, ano, který by nám půjčil auto taky, aby jsme si na nečisto vyzkoušeli, jak to bude vypadat, ty podpisy.
3: Jen tak na zkoušku.
2: Tak to, ne, takhle ne, to škrtnu.
0: Ty to by bylo. To
3: nemáš zmizík.
0: Jinak Katka je opravdu skvělá ženská, protože Katko, to ti udělá radost. Podívej se, jaká hlasovka sem do Kisu přišla.
7: Ahojte všichni kizáci, tady Simča, chtěla bych vám moc poděkovat za Kačku, které jste umožnili, aby si mohla vaše podpisy dát na vaše autíčko. Je úplně šílený kysák a úplně nejlepší šéfová, jaká může být. Zdravíme všichni novináři, moc jí to přejeme a pozdravujeme do Prahy. Papa, Simča.
2: Ty jo, počkej, zdravíme všichni novináři.
0: Oni, já si myslím, že roznáší noviny, Katka. Víš?
2: Počkej, ne, ne, ne, oni jsou určitě v nějaký redakci. A my pak budeme mít článek o tom, že jsme podepsali
0: jo,
2: auto.
0: Jo, takže jsem jeden novinář.
2: Jo,
0: Katko, doufám, že nebudu vární, hele.
3: Udělali to ošklivě a blbě.
0: A to nám vlastně Katka řekne, protože já si myslím, že tady možná třeba mezi 9. a 10. už bude.
3: No jestli vyrazila takhle brzo, tak určitě.
0: Ať vás na mikrofon pozdraví taky.

0: Co vás zaujalo na netu?
1: Turecký odsouzenec se 8 let vyhýbal nástupu do vězení tím, že se vydával za svou sestru.
2: Jak to dělal?
1: Normálně, on se prostě líčil jako ženská a dokonce se spekuluje o tom, jestli si náhodou nenechal změnit pohlaví, ale i tak si musí trest odpykat v mužské věznici.
3: Já to úplně vidím, když tam přijde. Ty budeš mamka.
0: Toho bude koupání, toho bude sprchováníčko. Jo, jo,
1: jo. Pozor na mídlo.
3: Já tady mám, pojmenoval jsem to pracovně Markeťák týdne. Zaměstnanec rychlého občerstvení byl vyhozen z práce za to, že do pytlíku s objednávkou dával svoje repové CDčko. Do každého, aby se to dostalo mezi lidi.
0: Když jsme u hudby, Ondřej Ruml míří do čtvrtých bobulí. To znamená, Ondra naspívá nějakou píseň pilotní, ale mě jak uniklo to, že jsou to čtvrtý bobule. Já měl za to byly první, nejlepší, druhý.
3: A třetí byli?
0: Jsou taky, viděl jsem.
3: Fakt?
0: Skvělý.
1: Tak tyhle bobule mi utekly.
0: Mě taky. Jediný, co o tom vím, o té čtyřce, že opět Krištof Hádek, Lukáš Langmajer budou,
1: ano.
0: Jsou skvělí, akorát se tam nějak vymění generace, že snad jejich děti jako tam budou hrát roli,
3: Justý.
0: Že budou roli otců. A no snad se to povede, tyjo, protože ta je nádhera to sledovat.
3: To je výborný film, já to mám strašně rád.
1: Já se musím podívat na tu trojku normálně,
0: právě.
1: Teď mi to nedá.
0: Totálně mi to uniklo.

0: giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Michal Kavalčík vysílá v čase od 10 do 2 a to je čas, kdy je většina z vás v práci. A tomu taky přizpůsobil včerejší téma.
2: Kdo má nejvíce nepřečtených e-mailů ve své e-mailové schránce?
3: Tak kdo?
4: Děda byl tak šikovnej, že než jsem se mu do toho vložil a začal jsem mu to promazávat, měl 68 tisíc nepřečtených zpráv. Stáhnul jsem to na 52 a přestalo mě to bavit.
5: Tak já mám mailovku svoji už od těch 18 let. Mám tam 57 tisíc zpráv a z toho 21 987 nepřečtených.
6: Tak mě se podařilo za těch pár let, co tu schránku mám, nazbírat 63 843 e-mailů, které jsem neotevřel a já si to ani úplně neplánuju.
2: Marcelka dneska vyhrává.
7: Já teda nemám nějakých moc nepřečtených zpráv, asi 800, ale jeden den jsem si dala čas a mazala jsem ty zprávy asi 3,5 hodiny. A představ si to, já mrknu za hodinu do mailu a já jsem tam měla spát. Nevím proč, kurník 400 zpráv, jako když to je neskutečný. To je boj s větrnými mlýny.
2: Já bych to nemazal. Já bych normálně celý e-mail zrušil.
8: Ani nepamatuju, kdy jsem zažil to, že bych měl prázdnou e-mailovou schránku v rámci příchozí pošty.
3: Taky ne, pravda.
1: Takhle, jako v rámci příchozí pošty to chápu, ale že by si měl všechny e-maily přečtený.
8: Jo, to jo.
1: Jo, to máš.
8: Jasně, tak ty, co jdou na mou adresu, všechno si přečtu.
1: I ty reklamní?
8: Tak ty jdou automaticky do spamu.
1: Jo, takhle.
8: Ty nepotřebuješ, ne.
3: Ty, ale když si vemete, kolik je to místa, jakože někdo má 60 tisíc mailů, to musí být na nějakých serverech, to musí být neskutečný.
8: Ne, to máš normálně vytištěný na papíru. Ty bláho.
1: Papírový zálohy e-mailů.
2: Zase kachna.
1: Zase
2: to by bylo, že by se všechno muselo zálohovat na papír. Ty bláho.
3: Přeposílat takhle.
8: Že nás to napadne vždycky ve vstupu, víš?
1: Jo, a že to vždycky tam řekne.
8: Eva. Třeba dneska nějaká kachna zazní ještě.
3: Třeba možná.
1: Je to možný.
8: Zatím jenom pravda, ne? Tady

0: rádiu Kiss vám hrajeme to nejlepší od 90. let. To byla Shakira. A já bych rád píseň, která je teď připravena v playlistu, já bych ji rád poslal jedné konkrétní osobě. A asi nepřijdete na to, koho teď myslím, co?
1: Ne, vůbec.
2: Taky nevím.
0: Včera jsme natáčeli podcast, který byl určen našim kolegům tady v rádiu a v televizi.
1: Ano.
0: Normálně mi padla brada. Z Petra Suchoně, kterýho tímto moc zdravíme, protože Petr má nejenom fantastický přehled o tom, co se děje v politice, a taky teď bude moderovat volební vysílání na CNN Prima News, protože nás čeká velký volební víkend. A nejenom Petr, ale taky Terezia a Pavlína, které zdravíme. Normálně my jsme si povídali zároveň i o rádiu. On ví úplně všechno.
1: Tento má všechno vyzjišťovaný a tolik věcí si pamatuje.
2: To je bore.
0: Takže on, hele, můj čas, to jste zaspívali dobře. Co ta Ludovecká, jaký má shlídnutí? Míša byla nemocná, viď? Teď nedávno. No to bylo neuvěřitelné.
2: Ten má přehled.
1: Úplně mě dostalo, když prý jednou jel asi někam na nákup a říkal, já místo toho, abych řešil, jako co mám nakoupit a tak dále, tak jsem počítal, kolik je základek v České republice.
2: To je dobrý.
0: Domysli to, že jo?
1: Ano.
0: A tak dále. No jsou snad jenom dva lidi, kteří ví všechno, a to je Petr Suchoň a DJ Basslicker.
2: To je pravda, ty by se rozuměli.
0: Takže jestliže právě teď Petr míří do budovy televize Prima, chceme ho moc pozdravit, ať to zvládnou, protože před sebou teď budou mít náročnější vysílání. No a díky za to, že jsi s námi. Tenhle song by se mohl hodit, co?
1: Jo, ten je hezký.
2: Ten je moc pěkný.
0: Ten baví každýho. Nový David Guetta.

0: David Guetta s jeho novinkou. Jenom taková zajímavost, zrovna včera David Guetta vyhrál nejlepšího DJ světa.
1: Wow.
2: Nedivím se.
3: Hurá!
4: S Kisem za volantem po celé republice.
0: D5.
3: Dojedete po D5 od Prahy na Plzeň a 40. kilometru, respektive kousíček před ním, stojí ve odstavném pruhu, nákladáček, je tam na varovkách, nemá tam trojúhelník.
0: Nehoda na D6 na 35. a půltém kilometru ve směru do Prahy, taky na D7 na 12. kilometru směr Chomutov.
2: V Praze na průběžné bourala dodávka z tramvají a u Českých Budějovic se v Kameňáku v Budějovické ulici srazila dvě auta.

0: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
5: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na ticket.energylandia.pl.
6: Kiss. Počasí.
7: Středa přinese oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ale postupně se bude vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: 7 z 10 domácností alespoň určitým způsobem pěstuje vlastní potraviny, a to na zahrádce, v bytě nebo na balkóně. Hlavní motivací je pro ně to, že získají čerstvé a zdravé potraviny. Dalšími důvody jsou záliba v zahradničení a úspora peněz. Většina pěstitelů část své produkce sdílí i s dalšími lidmi. Írán by mohl zničit města jako Los Angeles a San Diego, prohlásil to americký prezident Donald Trump s tím, že by se jednalo o malou daň za vítězství. Výroky na sjezdu na podporu republikánů v Nebrasce před volbami do kongresu pobouřil demokratické lídry Kalifornie, kteří se proti nim ostře ohradili. A teď zpátky domů.
8: Řidiči projíždějící Libercem by měli zpozornět. Liberecký tunel na silnici první třídy číslo 35 čeká od pátku pravidelná údržba, která změní vedení dopravy. Jednotlivé části tunelu se budou postupně uzavírat a provoz bude sveden do protisměrného tubusu. V obou směrech zůstane jeden jízdní pruh.
6: Sport.
7: Italský tenista Jannik Sinner předčasně ukončil sezónu. Prvního hráče světového žebříčku nepustí na kurty přetrvávající problémy s pravým kolenem. Kvůli nim nehraje od červencového triumfu ve Wimbledonu. Sinner se teď chce naplno věnovat léčbě. To byly zprávy v 8 a teď už raníky se s Míšou, Romanem a Patrikem.
9: Bez Patrika skočil nám do peny pro rohlíky.
10: Už je tady.
9: Bude snídaně.
10: Jem, jem.

0: 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.
1: Máš to?
2: Dobrý. Máš?
1: Bagetky mám, jsou tady. Super.
2: Ty jo.
3: Tak jo, to stihne. Máme 3 minuty, jo? Pak jdem do vstupu.

0: Areně. Millennium Explosion.
1: To víte, že o tom víme, že se těšíme moc do O2 Areny na tuto akci. Sledujeme ty zprávy, protože už nám píšete o tom, jak se chystáte, jestli tady budete trávit i celý víkend. Někteří jedete opakovaně, někteří poprvé v životě budete na akci Millennium Explosion. No máme husí kůži, jenom z toho, když se podíváme na plakát, na line-up. Neuvěřitelný, kolik hvězd tam je.
2: Ty jména jsou naprosto neuvěřitelný. Celkem 13 interpretů za jeden večer. To prostě nikde jinde nezažijete.
3: Za normálních okolností si vybíráte, půjdu na toho nebo na toho. Tady prostě máte tolik interpretů a to prostě strávíte jeden večer s námi s Rádiem Kiss.
1: To je jenom jeden jediný večer. Jo. Taky každá hvězda zaspívá jenom největší hit. Někdo dva, někdo maximálně 3-4. Jde dolů z pódia a nastupuje další. Když si to vezmete, jo, teď vám trošku vytvoříme husí kůži. Zkuste si představit ten večer 21. listopadu, jaký to asi

0: Tak ale přidáme dalšího. Jo. Safri Duo! Juhu!
1: Nevydechnete ani na chvíli, protože tam budou Košín.
0: A já se těším, až si zaspívám. Where are you?
1: Where are you?
0: Pfaffendorf.

0: samozřejmě se bavíme o tom, že to není diskotéka, jakože to pustí DJ. To je všechno naživo! Technotronic.
1: A další, Brooklyn Bounce.
0: Hele, není už to moc, jako.
2: Není,
1: ne,
2: ještě
1: přidáme.
2: Jak by řekla Soňa, přijede i Quicky.
0: Tedy DJ Quick Celebr. A Jan B. Respektive Charlene, kterou právě teď slyšíte. Ježíš, to je neuvěřitelný.
1: Hlavně já když to takhle poslouchám, tak mi přijde, že prostě legendy z milénia si prostě řekli, hele, nesejdem se někde.
2: Jo, pravda. Jako letos ta Auto Arena bude tepat od samého začátku do konce.
0: Dokud jsou vstupenky, po případě dobrá místa na sezení, pojďte na web 2000milenium.com. Kisses.

0: si myslím, že lepší recenzi na Millennium Explosion jsme nemohli dostat. Máro?
1: Já letos do Millennia letím už po čtvrtý a musím teda říct všem kysákům, že opravdu, kdo nemáte ještě lístky, tak normálně naběhněte na Ticketportal, Ticketmaster a vykupujte místa, protože opravdu to stojí neskutečně za to.
0: To jo, bude to velké. Zdravíme i parťáky ze Zetel Production, kteří se budou starat o tu audiovizuální show. Tak hezky to jako potěšilo, když vyloženě Honza říkal, hele, řekněte si, co tam chcete, my to tam přivezem. Přesně. Takže, Máro, to znamená, že ty jsi viděl i Aquagena na akci Millennium Explosion.
2: Tuhle tu písničku tam hrál a mě stála husí kůže.
0: Tím to otvíral.
2: Jo.
0: To byl minulý ročník, třetí. Ano.
3: Jo, a jak tam mávali jo. Do stran a zrychlovali.
2: A doleva.
3: Doleva.
2: A
3: doprava.
2: A doleva. A doprava. A doleva. A rychlejš. A dolů. A pořád. A boj.
0: Máte ruce nahoře, jo, taky?
2: Taky tady ve studiu. Vy, co jste u volantu, tak ho zase chytněte.
0: Tak si to tady jedeme jako takový malý warm-up před 21. listopadem, kdy opět zaplníme O2 arénu fanoušky Rádia Kiss.

0: Bylo skvělý slyšet Chaos na Kisu. Je 8 hodin 22 minut.
1: S Kisem za volantem po celé republice.
2: Dnička Vyškov Brno, dneska dobrá zpráva, pomalý popojíždíme, nestojíme.
3: Pro všechny kysáky, kdo jedou z Přeštic do Plzně po rychlostní, tak pozor, jak je sjezd u Litic, tak se to štosuje, je už tam asi kilometr dlouhá zácpa, tak dávejte pozor, stojí to tam.
0: Větší nehoda je v Českých Budějovicích na dlouhý louce u Stromovky, tady se srazila 3 auta.
4: Bouralo se v Praze, v Dobříšské a v Kateřinské ulici a další nehody řeší v Liberci v Dlouhé, v Teplicích v Jankovcově ulici a v Litoměřicích v ulici na Valech.

0: Mirek, od 6 do 10 večer. S Martinem Hovorkou na Kissu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Středa přinese oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ale postupně se bude vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Některá města hledají odborné pracovníky na úřady i několik let, nabízejí náborové příspěvky až 100 000 korun. Přesto se jim některé pozice nedaří obsadit. Jedná se například o místa na stavebních nebo investičních odborech nebo v sociální péči o ohrožené děti. Důvodem jsou například tabulkové platy, kvalifikační požadavky a obavy uchazečů z odpovědnosti spojené s výkonem úřední práce. Kolumbijskou metropoli Bogotu zasáhla v pondělí silná bouřka s krupobytím. Během krátké doby pokryla mimořádně silná vrstva krup ulice i parky a některé části města připomínaly zimní krajinu. Přestože kroupy nejsou v Bogotě raritou, pondělní epizoda patřila k nejsilnějším v historii. A teď zpátky domů. Sport. Český hokejový útočník Tomáš Hertl se v duelu proti Seattlu blízkl 4 body za 2 góly a 2 asistence. Pomohl Vegas k výhře 6-2 a na startu sezóny NHL je nejproduktivnějším Čechem. Útočník Jiří Kulich asistoval u rozhodujícího gólu Buffalo při výhře 3-2 v prodloužení nad Minnesotou a připsal si druhý bod v sezóně. Karel Vejmelka 30 zákroky pomohl Utahu k výhře 5-3 na ledě New Jersey. To byly aktuální zprávy a Tereza Jandová.
2: A jak si za malou chvíli Míša s Patrikem poradí s jedním velice slavným hitem? Buďte u toho, Radio Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Mě baví jedna věc na Kisu, že my se tady pořád v něčem zkoušíme. A je mi jasný, protože vy dva jste DJové, takže když vám zahraju kousek písničky nebo to zaspívám, vy jste jak Shazam, vy to hned víte. Ale co když té písničce sebereme melodii a budeme číst pouze text? Tomhle se tady zkoušíme.
1: Pokud na to nepřijdeme, kysáci, přijde šance na vás tím, že nám zavoláte semka do Kisu a tipnete si, co to může být.
2: Bodově na tom nejsme asi úplně nejlépe, snad jenom Míša má jeden bod.
3: Jo,
0: okay,
3: dobře.
1: Nová rubrika.
3: Jdeme na to. Baby, be my lover. I don't want no other. What I really, really, really want, it is true. I can't wait to see.

0: da, la, la, la, la, la, la.
1: Pokračuj dál, ten text mě pak jo, zajímá.
0: La, di, da, da, la, la, la, la. La, la, la, la. No ty ale, kdo byl teď dřív? Míša se hlásila, pak zase Patrik, pak zpátky Míša.
2: Jestli to Míša už věděla, těžko říct.
1: Tak dobře, budeme na sebe hodný, řekneme to najednou.
0: Jo, protože jste si jistý, že to víte, jo?
1: Asi
0: takže chci
1: jo.
0: Jméno zpěváka, zpěvačky nebo skupiny.
3: Fůha.
1: Takže můžeme?
0: Poteď, jo?
1: Jo.
0: Ne, na teď.
3: Jo, už.
0: Před teď. 3, 2, 1, teď.
1: Labuš.
3: Barakuda.
0: French Affair. Hráli jsme ji

0: jo.
1: To je ale Barakude má, kde je Cuvladida.
0: A Be My Lover to je...
1: Počkej, já vám to pustím ještě jednou, protože ono je to vlastně přímo i tady v té ukázce, jak jsem říkal. My lover, I don't want no other, what I really, really, really want is true. Dobrý, co?
2: Dobrý, dobrý, nachytal.
1: Zase bez bodů.
3: Raní Kiss. Roman Anděl, Patrik Peltan a Míša Dinhová.

0: Mám jednu věcnou.
1: Copak?
0: To je hezký, že ta soutěž proběhla, my jsme ani jeden s Patrikem neuhodli, ale neměl pak šanci dostat posluchač.
2: No, to je pravda.
3: To jsi blbý nebo co?
1: Jo. Já jsem čekal, že správně odpovíte, pak jsem rovnou odpálil refrén a pak už nemělo smysl, aby někdo volal. Já jsem fakt čekal, že na to přijdete.
2: Nebo můžou tipnout teď, třeba to nevědějí.
1: Tak dobře.
2: No,
0: tak jo.
2: Takže 10-3-2-3-3-2-3.
1: Pojďte si tipnout, jakou písničku jsem to tady vyprávěl a schválně, jestli na to přijdete.
2: Radio Kiss, kdo se dovolal?
4: Ahoj, tady je David.
2: Davide, co to bylo asi tak za písničku?
4: Já volám na kachnu, tak to
1: jsem
4: asi poplet.
1: Tak hele, popletený je tady úplně každý. Je kachna i za chvilku, kamaráde. Tak zavolej, jo?
4: Tak zavolám, hele, díky.
1: No my se to nedozvíme, čoveče.
0: No dobře, tak ještě jednou, jo? 210-323-323 a chceme vědět, jakou písničku před chvílí Roman vyprávěl.
1: Teď to všichni ví, co to bylo.
2: Radio Kiss, kdo tam je a jaká to byla písnička?
5: Ahoj, ahoj, tady fanouš, ale... Přesně, co to bylo za písničku, nevím, ale vím, že to bylo ze Divočilý země.
1: On myslí ten podklad. Ano, to, co tu hrálo, když jsem vyprávěl. Ano, z Divočilá země.
2: To byla, to je
1: správně,
2: pravda.
1: Správně.
0: Ale text té písničky byl původně z jiný.
1: Díky za pokus a měj se, šťastný
0: poslu. Ahoj.
1: Čau.
4: Ahoj.
1: Podívejte se, mi na tom tady ale strávíme 10 minut.
2: Další šance, ne. 210, 320, 323.
1: Jak chceš teda.
0: Radio Kiss, kdo se dovolal?
6: Ahoj, tady Dan.
0: Ahoj, Dane, poslouchej mě dobře. My teď chceme vědět, jakou písničku Roman před chvílí recitoval. Ne ten hudební podklad, který tam byl, ne cokoliv jiného. Co to bylo za song?
6: Aha, já to ta první, tak si myslím, že to byl Karel Černoch.
1: Ano, ano.
6: A z Divočela země, filmu.
1: Správně. To bylo to, co tu hrálo.
0: To byl ten podklad, ano.
2: Ale nás zajímá ten text, co do toho byl vyprávěný.
1: Ne, ne, ne, to zajímá jenom vás, to totiž nikoho jiného nezajímá. Ale díky za tip. Měj se.
0: Ahoj.
1: Ahoj, čau. Oni se tady totiž Míša s Patrikem ptají na tohle. Na French Affair.
2: Jo.
0: Ano.
1: No, tak to moc nevyšlo.
2: Ale
1: teda
2: měl to být for, protože ty jsi to přiznal, co to je za písničku, ale
1: to bylo
2: nebylo to moc pochopený.
1: Jsem se i zasmál.
0: Ale já taky.
1: Že jo. Tak hele, teď snad nějak... Budeme válčit s naší raní kachnou, no?
2: Takže zase 210, 323,
0: moment, moment, pojďme to vysvětlit. Volejte vy, kteří jste slyšeli dneska ráno nějakou dezinformaci na 210, 323, 323.
1: To bude z Divočelá země.

0: Ranní hokejsu.
1: Jak to teď bude s tou naší ranní kachnou?
2: Kdo pak se nám dovolal? Halo, halo.
3: Halo, halo, tady je Pavel. Ahoj.
2: Ahoj, Pavle. Tak povídej, co si myslíš, že dneska je ranní kachna.
3: Tak já si myslím, že to bylo teda ve zprávách. A bylo to ohledně těch příspěvků na topení.
2: Mm-hmm. Ano, to byla zpráva tuším v 7:30.
1: Ano. Takhle jako kachna. Tohle... Bohužel, my ti to pustíme, jo, ještě si to jenom poslechni.
4: Majitelé některých bytů si od příští topné sezóny za teplo připlatí. Asociace bytové tepelné solidarity se dohodla, že domácnosti, které mají sousedy nad sebou, pod sebou i po obou stranách, budou přispívat obyvatelům krajních bytů. Díky okolním domácnostem totiž mají přirozeně nižší náklady na vytápění. Výše příspěvku se má odvíjet od velikosti bytu a počtu vytápěných sousedních stěn.
1: Nechceš si to tedy ještě rozmyslet?
3: No, určitě ne. Já si myslím, že by to tedy jako bylo docela příkladný, že by to tak mělo být, ale na druhou stranu si myslím, že to bude kachna.
5: Hledal jsi to na stránkách té asociace tepelné solidarity?
3: Bohužel.
2: A v jakém bytě bydlíš? Nebo bydlíš v domku?
3: Bydlím v krajovém domku, takže mě by se to na jednu stranu líbilo, kdyby se to... týkalo i domku.
5: Hele, no to je až v druhý fázi, to je další rok.
1: To je strašně zlá kachna tohle.
2: Já vím.
1: Takhle zlá, no, jako ano, ta solidarita, viď, že by no, si to... prostě lidi řekli, my jsme tady uprostřed, to je třeba můj taťka, ten bydlí uprostřed, nějaké bytovky u skůru vůbec netopí. Oni topí všichni kolem.
2: Právě.
5: Jo, a má okna. Má okna, když bydlí uprostřed.
1: No ale jak to jde ze zhora, ze zdola, z boku, zleva, zprava,
2: no.
1: Tak se ten byt vytápí, no.
5: Dobrý.
1: To víš. No jo. Takže
2: je to kachna,
1: okej.
3: Ty jo,
1: ale dobrá práce. My tobě taky jdem k tobě dostat dárek. Tak hezkou středu. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Hezký den, ahoj.

0: Romanové jsou všeobecně chytrý chlapy, jeden takový taky, teď píše sem do Rády Jakis, k té tvé kachně. Jsi mě neposlouchala, viď?
1: Ne, poslouchala jsem.
0: A co jsem řekl?
1: Že Romanové jsou velmi chytří chlapy a že máš něco k té mé kachně.
0: Díky, že jsi to zopakovala. Tak. Ale tohle si fakt, Míšo, poslechni, protože tu kachnu si vymýšlela ty.
1: Ano.
0: K tomuto pení v družstvu a později i ve společenství vlastníků jsme měli opravný koeficient, který zohledňoval to, že byty uprostřed měly menší spotřebu. Pokud někdo měl enormně nízkou spotřebu, která právě nasvědčovala šetření na úkor druhých, tak mu byla cena dopočítána.
2: Co když akorát měl doma ledního medvěda?
3: S Kisem za volantem po celé republice.
0: Nebo Haskyho, jako vy.
2: Jo, přesně.
0: To jo. Tak co silnice, jak to teď jede?
1: Podíváme se, teď je 8 hodin 57 minut a bouralo se v Olomouci na Marštíkově náměstí, taky v Liberci na Dlouhé a v Nové Bystřici se ve Vídeňské srazu.

0: na VOZP.cz.
1: Život je boj. Pomáhame vám víťaziť. Vojenská zdravotní poisťovna.
2: Ahoj! Tak co, zvládneš 36 nebo 26 kilometrů? Zveme tě na Krumlovský vodácký maraton se Slavia pojišťovnou. Skvělá akce nejen pro vodáky. Úžasná atmosféra a cíl v historickém českém Krumlově. Raft Chicanoj, prostě na co si troufáš. Už v sobotu 10. října. Více na www.krumlovskýmaraton.com.
3: Rádio KIS počasí.
4: Venku máme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ale postupně během dne se bude vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů.
3: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: První dáma Eva Havlová zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí nebo z jiného místa v Česku, i když termín komunálních voleb tentokrát pevně stanovil zákonem. Uvedla to na svém instagramovém účtu. Prezident Petr Pavel čelí kritice koaličních i opozičních politiků za to, že se nadcházejících obecních voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Hrad to označil za chybu v plánování. Brýle s umělou inteligencí a kamerami vyvolávají obavy z narušení bezpečnosti. Několik zemí už je zakázalo u soudů nebo v kinech. Jiné zvažují zákaz v budovách úřadů. Nejdál došlo Norsko, které je minimálně dočasně, plánuje zakázat prakticky na všech veřejných místech. Od parků a pláží až po nákupní střediska. A teď zpátky domů.
5: Po měsíci si mohou řidiči oddychnout. Oprava úseku dálnice D11 mezi 55. a 62. kilometrem u Chlumce nad Citlinou je u konce a místo je průjezdné bez omezení. Práce vyšly na celkem 125 milionů korun. Nadále pokračují práce mezi Sadskou a Poděbrady.
4: Sport. Lionel Messi se při rozlučce s argentinskou reprezentací podílel na všech třech gólech při výhře 3-0 nad Beninem. Hvězdný fotbalista v přípravném utkání v Buenos Aires na první dvě branky letošních vicemistrů světa přihrál a skóre zápasu pečetil v 71. minutě z penalty. Za námi jsou zprávy v 9 a pokračuje ranní KIS.
3: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS.

0: Právě vyšel nový žebříček nejbohatších a jsou v něm 4 Češi.
1: Hele.
2: Tak co, kdo nám koupí kolotoč?
0: Jmena, to ještě nevím, protože jich je tady strašně moc i cizáků.
3: Tak víš co, nachystej si to a my si zatím dáme Kaiga a Robina Schulze.

0: Nový celosvětový žebříček nejbohatších je venku a v tomto žebříčku se umístili i 4 česká jména. Schválně tipněte si, kdo to může být.
1: Tyjo, jediný, kdo mě napadá, tak je asi náš premiér.
2: Já to vím naprosto jasně.
1: Jo.
2: Náš posluchač Honza.
0: Jak to Honza?
2: Ten má 5000 na hodinu.
0: Jo,
2: tak Míša ho lákala do vysílání, ne, v sobotu. Pak mu dávala 100 000 za víkendový vysílání.
0: Ale dobrý.
2: To je, počkej, že tam je.
1: Ono to nevyšlo.
0: Jo. Bohužel tam žádný Honza není. 4. nejbohatší Čech je Karel Komárek, téměř 200 miliard korun. 3. Daniel Křetínský, 264 miliard korun. 2. Michal Strnad, 384 miliard korun.
2: A vítěz?
0: A první... Renáta Kellnerová s rodinou necelých 389 miliard.
2: Pravda.
1: No,
0: ta se drží furt na špici.
2: To je peněz, viď.
0: Aspoň půlku.
2: Hele, a nemáš tam náhodou žebříček nejchudšího člověka na světě? Víš, posledních tady... 5, třeba jestli ten žebříček není opačnej.
1: Myslíš, jako, že by se dalo v tomhle soutěžit?
0: Předposlední místo nějaký Patrik.
2: Ne, to ne.
0: Si budeš brát hypotéku, viď? Vítej v klubu. A celosvětově. Kiss Radio
2: Kiss. Cože?
1: Vy jste chtěli ještě něco říct?
0: Chtěl jsem jenom říct, že celosvětově je první Elon Musk, druhý Jeff Bezos a třetí Larry Page.
1: Jo, dobře, no.
0: Jo.
1: Tak
0: tam,
1: to...
0: tam jsou to biliony.
1: Pak jim to gratulujem teda, no. A posíláme jim klíčenku z Kisu. To je potěší, všichni jim určitě budou dávat drahý dárky. My jim pošleme gratulaci s klíčenkou.
2: A písničku od Dariači.
1: Ano.

0: Všední ráno na rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: už je to tady. Milí posluchači Rádia Kiss, chtěla jsem vám říct, že mi bylo ctí pro vás vysílat.
1: Co blázníš?
0: Já neblázním.
1: Co je?
0: Už je to tady. My už víme, kdy nastane konec světa. A bude to už brzo. Výpočet z roku 1960 předpověděl, že to bude 13. listopadu 2026. A to je zrovna pátek. Pátek 13.
1: No to je blbej den. To tam mám akci. To nemůžu.
0: To nestihneš. To ne,
1: nemůže být konec akce světa. Patrik má akci.
2: Jo,
1: Patrik
2: nemůžu, má. Já prosím odložit o týden.
0: Teď si vemte, ale kdyby vám někdo řekl, že máte poslední měsíc života, že pak všechno skončí.
1: Nejsme spolu, já jsem v táboře taky na maturáku.
2: Že
1: bychom se drželi za ruku. V kolik to má být přesně?
0: To nevím.
1: Před půlnočkem?
2: Jo, nebo to dáme v jednu, ať si užiju ještě hoďku mejdanu.
1: Co to zase je za zdroje? Tohle 1960, to někdo tady řekl.
0: Ano.
1: A důvod, promiň, možná jsem to přeslechl, proč?
0: Ten jsem zatím neříkala, protože prý naše populace už dosáhne takového vysokého počtu, který se bude blížit nekonečnu, že prostě už... To ta země nevydrží.
1: Nekonečnu si mysleli, jo, tehdy, že to bude.
0: No tak ono tehdy možná ty výpočty, jo, protože oni to počítali a oni ty výpočty tomu tehdy mohli nasvědčovat, ale to nevěděli, že nám tady klesne porodnost, že jo.
1: No jasně, a tak ona ne všude klesá, jo.
0: To je pravda.
2: Tak ve výpočtech měli, že kámen do dle s cihlou, že jo.
1: No nic, dejme si to do diářů, takže 13. listopad i poslední ranní Kiss.
0: Ano. Úplně poslední. To by chtělo něco apokalyptického vymyslet. Úplně
1: kachnu.
0: Něco na apokalyptickou kachnu. Poslední kachna, kterou na zemi uslyšíte.
1: A v 7:07 rozdáme i ty peníze, se kterými jsme počítali na prosinec.
2: Jo.
0: To, tak to je dobrý.
2: Ať je to na ten milion zaokrouhlený.

0: To je přání naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
1: To je otázka, ale já bych... Abych to trošku jako obešla. Já bych řekla, že dneska to bude opravdu perný den. Protože v 10 večer začne Trends Party s Michalem Kavalčíkem a s DJem Baselickrem. A Michal už tady je. Ahoj, Míšo.
2: Ano, krásné dopoledne. Čauky, čauky.
1: No ale co pak dalšího se bude přes den dít?
2: No, kdo to ví?
1: No, kdo to ví? Možná by mohl napovědět vzkaz od Katky.
3: Ahoj, raní trojko, prosím, prosím, já bych strašně moc se chtěla se svým 10letým synem podívat na jeden den za váma do studia. Nemusíme mluvit nic, jenom vás chceme vidět. A při té příležitosti bych chtěla podepsat na památku svoje malinkaté červené autíčko. Moc prosím.
1: Katka se už brzy ráno ozývala, že vyrážela ještě předtím, než raníky se začal. Kysáci nám posílali fotky, že její auto viděli, viď, Patriku?
4: Přesně tak, poslala to kamarádka Terka, že vyfocený, už je tady 30. kilometr D1, za chvilku je u vás.
1: A teď se tak stalo, že Katku máme tady ve studiu. Ahoj! Ahoj, já vás všechny strašně moc zdravím. Katko, ty seš úplně hrozně nervózní.
5: Jsem. Ono jakože, když se to tak vezme, tak já si s váma povídám každý den, jenomže vy mi neodpovídáte, jo? Ale to nevadí, že mi neodpovídáte, já si pokecám.
1: Neboj se, dneska si popovídáme tolik a my ti budeme odpovídat, dokud tady budeme.
2: No a Kačka si vzala sebou bodyguarda, že jo? To taky musíš říct.
1: Ano.
2: Tady na mikrofon.
4: Standu,
2: no.
4: Syna. Čau, Stando.
6: Stando.
4: No,
1: ahoj, tak, Stando.
2: Stando, koho si říkal, že chceš pozdravit?
7: Babičku.
2: Jak se jmenuje babička?
7: Soňa.
2: Soňa, a kde žije babička? V kterém městě?
8: V hlavě a ona to bude naše Soňa.
2: Tam Kunov. U vás na Bruntálsku?
7: Ano, Kunov.
2: Jo, a prosím tě, dává ti babička nějaké kapesné?
1: Michale.
2: Ne, tak to bude správná babička, vždycky dává
4: někdy
2: kilo.
4: Prejo, někdy prejo, někdy prejo.
8: Super. Dneska pozvat na oběd, jo,
2: já jsem se chtěl Katušky zeptat, jestli se můžu podepsat třeba na přední kapotu.
1: No, to je přesně ono.
5: No, já to nechám na tobě.
2: Dobře.
5: Ale ať si prosím tam vlezou i ostatní.
2: No, dobře, tak, tak já půjdu vzadu na vejfuk.
1: Michale, my jsme se všichni dohodli, že ty budeš na řadu jako poslední.
2: Okej, okay, dobře.
8: Nechám tě tam vecpem. Všechno to jinak budeme natáčet, takže o tom budete vědět, kysáci, dáme to na sociální sítě, moc se na to těšíme. Chceme i vychválit to, jak to Katce sluší, ona je celá v barvách Rádia Kiss.
1: Ano, ano.
2: A chtěl jsem se zeptat, je pak pravda, že to podepsané auto budeme dražit?
1: Cože? To ani náhodou, to si Katka nechá na památku. A Katko, to jsem chtěla ještě jednu věc, protože se nám ozývaly tvoje kolegyně, nebo možná tvoje zaměstnankyně, protože říkali, že jsi nejlepší šéfová.
5: Já strašně moc děkuju, volala to teda Simonka a já to říkám, že to jsou moji kolegové.
1: A v tom případě teď máš šanci je pozdravit, protože já věřím, že teď všichni poslouchají.
5: Ano, takže zdravím celé PNS, všechny moje doručovatele na Opavsku, jsou naprosto úžasní, perfektní a za všechno jim moc děkuju.
1: Tyjo, Katko, skvělý, taky vás moc všechny zdravíme a Romčo, chceš ještě něco dodat?
8: Jenom, že si to teď jdeme užívat, projít rádio a poznat zákulisí naší stanice, pomalu zvát všechny moderátory a kolem poledne začne velká podepisovačka, pak poprosíme policejní hlídky, ať vyrazí na oběd, protože všech 25 moderátorů naskládáme do auta a jedeme pokřtít autičko nějakou vyhlídkovou cestou.
1: Michale, my ti předáváme vysílání a užij si to dneska,
2: jo,
1: do dvou.
2: Já jdu schánět nějaké super fixy na tu kapotu.
1: Okay. Měj se, ahoj.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Máme tady od vás dvě dopravy, protože někdo tady zmáčkl tlačítko doprava v apce Rádia Kiss a Pavel hlásí problém.
2: Od Globusu po obchvatě na Bory, tak těsně před turbokruháčem, tak tam leží rozbitý sklo, okno, zrcadlo, jedno z toho.
1: Tak opatrně a ještě se podíváme na tramvaj v Praze. Pepa.
3: Čau, tady Pepa z Bohemky. Na IP Pavlova umřela tramvaj. Tak to tady bude asi za chvíli veselý.
1: No, tak my jdeme kupovat věnece. Pojďme na muziku Venga Boy za chviličku po 10. hodině.
4: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on

0: Co je korfbal?
1: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
0: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
1: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
0: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
2: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na ticketenergylandia.pl.
3: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
4: Kiss. Počasí.
5: Venku máme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ale postupně během dne se bude vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Místo bydliště má podle analýzy organizace Ministr zdraví zásadní vliv na zdraví obyvatel. Rozdíly mezi kraji jsou značné, například v pracovních neschopnostech. Roli hraje velikost města.

0: měli zpozornit. Liberecký tunel na silnici první třídy číslo 35 čeká od pátku pravidelná údržba, která změní vedení dopravy. Jednotlivé části tunelu se budou postupně uzavírat a provoz bude sveden do protisměrného tubusu. V obou směrech zůstane jeden jízdní pruh.
1: Sport. Hokejisté Pardubic se v pátém kole Ligy mistrů představí dnes večer v Bordeaux a mohou potvrdit postup do osmifinále. Po úterním zápase pátého kola jim patří páté místo. Ve Francii se začne hrát ve 20 hodin a 15 minut. S výpravou Dynama do Bordeaux neodletěli Jakub Lauko ani odpočívající kapitán Roman Červenka. Za námi jsou nejnovější zprávy a startuje dopolední kys.
2: Doufám, že start středečního dopoledne se vám vydařil. My už tady máme připraven playlist Venga Boys a dáme si Lunch Money Luis.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

To si vždycky tam na tom konci užívám. Lunch Money Lewis. To je i přece z toho, ne? Z toho kresleného seriálu. Ale to jsem měl říct já. No tak to řekni. Ano, máme krásné hlasivky takhle po ránu. Já si myslím, že dneska ve středu 7.10. tady bude opravdu velmi veselo. Na všech patrech, kde funguje rádio KISS a televize Prima, CNN, Prima News a tak dále. Máme tady vzácnou návštěvu až z Bruntálu od zubatých žab. Dokonce přivezli i suvenýr, moc krát děkujeme, to si tady pěkně vystavíme. Já bych dal tu zubatou žábu hned vedle kachny, hned vedle ranní kachny, která nám tady visí ve studiu. Ještě svátek má Justýna, všechno nejlepší. A my se po 12. hodině, vy to uvidíte na Instagramu a na Facebooku, myslím si, že možná budeme dávat i nějaké live vysílání, tak se můžete podívat, jak se budeme Kačce podepisovat na její autíčko. Já jsem si říkal, že si nevemu fix, takový ten nesmazatelný, ale jak se nesmazatelně zapsat a podepsat na autíčko od Kačky, dostal jsem lepší nápad. Vemu to normálně šroubovákem. To už nikdo, nezlobte se na mě, to už nikdo nemůže smazat. Dobrý nápad, ne? Věřím, že mě bude mít Kačka ráda i zítra. Pojďme se podívat, co jsem našel na internetu. Před 10. hodinou jsme si tady hráli jednu současnou pecku, která letí po celém světě. A jak to vypadá, když spojíte současnou pecku s Robertem Milesem? No, já myslím, že

0: husí kůže. No a celé si to dáme kdy? Večer v 10 Trends Party Live, 60 a 5leté výročí.
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Radio Kiss.

0: poslouchat rádio v práci vám v popisu. A tak poslouchám Michaela na Aquakisu.
1: Další balíček dneska s datem středa 7. října. Samolepky, podpis karty, diplom, vůně do vašeho auta a ještě k tomu přibalíme samozřejmě tričko. Nedávno jsem pracovně hrál jednu oslavu a byl jsem tam jako moderátor, pak jsem tam byl i jako DJ, večer byla retro party a dal jsem se tam potom k večeru do pokecu s jednou úžasnou dvojicí. Nebudu říkat v kterém městě a tak dále, kdy to bylo, ale já si to moc dobře pamatuju a schovával jsem si tohle téma právě třeba na dnešek. My jsme se tam dali do pokecu a já jsem viděl, že ten pár je totálně zaláskovaný, zamilovaný a prostě dvě hrdličky. A tak jsem se jako vyptával na jejich historii, kde se poznali, jak se poznali a tak dále. A ta slečna pronesla větu. Já jsem na svého muže čekala 4 roky. Já říkám, počkej, jak 4 roky? No, on o mně nevěděl, mně se on strašně líbil, já jsem se do něho zamilovala, ale on prostě měl úplně jinou holku a tak dále, jiný závazky a nešlo to a tak jsem čekala 4 roky. No a pojďme se dneska pobavit o tom, kolik vy jste měsíců, let čekali na svoji drahou polovičku. Než si to třeba doma nějak vyřešil, než třeba někdo zjistil, že vůbec vy existujete, jo? To se taky stává, že ta jedna strana je do vás zamilována, ale vy o tom vůbec nevíte. Až potom po nějakých letech vám někdo řekne, já už tě 3 roky tajně miluji. Máte něco takového? Najde se tady nějaká kysácká dvojice, která na sebe opravdu dlouho čekala? A jaké to bylo, jaký byl ten průběh, kolik let, kolik měsíců, věděl, nevěděl, věděla, nevěděla. Máte nějakou takovou historku? Podělte se o tom tady s náma v hlasovce. Tlačítko soutěž v apce Rádia Kiss, pokud ještě nemáte naši apku, klidně stáhněte, je to všechno fríčko, gratis. No a těším se na vaše seznamování.
2: Kiss. Rádio Kiss.

0: Pojďme dneska trošičku rozkrýt naše začátky. Jak dlouho jsem čekala nebo čekal na svou drahou polovičku? No, Lubo, co ty?
1: Čau, Majte, všichni kýsací. Hele, já znám ženu už z kdysi. Když jsem šel na privát, tak jsme se minuli. Nevěděli jsme, nebo já jsem o ní nevěděl. No a asi po 20 letech to dopadlo tak, že jsme manželé už 9 let. Nedám na ní dopustit. Je to ta nejlepší manželka, když hodnotím předchozí manželství. Jako jsem spokojený. Čekal jsem na ní celý život a jsem rád, že jsem se dočkal. Pěkný den.
0: 20 let. Takže jste se poznali na privátě, jo? Veblák.
2: Čau, Michael, hele, tak já taky. Přesně jsem čekal 4 roky. Ona to samozřejmě věděla. Probíhalo to tak, že jsme čas od času komunikovali, čas od času nekomunikovali. Pak teda přijela na jednoho Silvestra, všechno super. Řeklo se, že by to mohlo fungovat, že by to mohlo vyjít. A za týden měla někoho jinýho. Takže klobouček před ní, protože to je bomba.
0: 4 roky jsem čekal, pak jsme měli nádherného Silvestra a pak už se neozvala. Petra.
3: Ahoj, Michael a kysáci. Já se na manžela čekala 4 roky sama se synem nenarozeným. Seznámili jsme se u bezpečnostní služby. Měla jsem příležitost si na někoho jiného i se synem, ale prostě jsem čekala a doufala. Vrátil se po 4 letech, poprosil mě o odpuštění. Vzali jsme se ani ne za 2 měsíce a jsme spolu dodnes ve zlém i v tom dobrém.
0: Ty jojojoj, to jsou příběhy. No, tak tlačítko soutěž v apce Rádia Kiss. Za malý okamžik další vaše životní příběhy.
4: Zbalte kufry a odleďte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro 2 osoby do 5-hvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. All inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
5: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
6: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: S váma je Radio Kiss, za mikrofonem je Michal a dneska tady vzpomínáme na naše začátky. Na to, že někdo čekal na svoji lásku opravdu hodně dlouho. Protože ty příběhy jsou někdy komplikované. Ona někoho má, ale já ji miluju. No tak přece teďka jako nenabourám jejich krásný vztah. Mám to zkusit, nemám to zkusit, mám ji napsat, mám ji oslovit na ulici. Ale neblázni, teď má rodinu. Jo, ale já ji miluju. Ne, nedělej to. No a tak jsou tady další příběhy. Jak dlouho jste čekali na svého partnera či partnerku? Ivana.
1: Ahojky Majklíku, tak my jsme s manželem kolem sebe chodili 13 let. Wow. Buď měl on někoho, nebo já. Tak jsme se tak oťukávali, pokukovali po sobě a po těch letech jsme spolu vyrazili na silvestrovskou party a už je tomu 7 let, co jsme spolu. Čauky.
0: 13 let chodit kolem sebe. To je hustý, protože vemte si, že vy se třeba potkáváte v tom městě, v obchodě, v kině a pokukujete po sobě. Kadli.
2: No, já jsem čekal na svou ženu půl roku. Po půl roce konečně se rozhoupala, pozvala mě na kávu a od té doby spolu jsme. Dneska to je nějakých 21 let a je to furt hezčí a hezčí.
0: Gratulace. Co Pavel?
3: Čau Michael, tady Pavel. Tak já jsem se svojí nynější ženou chodil ve 14 a v 15, takže dvakrát. Samozřejmě to nedopadlo a po 30 letech jsme se opět sešli, když ona si něco prožila, já jsem si něco odžil. No a teď je to rok, co jsme svoji a od té doby vlastně uplynulo už 32 let. Tak se měj, čau.
0: No někdy to čekání se vyplatí. Katka. Ahoj, já jsem svého přítele znala od 11 let, ale v té době nás dva vůbec nenapadlo, že budeme spolu za několik let. Každý jsme měli svoje životy, ale osud nás nakonec dal dohromady a dnes 18 let, co jsme spolu a máme krásného syna Pakačka. Filip.
4: Ahoj Michale, na moji ženu jsem čekal od 20, je mi 37, jsme spolu lehce přes 3 roky a děti, její znám vlastně od malička, takže za mě super, neměnil bych, jsme spolu šťastní. Tak čau.
0: Ať to klape. Klaudy, ahoj Michale, my jsme s manželem od mých 15 let. Počkej, ještě jednou. My jsme s manželem od mých 15 let. Dnes už máme 3letou vnučku, jsme spolu 29 let a za nic na světě bych ho neměnila. Je to úžasný chlap, manžel, táta i děda. Ty prďo. Přiznám se, Klaudy, neumím si představit být s první láskou. No, neumím si to vůbec představit. Klobouk dolů. Jako upřímně, klobouk dolů. Fíla.
5: Čau, Michale. Tak my jsme si před 20 lety dali první pusu. Byli jsme ještě puberťáci. Před 10 lety jsme spolu tak nějak jako chodili a pak přišel klučina, se kterým se nakonec dali dohromady. Vzali se, měli spolu 9letýho syna a teď se před rokem rozvedli a už spolu 9 měsíců jsme. Tak takhle nějak dlouho si mysleli, jestli na sebe můžou dva lidi čekat?
0: No, ještě stihnete poslat hlasovku. Tak co vy?
6: Kiss. Radio Kiss.

0: Captain Jack. Co ráč, ale my musíme na hlasovky. Kysáci, dneska to s váma letí nějak neuvěřitelně rychle. No, někdy člověk hledá lásku dlouho. Věřím, že mi dáte za pravdu a někdy přijde přesně ve chvíli, kdy už jí skoro přestal člověk čekat. Možná jste si prošli vztahy, které nevyšly, možná jste si několikrát říkali za svůj život, že už, hele, to už stejně nemá cenu, to, mě už je 40, mě už je 50, mě už je 60, to už fakt nemá cenu. A pak se jednoho dne objevil někdo, u koho najednou všechno začalo dávat velký smysl. Mě dneska zajímá, jak dlouho jste čekali na svého budoucího partnera. Fanny.
1: Ahoj, Michael, tak já nevím, jestli se to dá prostě jako čekání, ale se ženou jsme spolu teďka po třetí a snad už spolu zůstaneme. Byla to první velká láska, mě bylo 16, 14, držela to necelý rok. Pak 18 a 16, byli jsme spolu chvilku, zase nic, no a teď už jsme spolu od mých 28 a doteď. A máme dvě děti, máme si krásně, tímto jí zdravím, ahoj.
0: A co to máš?
2: Čau, Michael, no tak s mojí ženou, teď už, jsme se dali dohromady před 7 lety. Ale jako by znali jsme se už třeba, nevím, 12, 13 let zpátky, když jsme ještě jezdili akce ze Sounden. No a ona nás chodila, že a vždycky tam po mně pokukovala prej, no a sice měla taky přítele, že jo, já nikdy na to. No ale zhruba 13 let, no, na mě čekala, se dá říct, no. Teď spolu máme dvě děti, paráda.
0: No a protože život není jenom vždycky štěstí a krása, tak mám tady jednu SMSku teďka od Katky, to mi taky dostalo. Ahoj, Majklíčku, tohle mi nedělej. Všem tam závidím, že jsou šťastný, já zůstala sama s dětmi, už je to 4 roky. Ex-manžel se rozhodl po 12 letech, že ho to s námi vlastně nebaví. A tak odešel. Na vše jsem zůstala sama. A pak jsem si ještě vzala do péče tátu po mrtvici. Tak ráda bych někoho měla k sobě. Parťáka, milence, kamaráda, prostě toho pravého. Ale dnes je to těžké. Všem přeji hodně štěstí a snad se i na mě to štěstí jednou obrátí. Smajlík, srdíčko. Jsem totiž zamilovaná do lásky a věřím, že to jednou vyjde. Díky moc, ahoj posluchačka Kačka. Kačko, budeme držet palce, nestrácej naději, Lucie.
3: Tak já jsem se svým hubrům poznala tenkrát na oslavě mý kamarádky, kdy jsem se ho absolutně nevšímala, vůbec mě nezajímal a on tenkrát prohlásil, že jednou se mnou bude chodit. Po 8 letech jsme se potkali v práci, kdy mě zval na večeři, na všechno odmítala. Včera jsme slavili 8. výročí svatby, máme spolu 3 krásné děti a opět se potvrdilo pravidlo, nikdy neříkej nikdy.
0: Ano, Hanka.
4: Ahoj, Michael. Tak já svého manžela znám jako, když jsme byli děti od 12, 13 let. V 18 se nám rozešly cesty, každý jsme si šli svým životem. No a pak v nějakých 35, 37 jsme se potkali u jednoho krámu, u Penny. Pozval mě na večeři. No a od té doby, od večeře jsme spolu zůstali a dnes teď 16. to bude 10 let, co jsme spolu.
0: Přišla mi moc krásná SMSka od Romany. Michael, možná v životě není důležité, jak dlouho na lásku čekáme, ale jestli ji poznáme ve chvíli, kdy konečně přijde. To máš pravdu. Máme tady vítěze. Středa, dopolední balíček a já bych to dal dneska Markétce. Za tu vzdálenost a za tu čekací dobu.
5: Ahoj, Michael, asi ve 12 jsem se zabouchla do kluka přes počítač, přes hraní online her. 3 roky jsme chatovali, volali si přes Skype všechno, pak jsme ten kontakt utli s tím, že on mi napsal, že na mě počká a o 12 let později jsme se opět dali dokupy. My jsme bydleli od sebe celkem daleko, já jsem z Česka, on je ze Slovenska, takže o 12 let později jsme to dali dokupy a opravdu na mě počkali. Já teda ne. Už jsem si udělala 2 děti, ale to nevadí.
0: Tak jo, nestrácejme naději. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Zatím republika v pohodě, mám tady jenom jednu takovou drobnost. Silnice 1/3, je to v katastru obce Benešov a je to část obce Marianovice. Tak pozor, část Jírovice, práce na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřen, údržba a opravy vozovek AB, pracovní místo SD a dlouhodobé bez převedení provozu. Pozor, máme tam zdržení teďka 11 minut, kolona už má 3 km a pojedete maximálně 20.

0: zataženo, ale postupně během dne se bude vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
0: Bývalý náměstek ředitele IKEMu Jiří Malý a někdejší šéf IT odboru Petr Raška jsou vinni v případu vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky. Soud Malému uložil peněžitý trest 50 tisíc a Raškovi 80 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. Muži vinu od počátku odmítají. Spolu s nimi byl původně obžalován i tehdejší ředitel kliniky Michal Stiborek, který loni v srpnu zemřel. Možný výskyt moru na Sibiři spolu budou telefonicky řešit americký prezident Donald Trump se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Šéf Bílého domu v úterý prohlásil, že se hovor uskuteční velmi brzy. A teď zpátky domů.
2: Po měsíci si mohou řidiči oddychnout. Oprava úseku dálnice D11 mezi 55. a 62. kilometrem u Chlumce nad Cidlinou je u konce a místo je průjezdné bez omezení. Práce vyšly na celkem 125 milionů korun. Nadále pokračují práce mezi Savskou a Poděbrady.
0: Sport. Nejlepší deblistka světa Kateřina Siňaková znovu prokázala svou extra třídu. Před její výjimečností se musela sklonit vycházející česká tenisová hvězda Nikola Bartuňková. V osmifinále pekingské tisícovky Siňaková s Číňankou Chang Shuai deklasovali Bartuňkovou a Polku Maju Chvalinskou 6-2 a 6-1. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
3: V téhleté hodince se podíváme na další hvězdu, která už 21. listopadu zamíří do O2 Areny.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Lady Gaga, 11. hodina a k tomu 10:30. Já chci poděkovat ještě Bobině z Opavy, která tady zareagovala na jednu smutnější SMSku o tom, že Kačka stále hledá tu novou životní lásku, kdy po 12 letech jí opustil muž a zůstala se 4letým synem doma. Tak ozvala se Bobina z Opavy. Michaele, odkud je Kačka? Co je 4 roky sama a má tatínka v péči? Pokud by byla v okolí Opavy, ráda jí pomůžu. Vím, jak je to těžké. Děkuji moc za odpověď, jinak mám teď přítele, se kterým se známe od 3 let a sestra tvrdí, že jsem ho vždycky milovala. Tak vidíte to. Kysáci dokážou pomoct sami sobě. Já jsem s dovolením Kačce, o které nevím, z kterého kraje je, tak jsem Bobině předal e-mailovou adresu. Věřím, že holky se spojí. Třeba to bude ob 2 ulice nebo ob 1 město. Uvidíme. Držíme palce. Děkujeme za tuhle pomoc. Za malý okamžik se podíváme do O2 Areny. Radio.

0: nejlepší hvězdy milénia míří do O2 Arena. Radio Kiss Millennium Explosion.
1: A opět bude veselo. Já věřím, že to datum máte zakrouškováno ve svém chytrém mobilním telefonu opravdu tučným písmem. Možná to tam někdo vyryl pro jistotu i šroubovákem. 44 dnů, 13 hodin, 41 minut a k tomu pár sekund. Zbývá do toho, než tady odpálíme další. Cibrďo, kolikátka už je to? Čtyřka nebo pátý ročník Millennium Explosion? Myslím, že čtyřka, pokud se nepletu. A ten line-up 2026 je totálně nabušený. Až do pátku vám tady budeme představovat ty největší hvězdy. Včera to, myslím, byla Sigala, měli jsme tady Safridu, nebo včera bylo Safridu, já už ani nevím. A těch pecek tam bude dalších opravdu hodně. Můžete se těšit na Ingrid, Dante Thomas, Bass Hunters, Brooklyn Bounce, kdo tam ještě je, Groove Coverage, DJ Quicksilver, Daisy D, alias Technotronic a ATC dokonce. Ale pozor, teďka pojďme k dámě, kterou dokonce my jsme před pár lety se Soňou Ede uváděli osobně na pražských Holešovicích. Byla tam nějaká soukromá party a oni si tam pozvali tuhletu kapelu. Kapelu Košín! S tou úžasnou zpěvačkou Scene Events, která má nezaměnitelné charisma. Vznikli v roce 1999, pak měli nejúspěšnější roky až do roku 2016, pak maličká pauza a pak Košín zase od 2019 jedou dál. My se na vás budeme těšit a připomínám, že lístky stále v prodeji. kiss.cz. Máte tam proklik přímo na dva prodejce. Dávejte si na to bacha, my se na vás těšíme 21. listopadu a DJs a moderátoři Rádia Kiss. A další hvězda bude právě Košín. Radio Kiss.

0: Alban, It's My Life. Tohle vždycky musí zaznít na každé akci Rádia Kiss, protože co, 90ky jsou nejlepší. No, za chviličku se podíváme na moudro dne a mohli bychom, když je ta středa, dát něco tvrdšího, protože je to třeba.
1: Kiss. Rádio Kiss. Rádio Kiss.

0: Filmové tipy.
1: Absolutní srdce rváč je nový seriál Apple TV s názvem Pohřešovaná. Jen si představte tu hrůzu. Vrátíte se domů ze skvělého mejdanu a doma najdete otevřený okno, kterým někdo unesl vaši tříletou dceru. A přestože její táta je Polda, Maggie nenajdou. Po příšerných 11 letech beznaděje se v lese najde po sesuvech půdy kostra malé holčičky a vedle ní v sáčku složené pyžamko malé Max. Bacha, není to krimi. Je to příběh, při kterým vám bude běhat mráz po zádech, budete zadržovat slzy a nebudete se moct odtrhnout. To vám garantuju. Kysu doporučuje Katka Čepelíková.
0: Nejoblíbenější hity Juboxu Rádia Kiss.

0: který je ten tvůj.
1: A který je ten tvůj.
0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Jukebox Rádia Kiss.
0: Už dnes večer.
2: Od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.
1: Kiss.
0: Rádio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a máme tady moudro dne a dneska si dáme něco ostřejšího a ze života.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Ptá se muž své manželky: proč si, miláčku, v noci tak křičela? Ale měla jsem hrozný, ale fakt hrozný sen. Znovu jsem se vdávala. Aha, no a koho jsi zbrala? Zase tebe, vole.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

venku příjemných kolik, 20, 21 stupňů Celsia, snad u vás neprší a teď bacha, jestli si stejně jako my, teda většina populace, necháváte od umělé inteligence dělat nějaké souhrny dlouhých textů, jo, znáte to, referáty, máte přečíst nějakou knihu, tak to tam nasypete, řeknete, udělejte mi výcud, 3minutový toho nejdůležitějšího a pak to dáváte do hlavy. Vědci teďka zjistili, že nám AI může docela slušně zamotat paměť. V experimentu ukázali 331 lidem video dopravní nehody. A o den či dva později jim dali jeho shrnutí vytvořené umělou inteligencí. Když ale souhrn obsahoval chybný detail, lidé si potom hůř vybavovali, co ve videu skutečně viděli. A měnilo to dokonce jejich názor na to, kdo nehodu zavinil. Navíc v testovaných AI souhrnech chyběly důležité detaily ve více než polovině případů. Aha, no jo. Takže AI souhrny používejte, kysáci, ale prosím vás, všechno jim nevěřte. Teďka mi můžete věřit, že přichází Sean Kingston a jeho Beautiful Girls. A to je 100% pravda. Hey,

0: What is love? Pojďme na dopravu, máme tady tři hlasovky.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Začneme komplikací na téhleté dálnici.
2: Ahoj kysáci, jedna dopravní dálnice D10, nestihl jsem sjet na Starou Boleslav, takže se po D10 táhnu na Prahu a ta kolona si myslím, že je až do Prahy, takže zdržení takových 20-25 minut. Ahoj David.
0: Díky Davide.
3: Nazdar kysáci, jedna dopravní z Prahy, studuju Blanka, směr Úzký, tak tady zase zde na Holešovice to stojí. Nevím, co se tam děje, asi nějaká bouračka, skáču tady už asi 12-15 minut, tak kolama dolů a čau.
0: To byl Carlos.
4: Zdravím kysáci, prosím vás, kdo jdete po Pražském okruhu směrem z Brna na Plzeň, na D0, tak před Lovkovským tunelem se stojí, protože Lovkovský tunel teď zavřeli. Nevím, z jakého důvodu, není tady ukázané vůbec nic, ale jsou zavřené všechny tři pruhy.
0: Díky moc, jezděte opatrně.

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Co je korfbal?
2: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
1: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
2: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
1: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel.
2: Korfbal 2026.cz.
3: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na ticket.energylandia.pl.
4: Kiss. Počasí.
5: Venku máme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ale postupně během dne se bude vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky uložil dnes soud bývalému náměstkovi Pražského institutu klinické a experimentální medicíny Jiřímu Malému peněžitý trest ve výši 50 tisíc korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška má zaplatit 80 tisíc. Rozsudek není pravomocný. Muži vinu od počátku odmítají. Američanka Krista Pajková, která minulý týden po nezdařené popravě smrtící injekcí ve státě Tennessee skončila v nemocnici, je při vědomí a komunikuje. V úterý to podle agentury AP uvedli její právníci. 50-letá žena byla odsouzena k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky spáchanou v 18 letech. A teď zpátky domů.
7: Oblastní nemocnice Náchod zařadila do svého vybavení nejmodernější systém pro roboticky asistované operace. Lékaři zdejších oddělení tak získali technologii, která zvyšuje přesnost zákroků a s tím i lepší hojení ran pacientů. Robotický systém pomáhá především v chirurgii, urologii a gynekologii. Z Náchoda Lucie Sinková.
4: Sport.
6: Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel chce do příští sezóny zapracovat na síle, rychlosti a odhadu tempa. Řekla to dnes na tiskové konferenci v Praze. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
8: Krásnou středu a v téhleté hodince se podíváme na Trends Party Live, která

Calvin Harris, Sam Smith. My jsme se byli krásně podepsat na to autíčko naší posluchačky Kačky, která ráno ve 4 hodiny vyjela z Bruntálu od těch zubatých žab a přijela k nám do Prahy, tak jsme se celý kys teďka sešli před Primou a pěkně jsme jí to autíčko pomalovali. Já si myslím, že okamžitě hodnota tohoto krásného malého červeného vozu stoupla o 50 tisíc korun. No, zdravíme Kačku, zdravíme všechny do Bruntálu a za chviličku se podíváme na Trends Party Live.

0: Trance Park s DJem Basslickerem a Michalem Kavalčíkem. Trance Party Live. Exkluzivně na Radio Kiss.
1: Tak jo, přátelé. Slíbil jsem nějaké důležité info. Dnešní datum 7.10. se asi také zapíše do historie. Dneska večer 22.00. Trance Party Live

Každou první středu v měsíci jsme se vždycky s váma slýchávali. A dneska tahle ta znělka, která před chviličkou zazněla, zazní naposled. V listopadu roku 2021, v době covidu, jsme dostali s DJem Basslickerem takový bláznivý nápad, že bychom tady mohli každou první středu v měsíci vysílat pro vás to nejlepší z trance music z celého světa. A tak jsme si říkali, že dnešní 60. díl spojíme i s těma pětiletýma narozeninama, které by příští měsíc byly. A dneska

Trance Party live s Václavem a mojí maličkostí. Nalaďte si nás dneska 22.00. Pojedeme přes tři kamery, dáme stream live na YouTube Rádia Kiss. Tak tam můžete něco krásného napsat.

0: Abych vás ještě více navnadil, dnešním speciálním hostem bude dáma, která u nás byla na 50. díle a je to skvělá trance DJka Foxy J. Takže dneska v 10 večer úplně poslední Trance Party Live a my vám chceme moc poděkovat za přízeň a slyšíme se dneska večer.
1: Trance Party Live. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta.

0: všední ráno na rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Kiss paráda. Kiss paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss parády Rádia Kiss. www.kiss.cz. Kiss paráda. Kiss parádu s DJem Basslickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Zdravíme z Kisu, krátce po půl jedné a Shakira v našem playlistu. Tak jestli letos pořád nemůžete najít houby, kysáci, možná chodíte na špatná místa. Měl bych teďka tady takovou jednu nabídku, která jako není do lesa, není ani do Beskyd, je to v Kopřivnici a rostou přímo na hřbitově. Ano, místní mykolog tvrdí, že při dobrém počasí by tam člověk mohl nasbírat klidně celý košík. Mezi hroby rostou třeba klousky zrnité, slizáci anebo křehutky. A podobný houbařský ráj mají dokonce i na lesním hřbitově ve Zlíně. Houbám tam zřejmě svědčí hlavně staré stromy a specifické podloží. To zní zajímavě. Takže letos otázka není, jestli rostou, ale spíš, kam jdeš? Do lesa? Ne, za dědou. A vezmu si košík.
1: Be happy.
2: Kiss.
1: Radio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

Posloucháte Rádio Kiss a teď něco z historie. Jsme zase, aspoň teda podle vědců, o kousek blíž k nalezení Noémovy archy. Určitě kysáci víte, o co se jedná, že jo? V Turecku nedaleko hory Ararat pokračuje průzkum podivného, asi 160 metrů dlouhého útvaru, který svým tvarem připomíná obrovskou loď. Na té fotografii opravdu, kdybyste se mě zeptali, řeknu vám, jo, z vrtulníku tohle musela být loď. Výzkumníci provedli přes 300 vrtů a odběrů vzorků místy téměř 20 metrů hluboko. Nový radar navíc podzemí znovu zachytil pravidelné struktury, dutiny a možné chodby. Zatím ale neexistuje žádný nezávisle ověřený důkaz, že jde skutečně o biblickou archu. Další analýzy budou hledat stopy dřeva a dokonce dávné zvířecí DNA. No tak, jestli se tam najdou DNA dvou žiraf, dvou slonů a dvou lvů a dalších zvířátek, začíná to být hodně zajímavé.

0: Za pár minut 13. hodina a čerstvé zprávy na Kisum, tak vydržte s námi. A po 13. hodině vás vemu na blikající protijedoucí auta. Protože když jste právě minuli policejní hlídku a snažíte se těm, co jedou v tom směru, dát jako informaci, hele, bacha, bacha, na tvé straně jsou policajti a měří tam rychlost, můžete za to dostat pokutu. Kde a kolik? Počkejte si.
1: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dvě dopravní komplikace tady máme. Tvorba kolon vozidel. Pozor, D1, 15. až 24. kilometr. Je to ve směru na Brno. Tam se zdržíte 11 minut. Je tam 5-kilometrová kolona a pojedete maximálně 30. A pak se podíváme k Benešovu. To je silnice 1/3 v katastru Benešov Marianovice a tam se zdržíte 10 minut. Kolona už má 3 kilometry a pojedete to 10 minut.

0: Tati, co je to hybrid?
1: To je auto.
0: A co je to superhybrid?
1: To je Chery.
2: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
3: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
0: Více na cherrymotor.cz.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
7: Rádio Kiss. Počasí.
8: Dnešní obloha je oblačná až polojasná a nejvyšší teploty se pohybují mezi 18 až 23 stupni Celsia.
7: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Premiér Andrej Babiš ohlásil na příští pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Oznámil to dnes na síti X. Učinil tak den po zprávě, že jihočeská vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada téměř vyschla. Národní koalici pro boj se suchem vláda obnovila v srpnu po vlně horkého a suchého počasí, které snížilo v České republice průtoky vodních toků někdy i na historická minima. Bulharsko ukončilo pátrání po námořnicích z obchodní lodi, která se v úterý potopila po dronovém útoku v bulharské ekonomické zóně. Záchranáři nikoho z posádky nenalezli. Informovala o tom dnes bulharská média s odvoláním na záchrannou službu. A teď zpátky domů.
9: Dobrovolnické centrum Jihočeského kraje už po třetí ocení dobrovolníky cenou Křesadlo. Lidé mohou do poloviny listopadu nominovat jednotlivce i skupiny, kteří nezištně pomáhají druhým. Nominace probíhají přes web centra a cílem je upozornit na lidi, kteří svůj čas a energii věnují pomoci ostatním. Pro KIS Lucie Sinková.
7: Sport.
8: Cyklistka Karolína Špicarová skončila na mistrovství Evropy 7. v časovce juniorek. Druhá česká reprezentantka Eva Drhová, která se 6. místem v nedělním závodě s hromadným startem postarala o nejlepší výsledek výpravy na šampionátu, tentokrát uzavřela první desítku. Zprávy na KISu připravila Blanka Holá.

Maria Kiss vám přeje od mikrofonu Michal Kavalčík a pojďme konečně na ty policejní hlídky, na ty blikající autička, protože já jsem na to úplně zapomněl. Blikáte na protijedoucí auta, když jste právě minuli policejní hlídku, takzvaně jako pomáháte těm naproti, aby náhodou neměli pokutičku, tak bacha, můžete za to dostat tučnou pokutu. V Polsku si na řidiče policie dokonce vzala dron. Během jediné akce nachytali 47 řidičů, kteří dálkovými světly varovali ostatní před kontrolou. Každý dostal pokutu asi 1100 korun a 4 trestné body. A pozor, problém to může být i u nás. V Česku smíte dálkovými světly blikat především kvůli odvrácení nebezpečí. Jo? A jinak může hrozit pokuta až 1500 korun na místě. No, takže příště neblikejte, maximálně na policistu, jo? Ale očima mrknem a hodně sympaticky. Michal Kahalčík na Kissu.

0: Radio Kiss a teďka jeden opravdu velký výkon, tohle by si zasloužilo medaily a Oscara. 20-letá Kristýna Kotásková se vydala pěšky z Hodonína až do Říma a v nohách má přes 2200 kilometrů. Cesta jí zabrala 3 měsíce, denně zvládala průměrně 33 až 38 kilometrů a většinou spala ve stanu anebo pod čirákem. Dobře ty kočko. Nešla ale jenom kvůli dobrodružství nebo kvůli fotkám na Instagram a nebo na Facebook, cestou upozorňovala na útulek Pet Heroes v Lanškrouně, který potřebuje asi 5 milionů korun na rekonstrukci. No a začátkem října skutečně dorazila do Říma. No tak my zdravíme do Lanškrouna, pokud byste měli cestu tímto směrem a chtěli byste přispět a udělat dobrou věc, věřím, že každá koruna, 2, 3, 4, 5, 10 kilo, 5 kilo udělá tomuto útulku určitě radost.
1: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Balteku Free a odleďte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta.
1: Do Egypta.
0: Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive.
1: All Inclusive.
0: Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
2: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti serviru ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už dnes večer na Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Kiss Parada. Kiss Parada. Kiss Parada. Kiss Parada. 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kiss Parada. Kiss Parada rádia Kiss s DJem Bassnickrem. Kiss Parada.
1: Kiss Paráda, dámy a pánové, opět dneska úderem 21. hodiny usedne tady za mikrofon DJ Bassnicker Václav Votava a nikdo jiný nemůže ovlivnit pořadí této Kiss Parády, 10 novinek a 2 songy v čekačce jako novinky než vy. Nikdo jiný. Bassnicker si to tam nemůže ovlivnit, on prostě sečte vždycky kalkulačkou všechny ty vaše hlasy za celý týden, promíchá to pořadí, někdo jde nahoru, někdo jde dolů, někdo vypadne a někdo se pořád drží na prvním místě. Takže pokud byste měli pár vteřin, klidně jděte na naše stránky kiss.cz/kissparada a máte celkem 3 hlasy. Mě tam zaujala novinka od Timmyho Trumpeta, Cheese the Feeling. A Ale Farben. A Alex. Cheese the Feeling. Novinka v Kiss Parádě. A pak z minulé dvojky vydržela na dvojce tahle ta kočka. Miley Cyrus. Když jsem to slyšel poprvé, vůbec bych netypl, že tohle je Miley Cyrus.

0: To je už asi pátý týden, minulé jednička, Armin van Buuren a Saša. Tohle bychom si možná v celé verzi a možná v ostřejší mohli zahrát dneska večer v poslední Trance Party Live v 10 večer. Tak jo, pojďte hlasovat, aby do 9. večerní jste ještě zamíchali pořadím.
1: Kiss Paráda. Hlasuj na www.kiss.cz. Kiss. Radio Kiss.

0: Rádio Kiss a další skvělá muzika. Děkujeme Milky a David Guetta. Tohle jede teďka po celé Evropě a i u nás se to těší velkému zájmu a pochopení, no prostě i na diskoškách to frčí o 106. Pojďme si zase kysáci teďka trošku ušetřit v našich peněženkách. Na světě je nový podvod, a to v e-mailech. Tentokrát vás podvodníci lákají na údajnou hlasovou zprávu. Mail vypadá jako běžné automatické upozornění na přepis hlasovky. Často dokonce budí dojem, že přišel z vaší vlastní firmy. V příloze je ale soubor s názvem SVG, který vás po otevření přesměruje na falešnou přihlašovací stránku a snaží se ukrást vaše heslo. Bezpečnostní experti zachytili během pouhých 2 týdnů přes 58 tisíc takových e-mailů, které zasáhly více než 7800 organizací v České a Slovenské republice. Takže až vám přijde nějaká nová rada, teda hlasovka do vašeho e-mailu, radši ani neposlouchejte a na soubor s názvem SVG vůbec neklikejte. A pokud by vám přišla i zajímavá hlasovka přes WhatsApp, že chce někdo půjčit peníze, zkuste mu nejdříve tomu vašemu kamarádovi, jo, co vám poslal tu hlasovku, zkuste mu předtím nejdříve zavolat.
1: Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Za mě je to dneska všechno, vedle už tady kráčí a těší se na vás Magda a Radek Hrdina. Odpolední jump 14 až 18 hodin. Ještě jednou připomínám, pokud byste si s náma dneska chtěli užít poslední Trance Party Live, DJ Basslicker a moje maličkost, tak ve 22 hodin startujeme. Máme tam speciálního hosta, úžasná trance DJka Foxy J. Bude mít úžasný hodinový set, tak si to zapněte. Budeme jednak vzduchem, digitálem, apkou a pojedeme i na tři kamery pěkně na live streamu Radia Kiss. YouTube Radia Kiss.
1: Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Je tady doprava, my vám přejeme moc hezký odpoledne. Fáboš má pro vás zprávu.
2: Dejte si bacha, když pojedete do Prahy před Brandýsem. Asi 3/4 hodiny kolona.
3: Děkujeme moc krát. Bouralo se taky na dálnici D1 ve směru na Ostravu, je to na 344. kilometru.
1: Do hokejového města Vsetína se vydáme. Hlásenka, tady máte dopravní nehodu.
3: Šťastnou cestu s rádiem Kisa, začíná odpolední jump.
0: V Kiss Shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože

0: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na ticketenergylandia.pl.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Když ostatní usínají, my zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
4: Zdraví vás Kuba,
5: Lenka,
6: Alex,
7: Katka
8: a Lukáš.
3: Rádio Kiss vysílá
9: non-stop.
3: Rádio Kiss počasí.
10: Dnešní obloha je oblačná až polojasná a nejvyšší teploty se pohybují mezi 18 až 23 stupni Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
10: První dáma Eva Pavlová zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí nebo z jiného místa v Česku, ačkoliv termín komunálních voleb tentokrát pevně stanovil zákonem. Uvedla to na svém instagramovém účtu. Prezident Petr Pavel čelí kritice koaličních i opozičních politiků za to, že se nadcházejících obecních voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Hrad to označil za chybu v plánování. Světová zdravotnická organizace požádala ruské úřady o informace ohledně zpráv médií, že se v sibiřském ústavu pro boj proti moru nakazil další zaměstnanec. Kreml uvedl, že Rusko organizaci o epidemiologické situaci řádně informovalo. Laborantka zmíněného ústavu podle ruských médií nedávno zemřela na plicní mor, zatímco ruské úřady výskyt moru popírají. A teď zpátky domů.
11: Na D5 se u Plzně začala rozsáhlá evropská kontrola přepravy nebezpečných věcí. Zapojili se inspektoři z 9 zemí, kterým pomáhají také plzeňští hasiči. Kontrolují kamiony a cisterny převážející například pohonné hmoty, plyny, žíraviny nebo radioaktivní látky. Akce patří mezi dvě největší v Evropě.
3: Sport.
10: Čeští fotbaloví reprezentanti v žebříčku reprezentací FIFA po 4 porážkách v Lize národů klesli o 3 příčky na 51. místo. Národní tým figuruje nejníže od září 2017. Mimo elitní 50 se propadlo teprve po druhé v samostatné historii. Pořadí nadále vévodí mistři světa ze Španělska. Tolik ze zpráv s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jam.
12: Naprostá pravda, startuje odpolední jump na Radio Kiss.
13: Magda Vronková, Radek Hrdina a hlavně s náma vy, kysáci.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: já už se tak nějak uculuju tady ve studiu Rádia Kiss, přátelé, protože tomu se dostanu, jsem něco nachystal, ale nicméně, moc hezké odpoledne vám přejeme s Magdou.
1: V kalendáři je dneska slečna, nebo paní Justýna, dámy, všechno nejvíc nejlepší. Já jsem tady před malou chviličkou jenom zmiňovala, že já jednu Justýnu znám, a to jenom skrze vlastně sociální sítě. Mm-hmm. Je to modelka Justýna Zedníková. Já se teda musím přiznat, jsem samozřejmě jenom na chlapy, ale to je vám teda baba.
0: Ale s tímhle já nikdy neměl problém. Jo, prostě jako když je chlap charismatický, sluší mu to, pane bože, proč by jiný chlap nemohl normálně říct, wow, vypadá dobře. Jako. Jo, tohle jako určitě ne, tohle jsem s tím neměl nikdy problém. A proč se tady uculuju? Protože za chviličku je Kiss hit v jedné vteřině tady u nás na Kissu. A já jsem si dneska vybral interpreta, jsem zvědavý, jestli ho rozklíčuješ.
1: A je.
0: Bude to takový, no... Uvidíme, buď to vystřelíš na první dobrou, anebo se tady u toho budeš trápit.
1: No,
0: jsem zvědavej. Za malou chvíli tady na Kissu.

0: v jedné vteřině.
1: Teď jsem zvědavej, já si myslím, že bys to měla rozklíčovat raz, dva. Měla. Nebo?
2: Ano.
1: Ne, prostě víc neřeknu. Protože opravdu tohle by si měla vystřelit. Jestli ne, to bude průšvih.
2: To bude taková ostuda, kysáci.
1: To bude průšvih, jestli to nerozklíčuješ.
2: Když to nebudu vidět, buďte na mě, prosím vás, milosrdní. A určitě mi, když tak pomožte potom s tím rozklíčováním, jo? Přes Apko Rádia Kiss. A já se tady budu pomodlit a jdeme na to. No.
1: Jdeme na to. Já myslím, že to vystřelíš okamžitě. Staň se tou.
2: Čověče, ten mi je nějaký povědomý. No? Já si myslím, že to bude manžel Wendy Vronka.
1: Ano.
2: Což je můj tatínek Leštěk Vronka.
1: Tatínek tady Magdy Leštěk Vronka. Jinak samozřejmě objevitelé, vyfarné a tak dále.
2: Pozor, tenhle ten song je přesně přímo pro Wendy, nebo
1: ano,
2: o Wendy.
1: Ano,
2: takže...
1: ano, bylo to psaný pro Wendy, no. Ano. Ale mě vyskočil.
2: Ano.
1: A já říkám, pojď sem, to bude ostuda, jestli nepozná tátu.
2: Počkej, on tady někde je, že na to vyskočil.
1: Ne, to ať si blbnou doma. Jo, mě ani do toho netahaj. Tak jo, máš boda. Tátu poznala. Kiss hit. V jedné vteřině.

0: který je ten tvůj.
1: A který je ten tvůj.
0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Jukebox Rádia Kiss.
0: Už dnes večer
2: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.
1: Kiss.
0: Rádio Kiss.

0: Žebříčky, ať jsou jakékoliv, to my tady máme rádi v odpoledním Jumpu na Rádiu Kiss. A teď si dáme takový nelichotivý žebříček, a to pozor, linek cestovních, letadelních, ano, to znamená prostě, letecká to linka. A my se podíváme na takové jakoby nelichotivé v tom, že tady najdete hned několik faktorů, který pro cestujícího letadlem nejsou vůbec dobrý.
1: Patří tam jakoby bezpečnost, nebo třeba nějaký jako,
0: patří
1: že to
0: tam třeba
1: blbě.
0: Odbavení, ano. Zpoždění, ale pozor, taky samozřejmě povětrnostní podmínky, to, že třeba ta linka je OK,
1: ano.
0: Ale na téhle trase bývají strašně velký třeba turbulence.
1: To je třeba na Madejře, podle mě, ne? Tam, kde se přistává, tak ta prý hodně fouká.
0: No to je právě jediný důvod, proč jsem tam ještě nebyl.
1: Jo, bojíš se.
0: Dost jako... Kdyby mi někdo řekl, že pojedeme na pramičce, tak jo, ale jako...
1: Takže my si řekneme za chviličku teda žebříček těch vás jakoby nejúzkostlivějších.
0: Ano, za malou chvíli na Kisu.

0: Já to rovnou řeknu bez okolku, přátelé, já jsem větší posera, byť mám příjmení úplně jiné, ale letání úplně jako ne. Jo, kdysi jsem to miloval, lítám jako opravdu už odmala, téměř, ale ne, člověče, jak se to změnilo.
1: A z čeho máš teda jako vlastně největší
0: strach? Že to nemůžu ovládat, že prostě tam sedím a prostě najednou nemůžeš nic a dělat to takhle a dolů a nahoru, ale letím, přátelé, letím. To znamená, že sednu do toho letadla a chci se z bodu A do bodu B dostat co nejrychleji. Letecká linka ale mezi Amsterdamem a Barcelonou, to si zapište, kdyby náhodou, ať jste připravení, je totiž tou nejvíce stresující v Evropě. Nelichotivé prvenství získala ve studii jednoho portálu, jo, leteckého, v níž se zohledňovaly faktory, jako jsou zpoždění, rušení letu, doba ve vzduchu nebo povětrnostní podmínky, chcete-li turbulence.
1: Jo, tahleta linka, prosím vás, má 75,1 bodu ze 100, protože přes 7% letu na tomto spoji bylo zpožděno o více než hodinu, což je nějakých 0,83% se zpozdilo, pardon, o více než 3 hodiny a 2,93% bylo zrušeno, takže prostě je to linka, na kterou v podstatě není vůbec spoleh a lidi s tím strašně neradi lítají.
0: No a pojďme si říct ještě, kdo je tam doplňuje na bedně, tak potom je tam třeba linka mezi Lisabonem a Madeirou. Tak Madeira, ta je prostě už zmiňovaná, že to tam je občas opravdu hodně větrný.
1: Yep.
0: A Londýn s Heathrow do Frankfurtu, což je zajímavý, to je docela jako vytížená linka.
1: Já jsem teda lítala do Londýna někam jakoby jinam trošičku, ale bylo to jako za mě občas taky dost náročný.
0: Tak my vám přejeme, ať to s váma nehází, nikde se nespozdíte, taky vám nic nezrušej a šťastný lítání.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední Jump na Rádiu Kiss. Go, children of the Lenape. The anger of the Manitou is not done. And yet...

0: Kisem za volantem po celé republice.
1: Po hodince zase dopravit se tady u nás na Kisu, pojďme se kouknout. Kuba Kubánec má informace.
2: Chtěl bych nahlásit jeden ťukanec z Brna, je to ulice Novolišenská, Líšní, je to u té křižovatky, jak je Lidl, tak se tam do sebe ksuply dvě autíčka, samozřejmě od Zetoru, je to teďka na kolaps.
3: Děkujeme moc krát. Máme tady jednu mimořádnou zprávu z dálnice D1 ve směru na Ostravu. Na 344. kilometru je dopravní nehoda. Pozor, osobní vozy jsou odkláněny na exitu 342 Bravantice. Nákladní vozidla projíždějí okolo. Bouralo se bohužel také v Ústí nad Labem v ulici Majakovského a jedna dopravní nehoda v Brně v ulici Sedláčkova.
1: Ode mě Jindřichův Hradec, Růžová ulice. Růžový to tam teď rozhodně ale není a v Praze je to Lucemburská.
3: Šťastnou cestu s rádiem Kiss.

0: Co je korfbal?
1: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
0: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
1: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
0: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
2: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Rádio KIS počasí.
4: Dnešní obloha je oblačná až polojasná a nejvyšší teploty se pohybují mezi 18 až 23 stupni Celsia.
2: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Od začátku roku do konce září lékaři v České republice zachytili 1600 případů žloutenky typu A. V září jich bylo 117, o 47 více než v srpnu. Od února případů každý měsíc většinou ubývalo. O aktuálních datech informoval Státní zdravotní ústav na síti X. Za 3/4 je nemocných méně než loni. Na střední škole v Ostolence na severovýchodě Polska dnes jeden z žáků zaútočil nožem. Zranilo 8 lidí, informují o tom polská média. Policie 19-letého útočníka zadržela. A teď zpátky domů.
5: Dobrovolnické centrum Jihočeského kraje už po třetí ocení dobrovolníky cenou křesadlo. Lidé mohou do poloviny listopadu nominovat jednotlivce i skupiny, kteří nezištně pomáhají druhým. Nominace probíhají přes web centra a cílem je upozornit na lidi, kteří svůj čas a energii věnují pomoci ostatním. Pro KIS Lucie Sinková.
2: Sport.
4: Dvojnásobná mistryně Evropy v judu Renata Zachová se na světovém šampionátu v Baku pobere o bronz v kategorii do 63 kg, což by byla její první světová medaile. Finálový blok začne v 16 hodin středoevropského času. Zprávy v jedné minutě přinesla Blanka Holoubková.
6: A na KISu z muziky připraveni už Safri Duo. 21. listopadu se s nima vidíme.
7: Já se tak těším.

0: Přátelé, kamarádi, co si budeme povídat? Taková, nechceme být morbidní, jo? Jsme Be Happy, jsme Radio Kiss. Ale takový ten odchod ze života, když už je to opravdu, jako že člověk něco prožil, už je star, tak je to prostě takový koloběh života.
1: Jo.
0: Ale když na konci si zachováte ještě smysl pro humor, protože víte, že ten váš čas nadešel, tak je to naprosto vlastně v úzovkách geniální.
1: Já to naprosto podporuju. Zažila jsem pár takovýchhle situací, kdy i právě při těch nejsmutnějších momentech se člověk musel prostě furt smát. Takže za mě určitě skvělá věc a my máme jeden skvělý příklad tady.
0: A vemte si z toho příklad opravdu, protože jako mít poslední přání, vytknout ho a potom vám ho někdo splnit, je prostě k nezaplacení. Na Kisu za chvíli.

0: Přátelé, kamarádi, kysáci, krásné kysačky, já hraju na svatbách, jo, moderuju svatby, hraju tam jako DJ na svatbách, zdravím všechny, co jsme letos měli svatby, respektive vy, zdravím vás, držte se, ale jako chytání, kytice, to je téměř na každé svatbě, nebo rozplétání, ale tady babička to posunula opravdu jako na druhou, byť nešlo vůbec o svatbu.
1: Přátelé, jedná se o pohřeb. Jedna babička totiž měla poslední přání a to, aby při jejím pohřbu se sejmula kytice, případně věnec, z rakve a následně se hodila ta kytice do davu, aby se vidělo, kdo bude další.
0: To je skvělý. Jako mám to možná někomu přijde morbidní, ale mi to přijde naprosto geniální for nakonec. Kdy ta babička už tam není, ale prostě proč byste tady měli řvát? Pojďte se prostě pobavit to kare, prostě pojďte udělat dobře, pojďte se jako rozveselit. A tohle je prostě na odšpuntování úplně geniální, jako.
1: Já naprosto tleskám, tyhle ty věci mě jako rozveselí. Já vím, že je to, je to odchod nějaký.
0: Ale ona odžila velmi pěkný věk, takže jako, ale hlavně věděla, ale až to přijde, já chci tohle.
1: Nechtěla bych ten kdo chytal teda.
0: To je skvělý. A hlavně, abych jim to neřekl.
1: Ty bláho. No, teď už to vidí.
0: No, jasně, no, tak já vlastně bych to třeba do obálky a rozbal si to. Jsi další. Ježišmarja.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kysu.

0: Všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxu Rádia Kiss.

0: to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Krásný poslech, plný smíchu, krásné hudby. Be happy a krásný den.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Už nikdy, nikdy jiný rádio než to vaše. Fakt jste naprosto boží.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu

0: baby, baby. Branky po dejám. Na Rádiu Kiss.
1: Jo, závodní motorky, tak to se mi vždycky strašně moc líbilo. No a my právě teďka v Brankách, Bodech a Jumpu na Rádiu Kiss se na ně podíváme.
2: Podíváme, protože jezdce startující v závodech mistrovství světa silničních motocyklů v královské kategorii MotoGP čekají od příštího roku v soutěžních víkendech dvě nové kvalifikace do sprintu a do hlavního závodu. Doposud absolvují jen jednu kvalifikaci, která určuje pořadí na startu obou závodů. Promoter šampionátu oznámil změnu na svém oficiálním webu.
1: Jo.
2: Je otázka, jestli to je dobře nebo špatně, ale to už si samozřejmě rozhodnou diváci tady těch závodů a fanoušci, jestli to je pro ně jako lepší nebo horší.
1: Rozhodně se ale bude na co koukat.
2: Zase jako o jednu kvaldu.
1: O jednu kvaldu.
2: Je tam prostě víc. Jo. To je pravda.
0: Pojď sem, kam jdeš?
3: Branky Bodejčák na Kisu.
4: Good evening!

0: Thank you.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer.
2: Best of Millennium.
1: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Pojďme na to, kysáci, protože tento týden na Rádiu Kiss soutěžíme o dovolenou s cestovní kanceláří Blue Style, a to opět v Egyptě. Výhrou je tentokrát pobyt pro dvě dospělé osoby v pětihvězdičkovém hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa s all inclusive.
2: Je to hrozně jednoduché, pokud chcete vyhrát, rozhodně zavítejte na web rádia kiss.cz, odpovězte správně na otázku. A ta je, co si můžete v rámci akce First Minute Léto 2027 přibalit do oblíbeného kufru plného výhod? No, zvolte na webu kiss.cz správnou odpověď a těšte se na páteční odpoledne. A proč páteční odpoledne?
1: Pátek po 3. hodině opět tady této soutěži budeme věnovat veškerý svůj čas a budeme hlavně losovat jednoho z vás, který se soutěže zúčastnil a správně odpověděl. Vyřkneme to jméno do éteru, taky poslední trojčíslí vašeho telefonního čísla, a ten dotyčný nebo dotyčná má pouze jeden jediný song na to, aby se nám dovolali obratem do studia.
2: Pojďme
1: zpátky
2: se ohlédnout do historie toho způsobu této soutěže, přátelé. Apelujeme, aby to byl telefonní kontakt na vás.
1: Ano.
2: Aby to nebylo nějaký sousedovo číslo, co jste zrovna si vypůjčili, aby to nebyla nějaká pevná linka v práci, kde zrovna potřetí nebudete a tak dále. Nedovoláme se. Rozhodně, třikrát a vykřičník, dávejte jenom svůj kontakt a buďte hlavně ve středu po 15. hodině.
1: Do pátku ještě je čas se této soutěže zúčastnit, takže honem rychle na web Rádia Kiss, tam to všechno máte.
3: Jsem Blue, miluji, když si k First Minute Létu přibalíte kufr plný výhod. Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Pojďme společně do Mladé Boleslavy, tam dopravní nehoda.
2: Dopravní nehoda v Mladé Boleslavi od Prahy směr Liberec, tak uprostřed Mladé Boleslavy auto na štorc. Všechno stojí, sjíždí se do centra a zase zpátky, jinak se z Boleslavy směr Liberec nedostanete.
1: Moc krát děkujeme, Vladimír ví o další dopravní nehodě.
3: Před Chýnovem směrem od Tábora je dopravní nehoda, policie to tam řídí kyvadlově, kolony jsou z obou směrů, je to zdržení tak 10 minut.
4: Děkujeme moc krát, pánové. Jedna mimořádná zpráva opět z dálnice D1 směr Ostrava, 340. kilometr, provoz je tam už bez omezení. Bouralo se ale na D11 ve směru na Prahu, je to 41. kilometr, jedna dopravní nehoda i na D10 ve směru na Turnov, 45. kilometr.
1: Ode mě ještě jedna čerstvá z Prahy a to je Nebušická ulice.
4: Opatrně a šťastnou cestu.

0: Tati, co je to hybrid?
1: To je auto.
0: A co je to superhybrid?
1: To je Chery.
2: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
3: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
0: Více na cherymotor.cz.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
7: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na ticketenergylandia.pl.
8: Počasí.
9: Dnešní obloha je oblačná až polojasná a nejvyšší teploty se pohybují mezi 18 až 23 stupni Celsia.
8: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
9: Nejvyšší povolená prodejní cena nafty ve čtvrtek klesne o 74 haléřů na 47 korun 23 haléřů za litr. U benzínu se cenový strop nemění. Stejně jako dnes ho bude možné prodávat na nejvýš za 46 korun. Dnes o tom v cenovém věstníku rozhodlo Ministerstvo financí. Už od 10. října začíná platit nové evropské nařízení, jehož cílem je omezit výskyt látek skupiny PFHXA ve věcech běžné spotřeby. Konkrétně se bude jednat o mnoho druhů oblečení, bot, kosmetiky, ale i obalových materiálů, u kterých se zavádějí přísné limity pro obsah takzvaných věčných chemikálií, které se v přírodě ani v lidském těle prakticky nerozkládají. A teď zpátky domů.
10: Na D5 se u Plzně začala rozsáhlá evropská kontrola přepravy nebezpečných věcí. Zapojili se inspektoři z 9 zemí, kterým pomáhají také plzeňští hasiči. Kontrolují kamiony a cisterny převážející například pohonné hmoty, plyny, žíraviny nebo radioaktivní látky. Akce patří mezi dvě největší v Evropě.
8: Sport.
9: Dvě předehrávky načnou ve čtvrtek program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bitvě gigantů, kteří mají za sebou nepřesvědčivý vstup do sezóny, změří síly s brněnskou Kometou. V duelu celků z horní poloviny tabulky se utkají Plzeň s českými Budějovicemi. Na západě Čech se začne hrát v 17.30. Úvodní buly v Metropoli vhodí rozhodčí o hodinu později. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
11: Eroticky začneme.
12: No jo.
0: Ráda se smlíkne.
11: No tak to by nebylo moc hezký. Radši tu hudební ukázku si dáme.
13: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Nevím, jestli to bude převratný vynález, ale sportovcům aktivním, nejenom profesionálním, ale i třeba hobby běžcům, by to mohlo udělat velkou radost.
1: Já bych tohle třeba dala někomu jako for, víš, jak by se zatvářil, kdyby to vyskočil. No, jako že by to vyskočil. Hele, tady máš prostě tyhle ty nový věci, dej si to na sebe a schválně, že? A ten člověk prostě bude úplně v šoku a říká si, co to je?
0: No ne, tak uvidíme, protože my vám za chviličku prozradíme, s čím jedna sportovní značka známá přichází na trh. A jestli to je dobrý nebo špatný, tak to necháme na té polemice vaší. Ale za mě to nemusí být úplně blbý.
1: Já chápu ten záměr, proč to takhle jako udělali.
0: Tak za malou chvíli tady v odpoledním jumpu na Radio Kiss.

0: Yo, yeah, Aisha, oh my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful,
0: yeah.

0: Do sousedního Německa se vydáme za vynálezem sportovním, ale necháme na vás, jestli byste to využili.
1: Značka Adidas představí koncept Klima Cool Recovery Slides, což jsou taky jakoby pantofle, s chladícími komorami přímo v podrážce a pásku. Stačí dát zhruba na 30 minut do mrazáku a potom obout. Proč ale? Má to nabídnout chladivý efekt, podobný ledovému obkladu a podpořit tak regeneraci po sportu.
0: A já říkám, že jo.
1: Já taky.
0: Já jsem nad tím jako malinko přemýšlel, uvažoval a přece jenom v dobách aktivního hraní hokeje, když to sundáš, ty jo, máš to upnutý, jo, a to nejsou jenom brusle, to můžou být lyžaři třeba a tak dále, záleží samozřejmě, jo, ty boty sportovní, běžecký, ty bláho, když to potom vyndáš a teď si nasadíš třeba takovouhle věc, tak to může být jako hodně příjemný.
1: Já jsem přemýšlela o tom, že by to mohl být fakt jako dobrý forto někomu takhle dát, aniž by věděl, že to bude studit, jo. Taky na tady máš pantofle, přijdeš k někomu na návštěvu, že jo. Nabídneš mu pantofle, jo, víš, takhle. A takhle. A teď přijdeš a on se to bobuje. Co to je?
0: V lednu dobrý.
1: Skvělý.
0: V lednu dobrý. Tak brzo už na trhu, takže kdyby náhodou jste třeba aktivně, byť třeba jenom jako hobby, běžci nebo podobně, tak takováhle věc, možná i tip na vánoční dárek.
1: No to jo?
0: No.
2: Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: zbalte kufry a odleďte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
1: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
2: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: A Jitka do toho dera dneska praštila pěkně na dálku, prostě všechny hvězdy stály při ní a v 7 ráno se nejdříve jako třetí dovolala, potom se tady házelo a jí to úplně vyšlo. Ale o čem je řeč?
2: Je to naše soutěž 7 v 7, která je právě každý všední den od pondělí do pátku i včetně svátku. Pozor, kysáci, je to do konce tohoto roku. Máte ještě spoustu dní, kdy to můžete samozřejmě vyzkoušet, pokud se vám ještě nezadařilo. Telefonní číslo je 210 323 323 a zítra v 7 ráno budeme pokračovat.
1: No a s Jitkou nebo bez, to není teď důležitý. Nicméně, přátelé, my už jsme tady díky téhle soutěži vám tam venku rozdali přes 700 tisíc korun.
2: Wow.
1: A máme ještě opravdu, dá se říct, téměř čtvrt roku.
2: Je to tak. Jak to bylo dneska s Jitkou?
3: Držím palce. Tak jo. Děkuju moc.
4: Tebe opravdu posluchači nebudou mít rádi.
5: Ne.
4: Na hrací kostce totiž padla šestka!
1: Já Jitku neznám, ale mám jí rád. A každopádně, proč bych neměl? Z mý kapsy to nejde.
2: Krásný bylo, jak byla nadšená i naše Míša Dinová, že se jí to dneska povedlo. Tak snad i zítra.
1: 7 ráno u raní trojky. Držíme palce.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Díváme, přátelé, na jedny rekordmany tady na Radiu Kiss a budeme se bavit o seriálu. Schválně by mě docela i zajímalo, jestli byste si to tiplo. Kdo nebo který seriál je vlastně oficiálně nejúspěšnějším a nejvýnosnějším v celé historii?
1: Já myslím, že hromada lidí by mohla vlastně typovat Přátelé. Já bych byl asi jeden z nich.
0: Jenomže Přátelé už mají finito. Už před několika lety samozřejmě skončili, ale takže tím pádem už to jakoby nerejžuje asi tolik třeba, nevím.
1: No jasně, jo. Rozumím.
0: Ale samozřejmě potom je do té úspěšnosti, prostě je to taky podle mě, jako nechci tady kecat, ale podle mě je to snad i nejdelší možná seriál, ne vůbec.
1: Kdo? No to, Tenhle, který vyhrál?
0: Ano.
1: No, to nevím, protože pamatuješ, no ty nepamatuješ. Ale tak jde čas.
0: Jo, to vím.
1: Tam vznikly hvězdy jako Denzel Washington, Brad Pitt tím prošel a tak dále. My jsme mohli pokračovat. Ta plejáda těch herců áčkových dnešních si to tam odbyli jako mladěši. Jo? A to se vysílalo hodně. Ale já myslím, že tohle je deal.
0: Já si to myslím taky. No o kom nebo o čem je řeč? Ano. Je to tak, seriál The Simpsons nebo Simpsonovi u nás, který samozřejmě ještě stále pořád běží, je oficiálně nejúspěšnější a nejvýnosnější televizní seriál v historii.
1: Miluju žluťáky.
0: Já je zbožuju.
1: Prostě skvělý. A jedna taková zajímavost, nevím, jak je to dneska, přátelé, ale kdysi dávno to bylo třeba zakázané v Japonsku, a protože oni neměli nic proti Simpsonu, Amerika, tohle z toho, ale měli proti tomu, že oni mají 4 prsty.
0: Ano, no, to mi vadilo.
1: No a Yakuza, japonská mafie, se vyznačuje tím, že vlastně si jakoby uřezává malíčky, že jo. Takže vlastně tenkrát řekli ne, to je podpora Yakuzy v žádném případě.
0: Simpsoni jsou normálně skrytá Yakuza.
1: A to bychom určitě nazbírali víc takových chybovek.
0: Taková ještě zajímavost, že mám pocit, že dokonce my jsme možná i jediní, kteří mají jako Marč Simpsonovou, taky dabuje chlap.
1: Je to, Jirka Lábus,
0: je to Jirka Lábus
1: a jediný chlap na světě, který vlastně dabuje holku.
0: Je to tak?
1: O ženskou.
0: Skvělý seriál.
2: Radek a Magda. Jam. Odpolední Jam. Na Radiu Kiss.

0: kysem za volantem po celé republice.
1: Mrkneme na dopravní nehody v našich městech Kysáci. Bouralo se totiž v Českém Krumlově v ulici Chvalšinská. Jedna dopravní nehoda je i v Teplicích v ulici Bystřaňská a jedna dopravní nehoda v Mladé Boleslavi v ulici Havlíčkova.
2: Výčet aktuálních dopravních nehod z Prahy. Je to Benešovská, Jeremenkova, dále tady máme ulice Jana Zajíce. Tady všude se bouralo.
1: Šťastnou cestu s rádiem Kys.

0: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Co je korfbal?
3: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
2: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
3: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
2: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
4: Rádio KIS. Počasí.
5: Zítra bude oblačno až zataženo a postupně se na celém území vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty budou kolem 20 stupňů Celsia. Na Moravě bude i kolem 24 stupňů.
4: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
5: Hypotéky v Česku znovu výrazně zdražují. Průměrná sazba u nových půjček v říjnu vyskočila na 5,79% a je nejvyšší od června 2024. Podle analytiků se lidé levnějších hypoték jen tak nedočkají. Německý výrobce luxusních sportovních vozů Porsche plánuje v příštích letech výrazně snížit náklady. Firma v dnešní tiskové zprávě o nové strategii rovněž uvedla, že hodlá klást menší důraz na objem prodeje a že se zaměří na nabídku automobilů nejvyšší třídy. Chce tak v budoucnosti prodávat méně vozů, ale za vyšší ceny. A teď zpátky domů.
6: V Rokytnici nad Jizerou by mohla už příští rok začít stavba velké podzemní nádrže na vodu. Město ji chce využít k zasněžování sjezdovek, protože v zimě tam vody není dostatek. Nádrž bude mít objem 30 000 kubíků. Nad ní pak vznikne dvoupatrový parkovací dům a vedle koupací biotop. Pro KIS Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kg. V prodloužení udolala Maďarku Anu Krizeovou a má první světovou medaili. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
7: Před náma je finální hodinka odpoledního jumpu společně s Groove Coverage.
8: No a po nich DJ Bobo na KISu.
4: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS.

0: DJ Bobo tady u nás na rádiu Kiss, přátelé, my se koukneme na jeden takový počítač, protože kde kdo má dneska počítač, jestli je to stolní počítač nějaký nebo notebook, ale my se koukneme na jednoho průkopníka přece jenom v této oblasti a to je vlastně Apple.
1: Aha.
0: Jo? A prodává se teď v tuhle chvíli, prosím pěkně, jejich exkluzivní počítač.
1: Apple-ovský exkluzivní počítač?
0: Jeden z těch prvních.
1: Nekecej.
0: Je z roku 1976. Je to tak, do internetové aukce zamířil v New Yorku Apple One z roku 1976, který je výjimečný nejen svým stářím, přímo na desce nese podpis spoluzakladatele Apple Steve Wozniaka a doprovází jej také dopis podepsaný Stevem Jobsem. Podle aukční síně Bonhem, kde se tato aukce koná, by to mělo vynést zhruba 17 milionů korun.
1: Hezky.

0: Hele, je ještě funkční.
1: Je?
0: Zapojíš to, že je? To fachá, jo. Ty brďo.
1: No ne, tak to si nepředstavuji, že to je něco malýho.
0: Ne.
1: To jsou tady různý odpory a věci prostě, které jsou velký.
0: Jasný.
1: Ne jako dneska samozřejmě, když je to miniaturní, ale jo, funkční. Plně.
0: Já bych si chtěla zapojit takhle nějaký starý počítač a zase se na chvilku víš nostalgicky do toho vrátit, tyjo.
1: Jo, takový to. Dělej, načítaj se, děláš si za mě legraci. Jo, uvaříš si kafe, vyluxuješ celý kvartýr a zjistíš, že jsi na 43%.
0: Ano, vyřešíš globální oteplování a už je to naloudovaný.
1: Tak kdyby měl někdo zbytečných 17 milionů korun, je to v nabídce.

0: Víte, že?
1: Přátelé, my se teďka podíváme na jednu potravinu, o které možná ještě něco nevíte. Tou potravinou je kimči. Jestliže víte, co je to kimči, nebo nevíte, co
2: je... Já se přiznám.
1: Ano.
2: Že vlastně jsem si myslel, že kimči je ovoce, ale přátelé, je to tradiční korejský pokrm z nakládané a fermentované, chcete-li kvašené zeleniny a koření.
1: Je to takový trošku pikantnější, no a právě tohleto kimči je moc zajímavé, protože se zjistilo, že se v trávicím traktu váže na plasty a odvádí je z těla stolicí.
2: Jo,
1: mm-hmm.
2: Takže když budete jíst hodně kimči, mm-hmm. tak si můžete otevřít takovou možná i menší fabriku potom mm-hmm. na Lego.
1: Fuj.
2: Co?
1: Fuj.
2: Co?
1: Fuj.
2: A co jako?
1: Prosím vás, chcete někdo Radkovo Lego, tak mu napište a pošlete mu kimči.
2: Nejdřív ale kimči, jo?
1: Ano.
0: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Franky Bodyjump na Rádiu Kiss.
1: A my budeme zase zvát na nějaký ten zápas NHL, ale nejdříve se poohledneme za tím, co bylo dneska brzo ráno, a to byl třeba jeden ze zápasů, a to Los Angeles proti Floridě, kde je Radko Gudás.
2: Celkem 11 přesilovek jsme viděli v prvním domácím zápase Los Angeles, kdy Kings vyzvali Panthers z Floridy. Nicméně ani z jedné gól nepadl. Více jak dvě třetiny se hrálo vyrovnaně a díky letnímu přestupu jsme mohli vidět společně na jednom ledě bratry Kečakovi. A právě jeden z nich, Brady, po polovině třetí třetiny celý zápas rozhodl, kdy po asistenci Beneta skvěle skóroval. Utkání skončilo 2-1 pro Floridu a tak se tedy diváci v Los Angeles první domácí výhry v sezóně nedočkali. Další přenosy NHL můžete sledovat na Prima Plus. Pro Prima Sport David Frič.
1: Davidovi moc krát děkujeme.
3: Vy se můžete těšit na další zápas, a to dnes v noci v 1 hodinu a 30 minut na Prima Plus, kdy si to mezi sebou rozdají Winnipeg Jets a taky Colorado Avalanche.
1: Tohle to všechno a nejenom NHL na Prima Plus, takže hezký koukání a držte palce.

Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Je 17 hodin 44 minut, je středa, Justýna v kalendáři, všechno jí nejvíc nejlepší 7. října, my vám přejeme krásný podvečer, my s Magdou se přišli rozloučit a už jsme teď natěšený na čtvrteční odpolední vysílání na KISu od 2 zítra.
1: Ale samozřejmě program tady teď večer pokračuje, samozřejmě čekají vás jukeboxy, taky KIS paráda, ale hlavně přátelé, dneska Trends Party Live, takže tohle to určitě si nalaďte, bude to snad i na
0: pozor,
1: streamu, takže bacha.
0: No budeme streamovat. Budeme se streamuje, takže na vlastně YouTubeovém kanálu Rádia KIS to můžete sledovat a že bude co?
1: Určitě.
0: Protože tady bude Michael Kaval, bude tady DJ Bassliker a bude tady krásný host, který to umí parádně, pekelně rozpálit.
1: Takže program je tady jasný, kysáci, buďte každopádně s náma. A jak říkal už Radek, my se budeme těšit opět zítra odpoledne.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na Rádiu KIS.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Jdeme omrknout, jak to vypadá na hlavních tazích takhle před 18. hodinou. Zdržení na D1 ve směru Brno mezi 15. až 25. kilometrem. Co se D1 týče, zdržení je i ve směru na Prahu mezi 195. až 190. Na D2 menší zdržení před příjezdem do Brna a před příjezdem do Prahy se zdržíte na D5, kde je také zdržení, je na hlavním tahu z Prahy směr České Budějovice, a to na úrovni Benešova. No a zdržení i taky na Pražském okruhu na D1 mezi 22. až 19. a na letiště mezi kilometry 14 až 19.

0: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
5: Více na cherrymotor.cz.
6: Ahoj! Tak co, zvládneš 36 nebo 26 kilometrů? Zveme tě na Krumlovský vodácký maraton se Slavia pojišťovnou. Skvělá akce nejen pro vodáky. Úžasná atmosféra a cíl v historickém českém Krumlově. Raft Chicanoj, prostě na co si troufáš. Už v sobotu 10. října. Více na www.krumlovskýmaraton.com.
7: Rádio KISS. Počasí.
8: Zítra bude oblačno až zataženo a postupně se na celém území vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty budou kolem 20 stupňů Celsia. Na Moravě bude i kolem 24 stupňů.
7: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
8: Některá města hledají odborné pracovníky na úřady i několik let. Nabízejí náborové příspěvky až 100 000 korun. Přesto se jim některé pozice nedaří obsadit. Jde například o místa na stavebních nebo investičních odborech, nebo v sociální péči o ohrožené děti. Oslovené radnice jako důvody uvádějí mimo jiné tabulkové platy, kvalifikační požadavky a obavy uchazečů z odpovědnosti spojené s výkonem úřední práce. Případ úmrtí mladé laborantky ze sibiřského Irkutsku dál vyvolává otazníky. Ruská média nyní informují o druhém člověku, který měl zemřít, údajně v souvislosti s morem. Úřady zatím tuto skutečnost nepotvrdily. A teď zpátky domů.
9: V Prachaticích začátkem měsíce vzniklo nové chráněné bydlení Kolečko, jediné svého druhu v Česku. Nabízí 12 bezbariérových bytů, tělocvičnu, rehabilitaci i veřejné bistro. Dodejme, že lidé po těžkém úrazu tam mohou několik měsíců trénovat samostatný život před návratem domů i do práce. Pro KISS Lucie Sinková.
7: Sport.
8: Německý fotbalový klub VfL Bochum zakázal svým fanouškům hromadné poskakování v jedné z částí stadionu, protože pohyby tribuny způsobují některým divákům nevolnosti. Klub hrající druhou ligu to dnes oznámil na webu. Zákaz má platit až do roku 2028, než bude tribuna k stání zmodernizovaná. Zprávy na KISSu přinesla Blanka Holoubková.
10: Jukebox nám startuje 6 večer a můžete na muziku skákat, jak se vám zlíbí. S vámi Vojta Sklenář, hezkou středu vám přeju.
11: To nejlepší od 90. let. I v Jukeboxech Rádia KISS.

0: Jsme na startu středečního večerního Juboxu s datem 7. října a na startu Juboxu Veronika na telefonu. Hezký večer ti přeju.
1: Ahoj, já tobě taky přeju, hezký večer.
0: No a Veronika si objednala píseň, kterou říkala, že slyšela teď o víkendu v Horečce Sobotní noci, kterou ano. Pouštěl DJ Basslicker, takže bude Prezioso a Marvin, We Ruled Danza. A tak tě uchvátila, že si ji chceš pustit dneska, jo?
1: Jo, hezká byla, jo, no, hezká.
0: Tak jo, tak si ji pustíme.
1: Já jsem předávala volume v rádiu.
0: Jo, jo, jo, zaskotačila jsi na to pořádně.
1: Jo, jo, jo.
0: Vidíš to. Jinak ty jsi mi říkala, a mě to hrozně zaujalo, ty jsi říkala, že nemáš internet.
1: Nemám.
0: Ty jo. A to je jako vlastní rozhodnutí, takhle jsi řekla.
1: Hmm.
0: Jo. Ty jo, šťastná to žena, dalo by se říct, ne?
1: No.
0: Ty musíš mít tolik spoustu volného času třeba, no. To je bomba.
1: No. Ale třeba když potřebuju vědět nějaký název písničky, kterou jste hráli, jo, tak bez internetu nemůžu dohledat.
0: No ale stačilo zavolat a já ti to dohledal, hele, jak je to jedno.
1: No, tak děkuju.
0: Tak Verčo, posílám to, měj se moc hezky, no a zas někdy, ahoj.
1: Ahoj, děkuju.
0: Prezioso s Marvinem, teď v Juboxu.

0: Ladíte Kiss, dali jsme si song Žijeme len raz, no a dáme si další song a vy ty songy vybíráte, můžete se ozvat buď přes náš telefon, který má číslo 210-323-323, no a nebo přes aplikaci, pokud chcete něco pustit, tak mi musíte poslat hlasovku, tahle je od Moniky.
1: Ahojky, přeju hezký večer všem kysákům, i tobě Vojto, tady Monika. Chtěla bych nechat zahrát písničku do stánku u Blanky pro moji kolegyni, že už se nám blíží konec, takže to spolu zvládneme. A pust tam prosím tě nějakou vypalovačku. Tak jo, přeju všem hezký večer a ahoj. Kiss, Kiss. Radio Kiss. Yes, all we care about is I'm party, keeping them good vibes.

0: Tady je Rádio Kiss a my vám všem přejeme hezký večer ve středu. Jestli pak už soutěžíte o dovolenou, jestli ještě ne, tak byste to měli napravit. Čas ještě máte.
1: Zbalte kufry a odleďte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
2: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Jdeme si dát další muziku a já zvedám náš telefon s číslem 210 323 323. Rádio Kiss.
2: Den, já bych poprosil mý mamče zahrát Marka Ztraceného.
1: A jak se jmenuješ?
2: Matyáš.
1: Matyáši. A mamka má ráda Marka Ztraceného, jo?
2: Jo.
1: Je to její miláček.
2: Jo.
1: No a poslouchá teďkon? Nebo to je takový překvápko od tebe?
2: Neposlouchá. Nebo jo, teďkon poslouchá.
1: Poslouchá. Takže jí uděláš teďkon velikánskou radost.
2: Jo.
1: No tak to je dobře. Chceš jí vzkázat něco přes rádio?
2: Asi nic.
1: Asi nic, řekneš jí to normálně, jako až domluvíš v rádiu, viď?
2: Jo.
1: Tak jo, je to tady, ahoj.

0: Kiss vám hraje songy na přání a hrát vám je budeme dneska při středě do 21. Pak už vás čeká Kiss paráda, no a po Kiss parádě dneska Trance Party Live, velká sláva, protože se bude slavit výročí právě Trance Party Live. Takže nejenom Basslicker a Michal Kavalčík, ale ještě taky se budete moc těšit na hosta, veleváženého hosta, vy všichni, co máte rádi trancovou muziku, tak kluci si pozvali DJku Foxy J. Tak ale to předbíhám, to až v 10 večer. Teď v 18.50 další muzika jukeboxová.
1: Ahoj, zahraj nám prosím tě něco od Skultru do Třemošnice na montáž a na sklad, ať nám to odpoledně uteče a všem, kdo poslouchá ještě. Tak čau.
0: Tak jo, Skultry dáme, Ivet je taky chtěla.
2: Ahoj Vojto, zdravím všechny kysáky, tady Ivet z Třince. Prosím, zahraj mi něco rychlého od Skutra. Teď jsem dělala domácí kečup a hodně se mi povedl, tak prostě tak. A ať je radost.
0: Tak jo, tak dáme Skutry jakožto zdar domácího skvělého kečupu. A kam ještě pustím muziku?
3: Přeji krásný večer všem kysákům i tobě. Prosím, prosím, zahraj mi tam nějakou pořádnou, ale pořádnou vypalovačku. Jsem po 17-hodinové šichtě, teprve až teď jedu domů, mám před sebou ještě 58 kiláčku, tak ať mě to pořádně, ale pořádně probere, ať se tady zatrsám a zaspívám. Děkuju.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Jak to vypadá na silnicích chvilku před 7. večer, kde se zdržíte? Třeba na D1, pokud máte namířeno směr Brno mezi 21. až 25. kilometrem. Zdržení je taky aktuálně na D8 mezi 86. a 83. kilometrem, čili ve směru na Prahu. Menší zdržení na D11 mezi 33. až 35. kilometrem ve směru na Hradec a také se aktuálně zdržíte i na Pražském okruhu. Menší zdržení směr letiště a to mezi 15. až 19. kilometrem. Tak samozřejmě přejeme všem šťastnou cestu.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozv.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na ticket.energylandia.pl.
3: Pokračuje večerní jukebox na Kissu, teď je 19 hodin, s vámi Vojta Sklenář a Labuš na úvod a Sweet Dream spouštěme.
4: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Další 60-minutovka Jukeboxu večerního začala a teď mám na telefonu Jirku, který se dovolal. Vítej ve vysílání, hezký večer přeju.
2: Ahoj Vojto, ahoj. Přeju hezký večer tobě i všem posluchačům.
1: Jirka cestuje někam, je to cesta domů už aspoň?
2: Jo, už domů.
1: A že tam máš ještě někoho s sebou?
2: Mám tady, hele, závozníka Boďu.
1: Závozníka Boďu, protože já jsem já jsem si to všiml před chvilkou, že tam to bylo jako takovej, jste se radili, že jo, tak trošku, jako co dáme, a nakonec teda jste dali hlavy dohromady a Eminem Without Me si mi řekl. Tak já to pustím, to je jasný, takže tobě, Boďovi a ještě někomu hrajeme, Jirko?
2: Hrajeme to mýmu tátovi, co je taky na cestách, mojí mamce domů, Boďový mamce do práce.
3: Do
2: Mladý Boleslavy a hlavně tobě do studia a všem kysákům, co se vracejí cesty a co hlavně poslouchají.
1: Tak jo, já ti díky, hezkou cestu i vám a tady je Eminem. Tak Jirko, čau.
2: Ahoj.
0: Kiss Radio. Kiss.

0: Ladíte jukebox na Kisu, můžete si nechat zahrát, teď zahraju Jindrovi.
1: Zdravím Kisáky a zdravím i tebe do studia. Prosím tě, mohl bys tam zahrát něco od Iny? Já teďko mám před sebou ještě 250 kiláků a tak mi probíhá hlavou, že vlastně skončilo léto, je to takový smutný a Jina má takový pěkný letní písničky, tak ještě si chci vzít trošku toho vibe z toho léta. Díky, čau.
0: No tak jo, tak dáme Inu a dáme Inu s Pitbullem song, který se jmenuje Cola Song, který podle mě jako může pro někoho působit i trošku, že už je zapomenutý nebo pozapomenutý. A tamto léto frčí, tak jdem na to.

0: Tak jsou Coolio, který dám dohrává. Já vám všem přeju hezký večer, takhle po 7. večer, skoro už v 7:30 večer. Za chvilku dáme další muziku v jukeboxu na telefonu 210-323-323, tentokrát někdo vybere. No a tenhle ten náš telefon taky hodně důležitý ráno, pokud byste chtěli vyhrát peníze.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
2: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
1: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
2: Jednička to jistí.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Je to pár minut, co jsem říkal, že další muziku v Juboxu na Kissu vybere někdo na telefonu, tak na ten telefon jdeme teď. Radio Kiss.
1: Ahoj, Jirka.
0: Čau, Jirko.
1: Můžu písničku?
0: No zkus to, jakou?
1: Pedro, Pedro.
0: Nemáš dost ještě Pedra, jo?
1: Nemám.
0: Nemáš, nemáš. Jsou lidi, kteří už ho mají podle mě až jako hodně nad sebe. Ale je dobrý, že ty mezi ně nepatříš, tak kam poletí Pedro? Kam ho chceš zahrát?
1: No, pojede k nám do auta, jedeme z Polska, vracíme se z Energylandie, tak ať nám to utíká.
0: A byli jste i, nabrali jste tam i benzín nebo naftu, když už jste byli v Polsku? Hele.
1: Jo, nabrali.
0: Jo, jo, jo. Mají to levnější prej vodost?
1: Mají, no.
0: Okolik tak to vychází?
1: Já myslím, že tak o 6 korun.
0: To je slušný, to je slušný. To pak jako na plný nádrži je sakra poznat, co?
1: To jo.
0: Vzal jsi do kanistru něco?
1: Ne.
0: Tak Jirko, hezkou cestu a tady je muzika. Čau.
1: Je super, děkuju. Čau.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox. Rádia Kiss.

0: Masterboy za námi, ale jukebox ten pokračuje a pokračuje s Kubou.
1: Čau, čau, Vojto, hodili jsme tam prosím tě od Miley Cyrus End of the World. Já jsem to u vás slyšel tak před rokem a od té doby prostě to mám furt v hlavě tady tu písničku. Já si ji teda pouštím přes mobil, ale to prostě není ono. Když to hrajete vy, tak to prostě má tuto krásnou špetku, jo. Bylo by to teda pro všechny řidiče, co pořád někam frčej a budou frčet, tak dorážte v klidu a důležitě volantem, jo. Díky a čau, čau.
0: Kubo, mám to nachystaný a plně s tebou souhlasím. Prostě když to jako je z rádia, tak je to úplně něco jiného, než když si to člověk dá z telefonu. Je to jiný. Je to jiný a Miley pouštěná.

0: Relaxová hodina dneška začíná teď v 8 večer. S vámi je Vojta Sklenář, kdo nám tuhle hodinu odstartuje. E-Type.
1: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: baví, baby.
1: Jukebox Rádia Kiss.
2: Dnešní večerní jukebox už mám před sebou jenom necelou hodinu, protože středa znamená v 21 Kiss paráda, do 21 vy vybíráte Já hraju a někdo na telefonu teď, ahoj.
3: Ahoj, to tady je Vladimír, já tě zdravím.
2: Čau Vladimíre, já tě taky zdravím a zdravím tě někam do auta nebo do něčeho většího než je auto.
3: Ne, je to do auta a sjíždím ten volant skoro celý den, takže už se těším do postele.
2: Věřím, no a kdy do ní zapadneš už?
3: No, tak to 20 minut doufám.
2: Tak to je dobrý. Tak co ti pustím na ten dojezd, prosím tě?
3: Já mám přání Let the Sunshine In.
2: Tak jo, tak to dáme, takže jako vzpomínka na léto, jo?
3: Přesně a na zahřátí trošičku.
2: Tak jo, jdem se zahřát a měj se moc hezky, ahoj.
3: Já zatím ahoj. Radio Kiss.

0: Posloucháte Jukebox na rádiu Kiss, hraju písně, které vy si vybíráte a tuhle by rád Tomáš.
1: Ahoj, já tě zdravím. Zrovna tady maluju a dodělávám, protože mi zítra mají do vysílačku. Samozřejmě o soutě nestíhám, takže je úplná pohodička. Takže musím všechno ještě dostěhovat, přestěhovat a tak dále. Pusme k tomu, prosím tě, nech schod to nejdžou. Ať mi to jde pěkně od ruky a ať to zmáknu. Ale měj se, tě péro, čau.
0: Tak tě péro, Tomi. Tak ať ti to hezky jde, já myslím, že jsi vybral pěknou písničku jako k práci. Tak snad to stihneš všechno, Rednex teď tady. But I'd been forgotten, I'd been married long time.

0: Stezky sem, stále vám všem hezký středeční večer, zítra čtvrtek a pak už pátek. No a pozor, v pátek někoho odměníme dovolenou. Pokud ještě nesoutěžíte, měli byste to napravit.
1: Zbalte kufry a odleďte s Kisem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kis.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kis a užijte si Egypt ještě letos.
2: Jsem Blue, miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Další, kdo vybírá muziku na Kisu, je Lucka, kterou zdravím na telefonu. Hezký večer ti přeju.
1: Čauky, ahoj.
0: A ten večer ti s příjemným songem Blue od Eiffel 65, ty jsi ho vybrala. A já si tak říkám, jestli poletí teda jenom tobě, a nebo jestli ho někomu taky pošleš, Luce.
1: Já ho určitě pošlu všem, co poslouchají. A speciálně bych ho chtěla poslat kámošovi Petrovi, který je u pražské policie. A chtěla bych ho tímto vyslovit, když se mě slyší, tak aby se mi prosím pěkně ozval, protože se mi smazal celý kontakt na něj a jsem schopná ho dohledat.
0: Takhle, no tak já doufám, že tě poznal takhle po hlasu. A že ví, že ví, komu se má ozvat, Lucko.
1: Super.
0: Doufám, měj se moc hezky a snad to vyjde. Držím palec, ahoj.
1: Jo, měj se hezky, ahoj. Jo.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Další písnička připravená. A už dneska poslední jukeboxová a Verča ji vybrala.
2: Prosím tě, zahrají pro moje kolegy tramvajáky do Plzně Basshuntera. Děkuju, Verča.
1: Tak dáme Basshuntera. Mimochodem, Basshunter, pochopitelně jedna z hvězd Radio Kiss Millennium Explosion, a to už příští měsíc 21. listopadu v O2 Areně. Tak teď si dáme od něj song Button Anna. A když Basshunter ukončí jukebox, tak po jukeboxu bude Bass Likr a s ním Kiss Paráda. Tak si to s ním užijte a po Kiss Parádě v 10 večer. Dneska odstartuje Trance Party live, takže Bass Likr, Michal Kavalčík, oslava 5 let právě Trance Party live a s ním ještě taky DJka Foxy J. Tak užívejte stále středeční večer s námi.

0: Kiss parada radija Kiss s DJ-em Bassnickerem. Kiss parada.
1: Ano, OK, to je ten pán, který ho uvedl jingle. DJ Bassnicker, moje maličkost v éteru radija Kiss. Máte neděli po 19. nebo středu po 21. Hoďte. Tak či onak, pokud máte středu, tak vás musím dostat i o hodinu déle, protože bude startovat Trends Party Live 60 s Michaelem Kavalčíkem, se mnou i s Foxy J, už se to tady všechno připravuje. No a pokud máte neděličku, tak samozřejmě přeju klidný spánek, ať ten víkend nějakým způsobem dorazíte. Teď si jdeme dát ale Italo Brothers, který samozřejmě budou mít dneska na paškále novinku Replay. Že usíšte v plný palbě. Překopaný IS. IS, no tak doufám, že jste se najedli pěkně. Roy Two Colors. To je Madonna, která je v Primě. Dáme si i Vice a novinku Better. A možná ušní bolceva lehce zamícháme hitovku od DJ Tiesta, který bohužel není nejlepším DJem světa. Hard to be around a my si jdeme dát desátou pozici, kde je Timmy Trumpet, ale Farben taky Alex. Chase the feeling. Na Kissu dostal nějakých 1240 hlasů. Chtělo by to více na Kiss.cz.
0: Kiss paráda, místo desáté.
1: No a za chvilku třeba probereme aktuální anketu DJ Maktop 100, která se dneska v noci vyhlašovaly. A vyhlašovat jste v

0: Co v desítka Timmy Trumpet, ale Farben Alex, Chase the Feeling a my jdeme z těch pocitů hodit novinku s číslem 1, kde jsou, neustý, ale Farben, všechny barvy a teď Two Colors, ale Farben, das ist auf Deutsch, prosím vás, to je německy, a Two Colors, dvě barvy anglicky, no tak jako z barviček jdeme na ty dvě, Primadonna, nicméně song, který se dokonce dostal i k Madoně, ona ho hodnotila, že to dost dobrý taneční počin. Nic víc tomu neřekla. Já ho hodím do pranku, hodíme ho do víru vašeho života na Kiss.cz, takže tam si ho posuňte, kam budete chtít, ale věřím, že minimálně ty tři hlasy za den dostane.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.

Prima Donna na Radio Kiss a teď Mr. Kygo Mac Known a Take Me Back, tak pojďme se vzít zpátky. Singlem, který jakoby z oka vypadl produkci Aviciho a z jeho tehdejších věcí jako Wake Me Up a Hey Brother. Spousta lidí jako Kyga a Maxe McNowna dávají jako pokračovatele jedný velký éry, která bohužel smrtí Aviciho skončila. Teď už ale devítka single, který se vám pěkně vryje pod kůži. Kiss Parade.

Kygo, Max McDown, dneska numero 9. Ano, devítka je tady a my už zase postupíme na osmičku, kterou z leže z nekonečna pěkně postavíme a tam to necháme stát. Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, Bullet, vlastně originál z roku 2014, já jsem minulý týden mluvil o roce 2004, což byla taková nespívaná verze a o 10 let později přišla zpívánečka, no a o 12 let později, to jsme tady v říjnu roku 2026, je tady Robin, ne Hood, ale Schulz, a jeho Take It Slow, tak to hoďte trošku pomaličku do pohodičky, protože za chvilku přijdou noví Italo Brothers a to bude teprve šupa. Kiss Parada.

0: Pokud se mě kysa asi zeptáte na to, jakou miluju hands-upovou skupinu, která mi dostala třeba i na pořad Kismánie, který jsem tady pro vás, no spíš na Kysíční Čechy 10 let, dával dohromady. To byly Italo Brothers, Stamp on the Ground, já jsem si dokonce říkal, my s klukama máme hezký vztah a teď, když jsem byl u našich doma a vyklízel jsem tam pokoj, tak tam na mě padaly plakáty z roku 2011, 2012, 2013, Italo Brothers, DJ Basslicker, KC Karlov Benešov, Disco Mazec Tábor, Lucerna Český Budějovice, Roxette z Kořenice, no a spousta dalších republikových klubů, kde jsem měl tu čest s nima vystupovat a zaspívat si naživo jejich skladbu Stand on the Ground. Tak jo, už utekla řádka let a Italo Brothers i po 20 letech stále na scéně, tentokrát ale už jenom krásný, skvělý, sympatický Matias Matze, bez Zachyho, ale s novou věcí Replay, která vlastně původně pochází od takového snědýho borce Ajeze. Tak jdeme si dát jejich novinku a zároveň dnešní tip na hit Italo Brothers, Kickbait a Julian Brands Replay na Kisu.
1: Kiss Paráda, tip na hit.

0: Kiss paráda. Místo 7.
1: No tak kdo si teď chce trošku hodit z kopítka a zahrát si fočus, fotbalík, natrénovat něco. Shakira, Bonaboy, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj.

Kisáci, tak daj. A já se teď chvíličku zastavím, protože dneska v noci na Ibice, v tom nejlepším klubu Universe na světě, se udělovaly ceny DJ Mag Top 100, což je vlastně nejprestižnější světová DJská anketa. A já jsem byl celko překvapený, čekal jsem to trošku jinak, protože teď mě někdo asi bude úplně likvidovat, ale jako Anima na trojce. No, to mě jako překvapilo, já jsem teda Animu nezažil ani na Tomorrowlandu, což to vůbec nevadí, ale třeba Calvin Harris až 11. jo. 11. Calvin Harris, 10. Vintage Culture, 9. Fisher, 8. Timmy Trumpet, no tak toho jsem viděl v top 5. 7. Armin van Buuren, toho jsem viděl v top 3. Na 6. Charlotte Davids, to je jasný, spousta Belgičanů hlasuje. Dimitri Vegas, 5. Like Mike, no to jsem taky typoval 1, 2, 3. No pak 4. Alok. Na 3. nejlepším místě Anima, 2. Martin Garrix, nevím proč, ale Garrix mě poslední dobou vůbec teda nebá, to je můj názor. A na jednotce, hele, tohle je jako zcela zasloužený zase. Musím říct, jako pro mě nejlepší DJ světa, David Guetta, který opravdu sype pecku za pecku a je multižánrovej, multiskvělej, dokonalej, sympatický, když ho někde potkáte, on si s vámi normálně pokecá. On vám podá ruku, jo? Úžasný. Takže Guetta za mě, Armin van Buuren, Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, Like Mike. To je, ještě nefru bych tam bohu, a Calvin Harris, to je pro mě top 5. Tak když mluvím o tom Guettovi, tak Guettíček dneska na 6. a jeho aktuální věc You and I, Me and You, já jsem hrozně pyšnej na Kisu, že takovýhle střely vám tady hrajeme, jo? A teď vlastně jako tak čumím jak péro z gauče, že vlastně DJ Tiesto kde je, jo? Tam jako projedu rychle, sakra, neříkejte mi, Tiesto není ani v top 20. WW20 a Tiesto až 22. 22. nejlepší DJ světa. Sakra, kdo tu anketu dělal? Kiss

0: David Guetta, Hypeton, You and I, Me and You, tak takhle hraje Radio Kiss. Ano, Kiss paráda ve středu po 21. taky v neděli po 19. hoďce. A teď jdeme na záhadu Blair Witch, kterou vyřešil Weiss, rakousko-německo-holandský bludný kámen. Jehož novinka Better tak trochu napovídá, že zase bude líp. No tak kežby. Tak jdeme to tam fláknout, vy proto hlasujte a budeme všichni spokojení, celý svět.
1: Novinka Kiss parády.

You Down. To je hit, se kterým si pohráli italští Prezioso s Marvinem v jejich vlastně druhým albu, kde byla spousta význačných věcí, třeba Rock the Discotheque, We Roll the Dance, Emergency, Back to Life a tak. No a I Won't Let You Down třeba v podání Preziosa s Marvinem, jo. Takhle to znělo. A my jdeme na drum and bass, DNB, jak se sluší, a patří Chase and Status, Honza Hus, Jay Hus, Jirach a její Distrangler, tak si to tam jako pěkně zapleteme a nasmíšíme v tom našem krásným českým rybníčku, který takhle hraje v Kiss Parádě a ty nejlepší placky ever. Kiss Paráda.

nedávno vařil jako docela dost perníku, ale hudebního, trancovýho. A pak si říká, hele, já se k tomu trancu vrátím a začnu tam zase dělat nějaký klády, který budou bavit úplně všechny, no. Jako za mě ta klubová scéna

0: spoluprácí. Za mě třeba i neskutečná věc, překopávka I Follow the Rivers od Oaks, původně Licky Lee, jo. A těch hitů bylo mnohem víc. Ale teď má na kontě novinku Hard to be Around, 22. nejlepší DJ světa. Je tady DJ Tiesto, Hard to be Around.
1: Kiss Paráda, tip na hit.

STO, tak Tiesto, ano, Chain, Cleopard a pozor, já vám teda chuť ještě si zahrát něco, čeho vám třeba budou bimbat i vánoční koule, pokud budete mít stromeček třeba dřív než prosím.

0: třeba tahle ta pecka líbí, no a půlka rádia řekla, že to je hnusný. Ne, tak decentně. Tak každý máme jiný vkus, že jo, tak kdyby se nám všechno líbilo stejně, tak je to úplně někde jinde. Tak, ale co se líbí celému světu, je nejvíc trendy, je Hugel Alternate, I'm All Angel, Moving to the Sun. Takový ten africký vyloženě zobákovej hauzíček, který prostě jede na Ibice, kde uzavřeli teda sezonu, jak už jsem včera mluvil, a vyhlásili nejlepšího BFF DJ světa, což je David Bagetta, který jako ty bagety vůbec nejí, ale i tak mu to pěkně jede. Tak a za chvilku možná se vrátíme k těm koulím lítacím, protože nás čeká jedna divoženka, ale to až za moment, teď už Moving to the Sun a bronzovka 94 211 hlasů. Tolikrát jste klikali na myšky, holky a kluci.
1: Místo třetí. I'm moving
0: to the sun. Myslím ty počítačů.

druhé. Tak já si říkám, kdyby třeba Baron Prášil měl jiný materiál než takovou tu dělovou kouli, ze kterého ho vystřelili, tak by v dnešní době jsme ho mohli připodobnit v ženském těle třeba k Miley Cyrus. Ta vydala po dlouhý době novinku Bass Persuades a pěkně to tam dupe třeba v Americe, jako když pojedete po té Road 66, nebo to jsem úplně zblbý, je to Road 66 nebo 67 nebo 69, něco takového. Prostě jedete po tý Road 60, něco. A tuhle tu pecku vám tam dlabe z rádií. Neuvěřitelný, nemusíte lítat takhle daleko do Ameriky. Stačí, když jezdíte třeba po tý drncací D1, nebo tý naší jihočeský D3, nebo jedete úplně někam jinam, třeba nahoru, že jo, na Bolku a td. Tak prostě tam vám to jede. Miley Cyrus, Bass Persuades in the house. A jdeme na to dneska číslo 2. A jo, už to zase basuje.

0: Miley Cyrus, ano, tak to je ta princezna, která nám to tady dodělala. Tak a kysáci, za chvilku nás čeká první místo, ono se to tak hezky hodí, protože pokud máte premiéru, máte středu 7. října, 21.49, 26 vteřin, tak moc dobře víte, že za 10 minutek startuje 60. Trends Party Live. Já se musím strašně tlemit, jo, kysáci. Já vám to řeknu, vy co třeba, budete koukat živě na YouTube kanál Rádia Kiss, Michal Kavalčík tady lítá v náčelníku. Je všechno vidět, teď se proti mě ohybá a myslí se jako, že vůbec nic nevidím, no. Neskutečný. No, ještě jsem chlap, tak se mnou to nic nedělá. Ale, jako bejt tady, třeba Saša a koukat na Michala Kavalčíka, tak nevím, to bych asi šel úplně někam jinam a nechal bych je tady samotný. Ale je jasný, že Armin van Buuren a Saša Everlasting dneska obhajuje...
1: Kiss paráda. Místo první.
0: Dneska obhajuje první místo, ano, numero uno. První je to tady bezkonkurenčně... Neskutečný nátěr, hit, který prostě má koule, má grády, má ovace, ono to má úplně všechno, kysáci, jo, takže já bych si s tím songem úplně nezahrával, takže ne, že ho do příště nepodpoříte, budu pyšnej na to, když ho zase necháte vyhrát, jo, protože je to o vás. Vyhlasujete do Kiss parády, já si tady jako nehraju to, co chci, když jsem si vzpomněl teď vlastně na začátky Kiss parády, kterou jsem uváděl vlastně. Ale Kiss paráda v roce 2001 fungovala tak, že byste si vlastně nandali hlasovací formuláře login a heslo. Já jsem si udělal loginy 1 až 180 a hlasoval jsem vždycky login 1, heslo 1. A celou Kiss parádu jsem si půl roku vyhlasoval, no, pak zjistili, že spamuju a byl průšvih. Teď už Armin teda. Armin a ježiš. Everlasting, jdeme na to, jo? Tak si z toho nekrupněte, dokud je to krásný.

0: končím dneska, pozor. Tak jo, Buren. 300 000 hlasů. Hlasujte, jo? Kiss.cz. Okidoki. To je z toho seriálu, ne? Okidoki. No, už se jmenoval. Na Prime videu.
1: Safra.
0: No, Fallout. Fallout. Puste si, je to super. Okidoki.
2: Kiss paráda. Hlasuj na www.kiss.cz. Kiss. Radio Kiss.
3: To all the people all around.

Trendspark s DJem Basslickrem a Michalem Kavalčíkem. Trendsparty Live. Exkluzivně na

show starts in

0: stop. Dneska nebudeme zastavovat, že ne, Václav?
1: Já se normálně cítím, jako kdybych uběh půl maraton.
0: My taky, kdyby tady kysáci věděli, co jsme tady ještě šperkovali na poslední chvíli, že jo?
1: No, protože já si dal Kisparádu live a zjistil jsem, že je za 5:10 a nemáme spoustu věcí
0: zjištěnek. A pak si ještě tam nějak tu šavli měli,
1: no, protože,
0: no, ne?
1: Kysáci, my musíme vytáhnout šavli, aby nám to hrál, a já jsem zjistil asi 8 vteřin před stupem, že není vytáhla. Takže jsem těch 30 metrů uběh asi za 4 vteřiny, ani ne. A zpátky, hele, já jsem v životě takhle rychle neběžel.
0: Klimatizace nám jede na 22, já věřím, že za chviličku nám tady bude zima.
1: My Myšáku!
0: Zdravíme,
1: ahoj! No já tě rád vidím, ne?
0: Kamaráde!
1: Ty krása,
0: tak jsme to dotáhli do té 60.
1: Já jako čumím jak pero z gauče. Páč, to by bylo nedávno pade, jo?
0: A teď... Normálně já se potím i za mikrofon.
1: Jaka, no tak to víš, už nejsi nejmladší, půjdem do fitka. Šede, hele, ale 60, kysáci, 60, 6-0, ne 6-7, 6-0, jo, 6-0, 60 je tady, kámo, já tomu nevěřím normálně, jsi za těch 5 let vůbec nezešedivý, já nevím, jestli se barvíš, nebo
0: vůbec,
1: se děláš
0: vůbec
1: s tím kartáčem. Ale...
0: Kamaráde, já bych chtěl pozdravit všechny na druhé straně, ať už ano. Nás ladíte vzduchem, v digitálu, apka, přes co ještě, prosím tě, v dabu.
1: Ano, přesně tak, FM-ko, úplně všude.
0: A ladíte. Samozřejmě, nebo na nás koukáte na streamu YouTube kanále Rádia Kiss, protože dneska, a pojďme zatleskat Karlovi Kodešovi, ten si vzal dneska 4 kamery. 4 kamery.
1: Ano, v Ultra HD, Karle, Karel nahrát. Jo, Karle, jsi kámo.
0: Jedeme v 8K, mrkněte na to, dejte nám tam like, odběr, zvoneček a napište, kde dneska ladíte tuhletu poslední společnou Trends Party Live.
1: Já si toho vážím, protože Karel, když byl na Lunetechách, tak tam si ty 4K kamery nevzal, ale na nás dva. A to nejsme 4, jo. Tak na nás dva si tady vzal normálně všechny 4. Tak já budu té kameře říkat Martin jední, jo? Můžu říkat Ocián, tohle je vaše. Dobře. David Aleš. Tak na koho mám se teď podívat?
0: Hele, pojďme představit za chviličku, dáme dva, tři tracky a představíme našeho dnešního hosta, který tady byl už s náma na 50. A tak jsme si říkali, že by to s náma mohla krásně zakončit, viď?
1: Skvělý, ano.
0: Tahle úžasná DJka.
1: Jsme takový konečník dneska hudební. Takže dámy a pánové, za chvilku vám řekneme, kdo dorazil až z velký dálky, protože je pravda, že včera byla anketa v klubu Universe na Ibice, top 100 nejlepších DJů a DJek světa. Ona byla nominovaná a jen lehce jí to uteklo, takže bude to velký dneska.
0: My trošku napovíme, já si myslím, že dnešní Trends Party Live a páté narozeniny, které bychom oslavili 10. listopadu 2026, já myslím, že dneska to tady bude šlapat jako Baťa cvičky.
1: Ok, takže pojďte s náma šlapat zelí.
0: Come on!
1: Kysáci, tak tohle je spíš takový jako ostřejší nářez, ale za količku už klub sráčů, jo? My jsme tady taky takový klub sráčů a já jsem slíbil, že ho zahraju.
0: Volume doprava, jedeme až do půlnoci a těšíme se na vás. Trends Party Live 60.
1: A prosím vás, doprava je, to znamená, že jako doprava byste byli funkční, jo?

0: Tak dámy a pánové, opět zdravíme všechny Eterem Rádia Kiss, Trends Party Live, 60. díl a k tomu ještě slavíme narozeniny. Krásných 5 let, začínali jsme v listopadu 2021, veď Vašíku?
1: To je hustý, no, ten čas nám trošku utek, že jo, covid už je v háji, to jsme rádi, takže jsme si tady mohli rozjet trošičku bombičky na Kissu a Trends Party Live. Každou první středu v měsíci, vždycky jako když houkají sirény, tak prostě je to náznak toho, že tady bude jedna velká sirena a Einstein v jedné osobě, protože ano, mám vyřídit, že seš Einstein. Einstein tady prostě všechno ví, všechno zná a takhle to krásně dal dohromady.
0: Můžu tě poprosit, dej našemu hostovi, prosím tě, mikrofon trošičku ze zdola, Václave, tak, aby bylo vidět dojít tváře, super, pecka, ještě ho ohni trošku níž.
1: Myslím tě, mikrofon který mikrofon zvedni. Mám ohejbat tady?
0: Já ti dám, počkej, vydrž.
1: Mně se líbí taková ta interakce našeho Michala Kavalčíka, který si opravdu rád hraje s mikrofonem pravidelně asi od rána do večera. Nicméně kysáci, vy, který koukáte na stream YouTube kanálu Rádia Kiss, jsme úplně normální.
0: Ano, tak pojď už představit, kdo nás poctil svojí návštěvou 60. díl.
1: Ano, dámy a pánové, je to naše dvorní DJka, se kterou jsme tady měli teda čest před 10 měsíci. A pravdou je, že včera teda na té Ibice nebyla vyhlášena jako nejlepší DJka planety.
0: Nevadí.
1: Těsně v závěsu za Charlotte David a Miss Monique a taky Nifrou, ale wow. Prostě naše Foxy J, naše Janča, to je prostě dělo. Janě, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak jak se máš po těch 10 měsících?
2: Já se mám výborně.
1: Výborně, to je za 3?
2: Ne, to je za 1.
0: Výborně za 1, ty už nemůžeš ani počítat.
1: Jsem nebyl dlouho ve škole. No.
0: No to jo teda. Tak Foxy, prosím tě, prozrať, my jsme tady řekli něco, Baťa Cvičky, tak ty jsi z kterého kraje, prosím tě?
2: No ze Zlínského.
0: Ze Zlínského.
1: Morava. Mm.
0: Ano.
1: Co tam
0: Moravačka.
1: Máte pěknýho ve Zlíně třeba?
0: Všechno.
1: To je super. Silnice v pohodě, jezdí to.
2: Jo.
1: Posloucháte tam Kiss? Řekni jo.
2: Určitě.
1: Super, to jsem rád. Tak, OK. No a vy jste si docela blízko s Michaelem, protože ten je hore, český Těšín, že jo?
0: Jenom no já. No, to je trošičku ale dál od
1: Jenom Zlína. Já jeho Čech tady, no.
0: Ano, nevadí, ty trošku tu mapu rozbíš,
1: já no. Já to přestěhuju.
0: Pojďme se zeptat, Foxy, jak se těšila na dnešní narozeninový díl?
2: No, já jsem se moc těšila.
1: Už jsi někdy slavila 60. s někým?
2: Možná s taťkou.
1: To je dobrý, tak tady máš taťku naproti.
0: No počkej, a už jsi hrála třeba takhle na nějaké velké oslavě, 50, 60?
2: Ne, oslavy nehraje.
0: Jasně, neděláš.
2: No, jakože mladší.
0: A když mladší si tě objednáme hrála. Na třeba tady Vaškovou 50, která bude taky za chviličku?
2: No klidně.
1: Ty jsi přepočítal, ne? Já
0: promiň,
1: jsem tak starý jako ty.
0: Promiň, 40. Na 40 by si přijela?
2: Určitě.
0: Super, dobře.
1: OK, tak já myslel, že bude Armin, ale tohle ještě lepší.
0: Ale Armin by ti tam v potvrdě nepřišel, rozumíš?
1: No ok, ten přijde v boratkách normálně. Mm-hmm. A mě bude stačit, když ty přijdeš nahej.
0: Jani, já vím, že ty jsi říkala, že máš pro nás jedno takové překvapení, tak mohla bys nám ho uvést za zhruba kolik? Za 9 minut na to půjdeš, 22.30 až 23.30, Foxy J právě tady exkluzivně na vlnách Rádia Kiss, tak co budeš mít ve stroji?
2: No, budu tam mít nějaké své novinky, vlastně od minulé, když jsem tady byla, tak mě vyšly 2 skladby a třetí vychází v prosinci, tak 2 dám hned na začátku a ta druhá bude ta, co vyjde 11. prosince.
1: Ty jsi hustá normálně.
0: No a počkej, existuje nějaké rádio, které to ještě hrálo před náma, nebo to bude nějaká takzvaně česká premiéra?
2: Nehrála jsem to jenom já na akcích, ale rádio to žádné nehrálo.
1: No Armin to nehrál. Armin to ještě nehrál ani v State of Trance, my budeme první na světě.
0: Radio Kiss, ty brdio, světová premiéra, tak to si moc ceníme. Jak se jmenuje ta pecka?
2: Beyond the Frequency.
1: Mm-hmm. Wow, no přelož mu to.
0: Prostě frekvence dnešní je úplně nejlepší. A Foxy, mě by ještě zajímalo, než tady pustíme zase ke stroji Václava, jak dlouho třeba tobě trvá ten jeden track opravdu jako finalizovat, kdy poprvé k němu sedneš, já nevím, patříš mezi ty DJ, které si dělají základ na klavíře, nebo všechno děláš jenom počítač? Jak ty pracuješ?
2: Všechno dělám jenom počítač a protože mám spoustu jiných aktivit, tak mě to zabere tak 2 měsíce, nebo nejrychleji jsem měla za měsíc hotový track.
1: Hustý, ty brďo. A prosím tě, když ten track teda doděláš, jak jako to funguje dál, abys to dostala mezi lidi?
2: No, musím to poslat do nějakého labelu a čekat, jestli mě to vezmou. Když mě to nevezmou, pošlu to do jiného labelu a a tak to prostě posíláš. Funguje, no.
1: Ale jo, rychle.
0: Takže neděláš takový ten hromadný e-mail, kde je 15 e-mailů na to, vždycky po jednom pěkně, jo, to bereš.
2: To se od těch dělá největších, po jednom,
1: jo. Ano. Mm-hmm. To je skvělý. Je vidět, že k tomu máš takový krásný svěží přístup. A když ještě vezmeme třeba českou elitu, s kým si jako ty nejraději zahraješ z těch českých trends DJek a DJs? Nebo i zahraničních, s kým si hrála třeba?
2: Tak to zbě zaskočil, teďka vůbec nevím, co mám říct, Alatea.
1: Oh. Já tamhle jako třeba, mladý pán. Ano, tak super, tak my jsme rádi, že dneska hraješ s náma tady, Foxy
0: ano,
1: J.
0: Ano, zhruba za 8 minut, kamaráde, musíme užít na to. Trends Party Live, 60. díl. Děkujeme Foxy za úvodní slovo a za pár minut už, no vlastně za 6 minut na to Foxy skočí, takže těšte se na to.
1: Skvělý, Trends Party Live 60. Já jsem opravdu rád, že tady takhle stojíme a že jedeme živě.
0: Jedeme
1: musíme
0: živě.
1: To připomenout, kysáci, YouTube kanál Rádia Kiss, pokud chcete vidět tyhle ksichty, tak si nás puste.
0: Ano.
1: A za ksichty mi Karel Koreš, kterýmu ještě jednou moc děkujeme.
0: Ano. Jedeme a nezapomeňte, že už za pár minut světová premiéra úžasného tracku, který teprve vyjde v listopadu nebo v prosinci.
1: Skvělý, to bude takový předvánoční dárek. Tak
0: jo.
1: Teď klub sráčů Signum, Coming on Strong, Scott Mac a Ben Nicky. Tak jdeme na to. Jo?
0: Posloucháte Radio Kiss.
1: Radio Kiss in the house a Trends Party Live 60.

0: Kavalčík, DJ Bassnacker a za pár vteřin už...
1: Foxy J! Řekni něco hezkýho.
0: Čauky, čauky, Foxy. Až ze Zlína holka k nám přijela na tu 60.
1: Fak jela, jak přijela dlouho sem?
2: 3 hodiny.
1: 3 hodiny, no, tak to jako akorát.
0: To je v pohodě, pak tady bude hrát 10 minut, to stojí za to.
1: No teď si vem, že Geta přiletí někam, hodí flešku 40 minut a 50 mega doma, ne?
0: No, dobrý. No, trošku méně, no.
1: Tak Foxy. Já bych řešil trošku víc, kamaráde.
0: Foxy, 2 nové tracky jsi říkala?
2: No, tady ten první není úplně nový, ale od té doby, co jsem tady byla naposledy, je nový.
0: Wow.
2: A ten druhý je úplně nový a pak ještě zahraju během toho setu další nový, co mi vyšel nedávno.
1: Je to vypraný na 40, je to připravený.
0: Je to vypraný.
1: 140 BPM.
0: Já myslím, že dneska pereme na 60, ne?
1: Já nevím, na co pereš ty.
0: No, pereme na 60, ne?
1: Mám značku bílý, mix. A černý.
0: No
1: a nebo 30 minut a tak.
0: No ne, ale dneska je to naše... Jak mu to nedošlo?
1: Dneska dlouhý vedení. To
0: nevadí, děcka, on občas stojí tam dole na tom kabelu, ale to se stává.
1: Okay.
0: Foxy, na co se můžeme těšit, do jakých vod nás vemeš?
2: Uplifting trends?
0: Wow.
2: Jak jinak?
1: Kdyby si měl definovat uplifting trends, třeba pro kysáky, který naladili trends party live poprvé a neví, co to je jako uplifting, co tady mele, jako co to je uplifting?
2: Prostě energický trance, euforické přestávky.
1: Mm-hmm. Kam se hrabe AI, tohle je úplně fenomenální vysvětlení.
0: A prosím tě, Foxy, a tvůj úplně nejoblíbenější, je to ten styl, nebo máš občas, jdeš i třeba do hardu, jdeš do vokál trance, co je tvoje nejoblíbenější?
2: No, vokál trance je taky uplifting kolikrát, že? A někdy si zahraju hard trance nebo tech trance.
1: Wow, hard style taky jako?
0: Hele, říkala
2: hard
0: si...
2: Techno.
1: Hard techno.
0: Říkala si tech trance?
2: Tech trance.
0: Tech trance, já jsem si říkal, že tam budeš dávat nějakou dechovku, jo?
2: Ale někdy ji můžeš zremixovat třeba.
0: No počkej, ale já myslím, že by to mělo opravdu velký úspěch, kdyby si udělala nějakou prostě od Jožka Černého, že bys tam něco hodila, víš?
2: V Čechách možná.
0: No, 155 BPM, 160
1: a jeden. Jsme brali, hele, jsme úplně nadšený. A s Michaelem vždycky na nějaký svatbě bychom to bouchli novomanželům, jak na to jako jedou bombičky. No.
0: Dobře, já myslím, že už nebudeme zdržovat, Václave. Dámy a pánové, vychutnejte si to exkluzivní hodinový set právě v dnešním narozeninovém Trance Party Live 60. díl a 5. narozeniny.
1: A to je tvůj první track, jak tady koukám na přehrávače, takže aha, přímo pecka, která se jmenuje jak?
2: Ongulem.
1: Wow, co to znamená?
2: To je jméno postavy ze Zaklínače.
1: Aha, já jsem si říkal, takže ty máš ráda Zaklínače.
2: Jo.
1: Tak doufám, že nás nezakleješ. Buďte dvě černý
0: a
1: ropuchy.
0: Tento pořad přebírá Foxy J na rádiu.
1: Okay, yes. A my už jdeme kvákat tady.
0: Tak jo, dámy a pánové, Foxy J exkluzivně na 60. díle.
1: A můžete Party Live. Tleska třeba z domova, z obýváku, z ulice, kdekoliv, ona vás stejně neuslyší.
0: A připomínám, dejte jí like tady teďka na YouTube, jedeme ve streamu, 4 kamery, napiš te, jak se vám to líbí a pojďte ji pozdravit právě do našich komentářů.
1: Skvělý, let's go Foxy J in the house.
2: Tak jdeme na to.
0: Yeah.

0: 60. Na rádiu Kiss na plný pecky. Jedeme pěkně z kopečka 23:00-23:00. A fenomenální Foxy J in the house. Víš, jako co na ní říkáš?
1: Je to nádherné, je to krása, tak jako prostě máme radost. Máme všichni radost, doufám, že i na druhé straně posloucháte pětileté výročí. Páté narozeniny Trends Party Live, začínali jsme v roce 2021, je to neuvěřitelné.
0: Je krása.
1: Jak se ti hraje u nás?
2: Výborně, trošku jsem zmatená z té vaší konzole, ale jinak...
1: No jo, no, tak my to máme zvyše, víš?
0: Pozor, ale ideální, jako krásný, tak to víš, ty myšák si s tím občas doma po nocích hraje, ano. Plete si to s PlayStationem.
1: Já mám děti a oni si potřebovali s něčím hrát, no.
0: Aha. Já si s tím taky rád hraju. Každopádně, Foxy J, když třeba probereme ty akce, ty ses vlastně o nich i zmínila, lehce naťukla, jaká byla pro tebe úplně ta nejlepší, kterou by si třeba zopakovala, tvůj životní zážitek? Za mixem i na parketě.
2: Za mixem i na parketě. Tak za mixem určitě Enter s Brianem Kearneym. Mm-hmm. To bylo super, tam byla úplně výborná atmosféra, docela hodně lidí, takže paráda. A na parketě, no, Transmission.
0: Wow. Tyjo, Transmission,
1: no, tam jsme ještě nebyli, no.
0: To už je těžká historie, už krachlo všechno.
1: To už asi ani nebudeme.
0: Já byl na Transmission dvakrát, Sensation White taky, fakt? Jsme se neznali, ne?
1: Jo, počkej, Transmission, já jsem si to spletl u Armina, že jsi byla, víš?
0: Ty jsi byl, ne. Ty jsi byl ještě Ruda z Ostravy, tam by tě nepustili, ano. Protože tam brali všechny s bílým a umytý a nejaký smraďochy s dlouhýma vlasama a s kytarou, prosím tě.
1: Tam bych neprošel přes ochranku.
0: Foxy, Ostrava!
1: Kam se teďka chystáš v budoucím čase, třeba říjen, listopad, prosinec, kam bys nás pozvala?
2: Teďka 16. října jedu hrát do Ostravy, do Ačka.
1: Do Ačka,
0: to
1: yes.
0: To znáš, Myšáku, to máš kousek?
1: No samozřejmě, ano, jsem vystupoval jako Ruda.
0: Ačko a B, no ty to říkám, a Bčko je v Brně.
1: No a pak je Cčko ve Zlíně.
0: A Pčko je v Praze, ne? Tady točí.
1: Dobře, tak to no. Máme Ostravu, to mám Ostravu radost, že tam zavítáš.
2: Ostravu jedu i Silvestra do Fabriku,
1: taky Fabrik, trancová tam je to akce. Velký, ano, ano, tam jedou hodně trance teďka.
2: Jo, docela jo, no, jako snaží se tam podpořit tu scénu, kluci.
0: Takhle si pokecají dva Ostraváci, asi úplně váj.
1: My tě tam taky jednou veme. Dobře. Kdy ty jsi naposledy byl, prosím tě, v Ostravě, mi řekni.
0: V květnu na 90s Party
1: jo,
0: Life.
1: Jo, jo, jasně, jasně.
0: A teď je DJ Bobo příští týden, 17.
1: Ty brďo, jedem?
0: Jo.
1: Dobře.
0: No jedem.
1: Okay. On většinou teďka vystupuje v sukni, mě zajímalo, jestli tam jako je na ostro nebo ne.
0: Kamo, co myslíš, toho počne? Nezbalíš.
2: Já nevím.
1: Dobře.
0: Ten má rád psy.
1: Já myslím, že už bychom mohli zase trošičku pokročit dál. Foxy, ještě zbývá nějakých 30 minut, tak my nebudeme rušit. Je to tvoje, co nás ještě čeká jako další track?
0: Já, no pověz nám to, já pak mám ještě jednu otázku.
2: Teďka bude Kristýna Novelli, mm-hmm, a Vix.
1: Tu milujeme.
2: A pak český, nebo spíš slovenský, ale žijící v Česku, Dalfon, tam budu něco od něho dávat a pak zase ta moje.
1: Super.
0: Ty jsi vlastně hrál i Emuleho a no.
2: Andy Key.
0: Andy Key, to jsou vlastně Češi, výborní kluci, tak je chci pozdravit, skvělá česká produkce. Já teda musím říct, že asi poprvé po 20 letech v rádiu sedím. Je to strašně nepříjemný.
1: Neboj.
0: Já nechápu, jak někdo může za tím pultem sedět normálně.
1: Připomínáme, že jsme také na kanále YouTube, dejte nám tam vzkaz, jak se vám to líbí, napište nějaký krásný vzkaz. Foxy J, je tam toho opravdu hodně, přečtěte si ty komentáře a jedeme až do půlnoci. 4 kamery, YouTube kanál Rádia Kiss.
0: Jinak Foxy tě tady neskutečně zdraví, ano. Všichni ti fandí, jsi skvělá, miluju tě na Zlínsku a otevřou kvůli tobě i nový klub, který ponese název tvýho jména.
2: Super, na to se těším.
0: A dokonce tady multimiliardář koupí Radio Kiss a přejmenuje ho na Trends Radio Kiss.
1: Super. Foxy J pokračuje ve svém DJském setu. Zůstaňte s náma, 60. díl a páté narozeniny Trends Party Live.
0: 60. 60.

0: si tohle euforie neskutečná.
1: My moc děkujeme, že jste s náma zůstali a obrovský potles. Udělejte bordel na druhé straně. Foxy J!
0: Foxy J!
1: To jsi Nate. Zabila, kočko.
0: Ty krása, to se, a děkuju.
1: Jsem normálně přestěhu do Zlína.
0: To byl fenomenální výkon tohleto. Neskutečně se tam zandala. Ty reakce, které jsou na sociálních sítích tady, neuvěřitelný.
1: Přečti něco, přečti něco.
0: Be baby, kudy k vám do obýváku? Neskutečný. Je to neskutečný, to jste si museli pozvat Moravanku, už by jsem totiž dávno spal, ale zítra stávám ve 4.30, rozbiju telefon, protože to je tak dokonalý. A nejlepší Moravanka, která takhle hraje, neuvěřitelný.
1: Prosím tě, Foxy, uvažovala jsi někdy, že by ses přestěhovala třeba do hlavního města nebo někam jinam?
2: Teď už ne.
1: Je ti tam prostě hezky.
2: Je mi dobře tam. Mm-hmm.
1: Možná pojď kousíček k nám, ať jsme na kameře. Super. A takže pojďme ještě shrnout, ty jsi říkala Ostrava. A co ještě nějaké další datumy, i sociální sítě, Instagram, Facebook, kde tě najdeme?
2: Určitě všude. Na YouTube doporučuji sledovat, mám tam spoustu setů, mám tam svoji produkci, pořád tam dávám nějaké videa na Facebooku sem, na Instagramu, na TikToku. A to je asi všechno.
0: Jedeš TikTok,
2: SoundCloud.
0: Mm-hmm. TikTok jedeš, jo?
2: Jedu TikTok, jsi no.
0: To, no abych se tam na starý kole taky nadspal.
1: A prosím tě, Foxy, když by si měla shrnout celou tvoji hudební DJskou kariéru, tak třeba na který track seš jako za tu celou svoji historii úplně nejvíc jako pyšná? Jak se jim jmenuje? Kde ho najdem?
2: No na ten poslední, který teprve vyjde, protože se snažím vždycky zlepšovat a někam posunovat, takže mě se vždycky nejvíc líbí ten poslední.
1: No dobře, a když půjdeme teda do historie, protože pojďme něco najít jako z té historie.
2: Tak třeba ten, co vyšel teď v červnu, teď jsem zapomněla jméno.
1: Jasně, tréma, já to úplně chápu.
2: Hele, higher state.
1: Na druhé straně state. Máme kolik 600 tisíc posluchačů, že jo?
0: Miliarda tady. Je to boží, všichni jsou úplně nadaný.
1: Máme tam ještě nějaký krásný komentář
0: máme tady
1: z YouTube,
0: krásný
1: jedeme až do půlnoci.
0: Tohle je neuvěřitelná smršť. Já ji miluju. Blondýnka, která to umí s kolotočema. Neuvěřitelně mixuje. To je nářez. Seš volná nebo zadaná? Miluju tě, chci se. Tak, počkej, otázka musím tady.
2: Nejsem volná.
0: Ne, už nejsem volná!
1: A to je a dobře, prosím tě, jak by mohla takováhle krásná baba ještě DJka být volná, že jo? Neexistuje.
0: To je nádherný. Takže každopádně my jsme úplně hotoví, chceme tím moc poděkovat
1: moc
0: ze srdce,
1: poděkovat.
0: Že jsi vážila takovou dalekou cestu za dvouma spocenýma klukama.
1: Ano.
0: Když my tady nejsme sami, musíme ještě poděkovat naší Maky Salíkový, která se stará o sítě, která nám natočí krásný příspěvky. Maky, moc děkujeme.
1: A prosím tě, pojďme ještě říct ten tvůj Instagram, ať tě tam dneska všichni označí. A dají follower a odběr a zvoneček a všechno.
2: No určitě, když dáte Foxy s dvěma X a J je A I.
1: Ano, od Y.
2: Tak mě najdete.
0: Takže jsi Liška Jana teda. Liška.
2: Kmotra Liška.
0: Ještě děkujeme Karlovi Kodešu, který nám dělá kvalitní stream. Neskutečná jízda taky. A Michael, já ti děkuju za to, že tady normálně 5 let spolu můžeme sázet kytičky.
1: Moc děkuju.
0: Já jako na to nikdy nebyl moc dobrý, ale po 5 letech jsem se naučil pěstovat, aby to pěkně rostlo. A my
1: kamaráde,
0: děkujeme.
1: Hele, já mám pro vás ještě pár tracků, tak mi dovolte vám to tady zahrát.
0: My ti to dovolíš mu to, Foxy?
2: Můžu ještě něco říct?
0: Můžeš říct cokoliv, Foxy.
2: Já bych teda chtěla moc poděkovat za pozvání, udělalo mi to velkou radost a posluchačům bych chtěla vzkázat, ať chodí na akce, ať podpoří lokální DJe a ať to žije prostě venku.
1: Ano, pojďme připomenout hezky, datum tak. Ostrava Ačko, jak to bylo, které datum?
2: 16. října.
1: Ostrava, dupejte to tam do Ostravy.
0: Dupejte to tam,
1: jestli tam nebude vyprodané 400 tisíc lidí, tak se vás najdeme, jasné?
0: Řekni něco jako Ruda ještě buď.
1: Kurde, dupej tam tu Fox J. Dupej tam odběr.
0: On žije, on
1: ano.
0: Je tady stále mezi náma.
1: Tak jo, pojďme na to. Moc krát děkuji Foxy J. A já tak už tady díky. Zapínám další úžasný track, je to novinka. Pojďme se podívat, DJ Tiesto.
0: Wow.
1: Come on!
0: Ty, to je šleha, kamaráde. A nejsou velikonoce, aby vytáhl pomlásku.
1: Tak pojď!
0: Let's go! DJ Mike!

0: je 65. narozeniny, my vám chceme strašně moc poděkovat.
1: Ano, a zejména chceme poděkovat tobě, protože
0: ale
1: ty jsi ten jako guru, ty jsi ten praotec Čech, který založil tenhle ten speciál před 5 lety. A dneska můžeme oslavovat nejen tebe, ale trancovou muziku, protože vlastně v České republice nemá tento speciál obdoby na celoplošním rádiu. Trance každou středu od 10 do půlnoci. Je to neskutečný.
0: Ano, pojďme říct, prosím vás, na Facebooku a na YouTube se objevily nějaké komentáře, že to nějak všechno končí. Prosím vás, Trance Party s DJem Basslickerem každou středu. Každou středu po 22. hodině plní 60 minut těch novinek oldschoolovek. Jede dál na vlnách rádia Kiss.
1: Samozřejmě, takže o Trance rozhodně nepřijdete, na Kissu bude pokračovat. A kámo, já si tě rozhodně někdy brzo vytáhnu.
0: Dobře.
1: Vytáhnu tě z gatí. Vytáhnu tě do kina a vytáhnu tě tady na Trance Party.
0: Já vím o ty důchodkovské papuče, jo, s tou přeskou kovovou a přijdu, jo.
1: Papuče.
0: Ano, pak to další slovo už nebudeme zpívat. Pojďme zavzpomínat, kdo tady všechno byl. Já musím zavzpomínat 3 roky narozeniny DJka Nifra přijela ze Slovenska.
1: S Nifry jsme byli tenkrát úplně hotoví. Já mám i fenomenální video, který dneska možná by něco stálo, protože já jsem si ji natočil pěkně zblízka. To mě zavřeli dneska.
0: Pak ho pošli, jo? Pak tady byl i Jochen, zdravíme, ten Jochen tady byl Garrett. Také na 50, že jo?
1: Kámoš, Foxy J, kámoš taky, že jo? Jochen
0: ano,
1: Garrett.
0: Order, kdo tady ještě byl?
1: Reorder byl výborný.
0: Musíme vzpomenout, že také zavítal do prvních, myslím, že to byl nějaký 10. díl. Jirka Vondra nám tady zahrál.
1: Jirkovi tam nahoru, hrajeme.
0: Sonja Ede.
1: Jean-Luc.
0: Jean-Luc tady byl.
1: Spousta, ty jo.
0: Spousta krásných
1: spousta
0: hostů.
1: Spousta úžasných kolegů, Honza Prucha, DJ Future.
0: Yes.
1: Bylo to krásně. Aleš Matoušek, který už jsem taky pozdravil.
0: A teďka, kamaráde, teď mám něco pro tebe.
1: Ale hlavně počkej, tady byl ten guru Michal Kaločík.
0: Počkej, počkej, kamaráde, pro všechny kysáky. Psal se 10. listopad 2021. Já jsem našel první vstup. Tak co na to říkáš, Vašku?
1: Masakr jako blázen! To jsme my.
0: My vás zdravíme úplně všechny. Máme tady možná první, možná i poslední díl Trance Party Live na vlnách Radia Kiss.
1: Je to fantastický nápad. Já teda musím už takhle skraje propálit, že to byl tvůj nápad, že jsi měl chuť na nějakou pořádnou party féteru Radia Kiss zase po dlouhý době. Takže jsem rozhodl, že uděláme Trance Party Live. A já si vážím toho, že jsi mě takhle jako vyzval do toho týmu a že to tady můžeme rozsekat dneska.
0: Vašíku, bude to drahý. Bude to drahý, ale hele, máme připraveno všechno, máme tady kolik? 10 drinků s takovýma těma křídlema, víš?
1: Ano, já ti dám ponožku za to, mám tam dírku, takže to bude úplně ideální.
0: Musíme pozdravit všechny, kteří ještě nešli spát, kteří milujou trance music, kteří dneska budou s námi tady vzpomínat, ať už to budou trance věci z 90. let nebo z milénia, ale máme samozřejmě pro vás i super novinky.
1: 100% a zajisté i vy samozřejmě, co ladíte, co jste s náma online, co nás sledujete živě přes stream, tak doufám, že se budete skvěle bavit, protože další věc, kterou propálím, Michael nám sedal speciální trička. Popiš nám, co máme na těch tričkách, prosím.
0: No tak samozřejmě my jedeme takzvaně zvukovou stopu, ano, teďka zabírám tady Chudlajs, který dneska tady budeme kroutit hlavně doprava, viď?
1: Ano, přesně doprava, doufám, že i vy se kroutíte, když jste třeba možná teď někde za volantem, kulatá lopata, že jo? Už to tam perete na plný pecky. Hele, a my se takhle prostřídáme za mixážním pultem. Teď jsi mě tam jako nechal ty, takže mám radost toho, že to takhle hezky můžu otevřít. I když první track, to byl tvůj výběr, takový startovní trancový typ Only You. My jsme se tady úplně u toho, jak to říct, roztekli.
0: Víš proč Only You?
1: Jenom ty.
0: Protože jenom ty, DJ Basslicker, to dokáže tady prostě roztočit na vlnách Radia Kiss. Vašku, musíme pozdravit také všechny na YouTube kanále Radia Kiss. Je už vás tam opravdu hodně. Pár komentářů. Nikdy jsem do noční talk show se tak netěšil jako dnes. Marek Kuzma, pozor, my máme dneska talk show.
1: Talk show, tak si může povídat třeba o nějaký velikosti, ale to necháme možná na konec dnešního Trance Party Live.
0: Další tady Tomáš Tesař, zdravíme. 138 BPN, to je nejlepší.
1: Teď jdeme 139,9, prosím tě.
0: Tak akorát. Trošku zrychluješ, jo?
1: No, malinko.
0: Tak má teďka před sebou první DJský set DJ Basslicker. Co jsi tam pěkného přichystal?
1: Ale já jedu velkou klasiku. Binary Finery, 1999, ovšem v remixu od Gurieli, což je vlastně Ferry Corsten, který to dával dohromady. takže si to lupneme, protože tohle poletí v FM pásmu po celý České republice, takhle po 11. večerní na plný koule.
0: A komu se líbí Trance Party Live, tak jsme na YouTube, dejte nám tam palec hore.
1: Je Michael Kavalčík za moment taky in the mix. A jsme tady s váma na plný pecky. Let's go.
0: DJ Basslicker.
2: Víš, co se za těch 5 let nezměnilo?
0: No.
2: Že mi furt meleme asi 10 minut. To je
0: meleme. A já si dovolím, abychom se rozloučili, Václave.
2: Myšák, já si dovolím ještě říct jednu věc.
0: První peckou, kterou jsme to všechno odstartovali.
2: Finally.
0: Ne, to only you.
2: Jo, to only you. Kamo, to. Hele,
0: uteklo to strašně
2: rychle.
0: Já si
2: pamatuju Aureole, jak jsme vysílali z té nejvyšší budovy v Praze. Ano. Já měl závrač normálně, jsem čuměl dolů, pak jsem čuměl na ceník a myslel si, že mě vomejou. Neuvěřitelně krásný chvíle, co jsme zažili. Silný okamžiky, asi to pozvu od začátku, ještě budu mluvit chvíli. Ale tvoje krásné narození, to byl taky neskutečný zážitek. Já jsem asi nezažil větším, jak to říct hezky. No,
0: masakr.
2: Celkově prostě prožitek a čirou dokonalost, bylo to hezký. Já jsem si říkal, já úplně nesnáším tetování, ale já si normálně ke 40 dám příští rok nadělím tetování, který si nadělíš taky, jenom já si nechám vytetovat chvíli prdel. Pardon, zadek. Abych měl na tebe památku, víš?
0: My vám moc děkujeme, mějte se moc krásně a za 3 minutky se ještě uslyšíme. Ahoj.
2: Ano, 3 minuty.
0: Čau.
2: 3 minuty. A pozor, teď. Či to všechno začalo?
0: A tím to taky končí. Díky moc, Václave.
2: Když něco končí, tak něco hezkého začíná, Mišáku.
0: Mám tě moc rád.
2: Já tebe miluju, kámo. Hele.
0: Co děláš večer?
2: Spím u tebe. Otočíš se ke mně zády. Já jsem nikdy neviděl černou díru. To můj sen. Můj syn a dcera vlastně vždycky říkají, že mají rádi černou barvu, oni by tě milují.

0: strašně moc děkujeme, že jste s náma byli a oslavili páté narozky.
1: 5 let, ano, první půlku latiny. Foxy, díky, že jsi u toho byla.
2: Já děkuju, bylo to super.
1: A byla jsi u toho?
0: DJ Bassnicker, ano, jeho krásné trojsmysly. Moc krát děkujeme, že jsi k nám přijela z takové dálky. Zdravíme do Zlína, děkujeme za všechny krásné komentáře. My chceme poděkovat všem za tu přízeň, kterou jste nám každou středu, první středu v měsíci dávali, že jste nás ladili, psali jste komentáře, těšili jste, lajkovali jste Instagram Rádia Kiss, takže fakt děkujeme za krásných 5 let s váma.
1: Bylo to takové, byla to velká jízda, ta podpora neskutečná, ta energie, ty kamionáci těch rozdaných triček, my tady máme i rekordmana, kterých měl snad 7.
0: Ano, ano, ano, vždycky se vydával za někoho jiného.
1: Měli jsme tady úplně bizarní soutěžní otázky ohledně triček, kolik je další vydání, to bylo asi 39. vydání, my jsme chtěli vědět, jaký následuje po 39. A týpek řekl 39 plus 10, nebo co?
0: Ano, ano, ano, to má někdo schovaný ten vstup. To bychom mohli dát někdy ven.
1: Chceme poděkovat a pozdravit naší Hedviku, protože naše Hedvika po celých 60 měsíců posílala trička ceny. Hedviko, Heduš, dneska jsme spolu mluvili, máme tě rádi, moc ti taky děkujeme.
0: A nesmíme zapomenout také poděkovat vedení, které nás tady v roce 2011 pustilo na 0. díl a podle toho, jak by to dopadlo, tak se řeklo, že dobře, tak zkusíme to i příští měsíc. Takže fakt děkujeme vedení Rádia Kiss, že nás tady 5 let nechalo dělat tyhle ty kraviny.
1: No my jsme kolikrát na kahanku, protože primě se to úplně kolikrát. My jsme tady totiž dělali diskotéku brutální a všude celý barák se otřásal, ale i to jsme přežili. A těším se, že se zase brzo shledáme.
0: A připomínáme každou středu Trance Party na vlnách Rádia Kiss, DJ Bassnicker 22.00, jede dál.
1: OK. Tak jo.
0: Moc děkujeme.
1: Foxy, chceš ještě něco dodat?
2: Díky, mějte se krásně a poslouchejte dobrou muziku.
0: Ano, ať je trance.
1: Michael, ještě myslím jednu věc. Příští rok, prosím tě, příští rok se mnou jedeš na Tomorrowland.
0: OK.
1: Ne, že se vykecáš.
0: OK.
1: Slíbíš to celému národu?
0: Pokud seženeš lístek.
1: Seženu.
0: Zaplatíš.
1: Musím.
0: Jedu.
1: Musím. Já jsem si psal teď s Dimitry Vegasem.
0: Pecka, jedu. Jedu. Klidně s ním budu ve stanu. Klidně.
1: To nevím, jestli on s tebou bude chtít být, ale on tam má tu svoji manželku Matin a syna. Ale já bych byl hrozně rád, kdyby jsi byl ve stanu se mnou.
0: Určitě. Kysáci, moc krát vám děkujeme, tohle byla Trance Party Live, 60. díl, 5. narozeniny. A teď už mám pocit, že tam bude připravená kačka.
1: Bude kačka brzo bohatá. Ještě jedna věc důležitá, vy, co jste došli až sem, do toho konce. Tak kdyby se si chtěli někdy vzpomenout na všechna vydání, nebo téměř všechna, tak YouTube kanál Rádia Kiss, tam jsme archivovaný.
0: Ano, myslím, že jenom 2 díly tam nemáme.
1: Ano, ale jinak jsme tam jako všude, takže si na nás můžete třeba i v roce, třeba i rok 2055, a nás někdo poslouchá, už se mi jde pod drnem třeba a říká, hele, krásný, ne?
0: Užijte si nádhernou noc. Díky moc, mějte se krásně.
1: A pozor, a teď právě přijde baby, která je vždycky senzační.
0: Ano.
1: Kačka brzo bohatá. Já ještě musím říct jednu věc. My jsme byli teď na Lunetikách, to bylo super, jo. A najednou kačka brzo bohatá tam se svojí bandou s holkama začali zpívat. Jak to krásně normálně, úplně všechno vožilo. Všichni začali zpívat. Zpívat. Baby, ty jsi vážně senzační. Bez tebe svět není legrační. Skvělý, hele. Ne, takže ne. Ale tohle je hezký. Tímhle bych to ukončil, protože má cenu se smát. A když vás někdo bude s... tak na ní prostě hoďte bobek a mějte se rádi, jo?
0: Noční show za 5, 4, 3, 2, 1,
1: ahoj!

0: Noční divok si právě začínají s datem 8. října. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzobohatá, jdeme na to a krásnou noc, kysáci.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Krásnou noc, kysáci moji milí, já vždycky říkám, že po těchto dvou bláznech začínat nějaký seriózní noční juboxy vlastně ani není možný. Já jsem si tady teďka ještě s Vašíkem pokecala, protože my si máme strašně rádi. To je taková moje soulmate, Vašík, odsaď. pojď, on jde ke mně, pojď.
1: Hele, já ani nevím, jestli jsme spolu takhle jako vysílali
0: nikdy. Hele, jsme spolu vysílali, když jsme točili, ale to jsem ještě nedělala na Kisu, když jsme spolu točili nějaký ty hit parády a takhle.
1: Jo, to je pravda, ale ano, Kis parády. Jste přišli s holkama.
0: No, ano, ale to jsem ještě nepracovala na Kisu a vím, že jsem jednou právě přišla sama, že jsme si dali takhle jako společně a bylo to strašně fajno.
1: Mně se dobře jde domů, víš, protože ty hráš úplně luxus. Tak já jako natěšený

0: tý trend party, že tu D3 stihnu asi v rekordním čase. Takže to je fenomenální. A jako já ti chci ještě vyseknout poklonu, jo? Jednak za to tvoje vysílání, Ježiši. Kdy ti ty posluchači takhle jako hezky volají, jsou na tebe milí, protože ty si to zasloužíš. A zároveň, co si jako všechno dokázala i na tom pódiu, já už jsem o tom mluvil v trend party, na těch lunetikách, já byl tak neskutečně pyšnej na tebe, na vás, na ty holky, který tam tak krásně stály, který to tam rozjeli. A celá vlastně ta hala, to univerzum, skandovali vaše jméno, bylo to skvělý. Takže
1: my jsme úžasný. Byli strašně, moc krát děkujeme. My jsme byli strašně překvapení. Takhle, my jsme to klukům říkali, že když dáme nějakou takovouhle známou pecku, že jim garantujeme, že prostě jako to lidi budou znát. Ale my jsme vlastně nemuseli, my bychom tenkrát vlastně nemuseli ani kváknout. Oni opravdu všechno zpívali za nás. Bylo to neuvěřitelné to sledovat, tu masu těch lidí, která zpívá tvůj song, jako bylo to parádní.
0: Tak, jak,
1: a kluci byli skvělí.
0: Je to krásný pocit, viď?
1: Je.
0: Skvělá práce, plná srdíčka.
1: Přesně, taková satisfakce za to, že co člověk vlastně těch 27 let dělá a tohle ten feedback od těch lidí, který byl naprosto jako fenomenální, tak to je ta satisfakce za těch skoro 30 let a my jsme za to hrozně vděční.
0: Já si pamatuju, když jsi začínala, jsem tě měl na plakátek a zrovna my jsme teď vyklízeli můj pokoj, takový starý, a já tam mám fotku s váma někde z akce asi rok 2009 a říkám, ty jsi pořád stejná, my jsme spolu byli ve Strmilově, myslím, někde na party. Neuvěřitelný, prostě nestárneš.
1: Jo.
0: Pořád jsme ucha, je to krásné. A jsme tady na jedné krásné lodi a mám z toho velkou radost, Kačí, že tady seš a že si takhle můžeme užívat tvýho líbezného hlasu.
1: Já jsem tady strašně ráda.
0: Já budu rád kysat si, když si nějaký holky necháte zahrát nebo Kačenku.
1: Hele, oni vždycky se nechávají holky zahrát. Vždycky. Oni prostě, to je tak, oni jsou na mě hodní.
0: Jaký song od vás máš nejradši? Vyloženě
1: nejradši, jako když budu brát nějaký ty singly, tak mám třeba ráda Letní ráno.
0: Já miluji Megamix, protože tam jsou skoro všechny věci.
1: Ano, to je pravda, tam to tenkrát Peťa Fider schrnul celý dohromady, ale mám ráda třeba Letní ráno, nebo Když mi líbáš.
0: Jo, to je
1: a Když mi líbáš, měl geniální.
0: To jsem neskoušel, nevím. Hele, a nějaký plány do budoucna teda, co jako teď s holkama máte?
1: Pořád koncertování, pořád.
0: Na stránkách, pořád, jo, najdeme.
1: Jo, my máme Instagram, Facebook, tak tam ukazujeme prostě, kde všude, prostě my se jako vždycky řítíme po té celé České republice.
0: Jste skvělí, takže no, držím palce, kysáci, milujeme vás, díky za to, že budete Kašence volat a já se těším na cestu, takže díky, že jsem si s tou mohl pokecat.
1: Já taky děkuju,
0: Kačenáčku, ahoj, čau.
1: No a já jsem říkala kysáci, že se noční jukeboxy rozjíždí, já to nebudu zdržovat, protože první vstup byl teda ultra dlouhej. Tak co budeme hrát? Pavle, řekni teď.
2: Ahoj, tady Pavel, já bych chtěl nechat zahrát Despacito. A bylo by to pro Páju na benzínku, ať ti to tam utíká, ať je trochu veselější. A taky k tobě do studia a pro všechny řidiče, co jsou na cestách a pro všechny, co jsou na noční. Ať nám to hezky utíká. Ahoj, kysáci, Pavel.
1: Pavle, ahoj. Tak noční jukeboxy začínají, telefonní číslo 210-323-323 nebo apka Rádia Kiss, kam pošlete vaši hlasovku a teď se jdeme houpat do kubánského stylu.

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci, my pokračujeme v nočních Jukeboxech, kterých se rozjeli před malou chviličkou. A já už mám na telefonu prvního volajícího dnešních nočních Jukeboxů a je to Péťa. Péťo, ahoj, já tě zdravím.
2: Ahoj, já tě zdravím taky.
1: Ahoj, hezkou noc i tobě, jak pak se máš?
2: No, teď už jedu z práce, tak je to dobrý.
1: To věřím, ono když jedu z té práce, tak je to vždycky veselější, že, než do práce.
2: To určitě, ale já zase jako přes ráno do práce jdu,
1: to se vyloženě jenom jako chrupneš, jako to se ani nedá říct, že se prospíš.
2: No tak malinko, no, Je to složitější, tak když děláš krkonožích a práci máš v Praze,
1: Vy máte krásně v Krkonoších. Můj muž se teďka vrátil z Vrchlabí, kde hráli. A my máme známý ve Strážném a on přitáhl domů bednu nádherných obrovských hub. A já říkám, to vypadá, že si místo hokeje šel na houby. Takže on říkal...
2: Jako hubiček je až moc.
1: No a já jsem teďka dělala, mám výbornou houbovou omáčku, jako takovou jako se sýrem, výbornou. A my jsme dostali houby a nebylo jich moc já jsem říkala, ježiš, abych si zase ještě dala tu omáčku a teď on to přitahl a já říkám, no tak to vypadá, že do Vánoc budeme jíst jenom ty houby. On říkal, prej brutálně rostou, no ale vy v Krkonoších, my to tam milujeme, jo, okolo prostě Vrchlabí a takhle, tak vy tam máte krásně.
2: No to jo, no.
1: To jo.
2: Je tam proto je lepší jenom tam jezdit pracovat do Prahy.
1: Naprosto to chápu. Tak Peťo, co ti můžu zahrát, povídej.
2: Tak prosím tě. Něco jsme chtěli, ale to úplně nedopadlo, tak bych dal nějakou písničku od vás, pro vás a pro všechny kysáky, nejlépe to, co se ti líbí nejvíc a myslím si, že jsme se bavili o tom teďka,
1: Letní ráno, ano kysáci, já to letní přeložím, ráno, bavíme se celou dobu o holkách, protože Peťa slyšel můj rozhovor s Vašíkem a chtěl Megamix, já jsem říkal, není tady, zkusím zaorodovat k vedení, aby jsme ho tady dali do playlistu, tak jsme vybrali aspoň Letní ráno. Tak jdeme na něj, Péťo.
2: Přesně tak, děkuju moc a letním ahoj a hezkou noc.
1: Dobrou noc, ahoj.

0: Moji kolegové dohráli na rádiu Kiss a naše Kiss message. Já jsem vždycky říkala, když jsem tady byla po Vojtíškovi, že jak jsem si vzala ty sluchátka na uši, tak já jsem vždycky říkala, já odcházím domů s Vojtou, protože můj obličej vonil tou jeho kolínskou a já jsem fakt odcházela na obličeji s Vojtou Sklenářem. A dneska teda, jak jsme tady byli s Vašíkem a asi třikrát jsme se olíbali, než teda odešel, tak budu odjíždět ráno Vašíku s tebou. Já normálně jdu a cítím na sobě pánský parfém. Tak ještě, že mám vlastně aspoň audio důkaz o tom, že jsem v rádiu, že nejsem nikde jinde, že nepřijdu domů a nebudou tam nějaký trable. Každopádně my pokročíme v nočních juboxech tady na rádiu Kiss. A já teďka jdu plnit jubok své přání Markovi.
1: Ahoj, že mi zahraješ prosím od Vesny Moravu. Přestěhoval jsem se nedávno do Bratislavy, jezdím teďka taxíkem po Bratislavě, tak abych zazpomínal na svou rodnou Moravu. Děkuju, ahoj.
0: Tak Máro, to je jasný, mám to tady nachystaný. No a vy ostatní kesáci, já jsem říkala, že první hodinka byla taková zkrácená, protože kluci, trends party, my jsme potom tady s Vašíkem měli dlouhý vstup, hnedka ten první, ale myslím si, že byl moc hezký, takže to jsem ráda, že tomu jsme dali prostor. Takže víc juboxu už teďka opravdu nestihneme, ale nebojte, 5 hodin naší společné hudby je před námi, takže žhavte to hnedka po, až nám přeskočí 1 hodina raní. 210-323-323 nebo aplikace Rádia Kiss, kam mi nahrajete hlasovku. Co byste si chtěli nechat zahrát? Což znamená, že tam nahrajete jméno interpreta, zpěvák, zpěvačka, skupina, jméno té písničky, jo, abych se v tom orientovala, co od něj chcete zahrát, a ne vzkazy typu, hele, nechám to na tobě. Ne. Vy jste momentálně ti DJové a dramaturgové playlistu Rádia Kiss, o vás to je, takže vy vybírejte vaši oblíbenou hudbu. Teďka to bude Vesna a její Morava, kterou vybral Marek.

0: z Balte kufry a odleďte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zamište právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
1: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
2: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Jedna hodina ráno a my pokračujeme v nočních juboxách tady na Rádiu Kiss. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzobohatá. Krásnou noc.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Pokračujeme v nočních jukeboxech, já vás vítám v další hodince tady na Rádiu Kiss. Máme pár minutek po 1 hodině raní a já doufám, že ať už děláte, co děláte, že se máte fajn. A jestli si můžete dát aspoň malou pauzu, třeba kávu si udělat, já jsem to udělala teďka a musím vám říct, na světě hnedka líp. Já jsem měla strašně náročný celý den, nezastavila jsem se a když si člověk potom takhle v 1 ráno udělá to kafe, sedne si za ten mikrofon s tím teplým kafem v ruce, tak si uvědomí, že vlastně na světě hezky. Že člověku s věkem stačí opravdu málo. Tak já vás ještě jednou zdravím, přeju vám krásnou noc. My tady máme noční jukeboxy, což znamená číslo 2 3 3 2 3 3 2 3, nebo apka Rádia Kiss, kam mi pošlete vzkaz, co byste chtěli. Což takhle udělala Izzy dvakrát. Izzy, miláčku, jestli mě posloucháš, já se ti strašně omlouvám, ale my to nemáme v playlistu. Ty jsi tady po mně žádala, že jsi chtěla naše písničky s kapelou. My jsme vydali před týdnem nový CDčko. Je to, můžete to samozřejmě vidět i na YouTube, holčičím našem. Vydali jsme album vlastně takový jako live session, který jsme naše písničky nahráli i s kapelou, aranže s kapelou. Za nás velmi povedený, nás to prostě strašně baví, už to nejsou ty malí děti, holky, ale odrostlí baby, už nejsme žádný princezny, ale zpíváme tam právě i rockový, už mi nevolej, rockovější, takový tvrdší, už mi nevolej, AC/DC to zas taky úplně není. Každopádně, Izzy, já se ti strašně omlouvám, nemáme to tady, takže to nemůže zaznít v éteru rádia, jak jsi to, jenom aby sis nemyslela, že ignoruju tvoje zprávy, neignoruju, moc se omlouvám. No a hlasovku poslala i Terka.
1: Ahoj, Kačenko, chtěla bych moc poprosit do zahraní písničky od Michaela Jacksona. Bylo by to opět pro moji kolegyni z práce, s kterou jsme na noční Elišku, pro Romču, pro Kubu, a nám to všem hezky utíká. A pro moji malou Elišku. Děkuju. Ahoj.
0: Tereza. Ahoj Teresko, ahoj, já tě zdravím. Tak Terka neřekla, jakou písničku. A já jsem tady narazila na písničku, která se jmenuje Will You Be There? A ta je z filmu Zachraňte Willyho. Takže, jestli máte ponurý podzim a nemáte úplně náladu, tak běžte a puste si tenhle ten film. To je taková hezká oddechovka a ta hudba od Michaela, to už jenom třešnička na tom dortu. To je prostě božský, hnedka první akordy a já mám úplně husí kůži.

0: Noční Jukebox.
1: Pokračujeme v hudbě dle vašeho výběru a tentokrát bude vybírat holka s krásným to jménem Jaruška. Ahoj Jaru, já tě zdravím.
2: Ahoj.
1: Já jsem říkala holka, protože my jsme prostě holky, ať nám kolik nám je, že jo? Že jo, no já naprosto s tebou souhlasím, je to takhle a prostě basta fidli. Tak Jaruško, máš krásné to jméno, co pak ti můžu zahrát?
2: Já bych poprosila tu Ludovickou.
1: Ano, od našeho šéfa, Origina. Ano, od Romana ano. Anděla.
2: Taky jsem chtěla jako hlavně i pro tebe trošku tě podpořit, že s tebou budu do rána vzhůru.
1: Ty jsi hodná, děkuju.
2: A hlavně pro všechny, kdo ještě musí prostě v noci pracovat.
1: A že nás je velká škála lidí. Já teda musím říct, že vlastně díky nočnímu vysílání tady na KISu jsem poznala strašně moc lidí, co pracuje v noci. A je to hrozná masa lidí. Jak člověk by si řekl, že většina spí. A ona to vůbec není pravda. Já bych řekla, že možná klidně i skoro až polovina fakt nespí. To je masakr, viď? Ty máš často, ty máš často noční nebo seš výjimečně v noci?
2: No, teď už mám často, dřív ne, když jsem jezdila Skandinávii, takže tam jsem spíš přes den jezdila, ale teď, že už jakoby jezdím jenom tady, tak mám hlavně noční.
1: Máš můj velký obdiv, mě to stačí jednou týdně, nebo potom ještě nějaká nočka s holkama na vystoupení a dostávám se z toho další 3 dny. Takže máš můj velký obdiv. Každopádně písnička, to je to nejmenší, co pro tebe můžu udělat, a ráda ti zahraju. Jaruško, krásnou noc a Roman Anděl pro tebe. Pa, ahoj. Čau, díky, ahoj.
3: Ludia, sadněte si rovno a budete jesť. Ho.

Tak Kysáci, tím, že jsem tady pouštěla terce Michaela Jacksona a vlastně vybrala jsem titulní píseň z filmu Zachraňte Willyho, tak mě to přivedlo na naší anketku, že bychom si vzájemně mohli vypomoct. Protože jsem říkala, že je tady podzim, teď jsem se koukala na počasí, má se to zkazit. Jako já vám nechci kazit noc, jo, nechci být tady nějaký nositel nehezkých zpráv, ale má se to prostě celý jako dvojbat. Takže má být ošklivo, má pršet. A co to znamená? To znamená, že si můžeme naprosto v klidu a bez výčitek lehnout pod deku, zachumlat se a pustit si nějaký dobrý film. A kam tím mířím? Krom Katky Čepelíkový, která nám tady na Kysu vždycky dává nějaké filmové tipy, tak bychom si mohli vypomoct a mohli bychom si ty tipy dát i mezi sebou. Na co se máme podívat, co jste viděli a je to dobrý. A já vykopávám, jo. Takže já jsem za poslední dobu, já teda nemám moc čas sledovat televizi, protože já jsem člověk, který jako úplně v klidu usne dřív, jak moje děti. V 9 hodin naprosto v klidu usnou moje děti, v 9:30 ještě buntoši, ale prostě já jsem tak unavená, že prostě já bych fakt mohla spát za prachy, takže ale teď jsem jeden film viděla a jmenoval se, byl na Netflixu a jmenoval se Doživotní šance, takže já vykopávám, Kysáci. Velmi, velmi doporučuji, hezký to film. Můžu prozradit jednu věc, ať jako abyste nebyli naštvaný, končí to happy endem, končí to hezky, jo? Takže Doživotní šance na Netflixu. A poprosím vás, aby vy jste nám tady dávali tipy. A můžou to být filmy, můžou to být seriály, můžou to být dokumenty, já jsem královna dokumentů, jo? A to včetně třeba Formule 1, to byste se divili, já mám prostě schlídlý fakt jako úplně i sportovní všechno. Takže filmy, dokumenty, seriály, prostě na tohle pošmourný počasí, který nás bohužel v následujících dnech čeká, sypte to sem a já to budu pouštět éterem a si takhle navzájem hezky vypomůžeme. My teďka pokračujeme v další hudbě tady na rádiu Kiss, teďka třeba s Catman John. Scatman's World.

0: Musím říct, že tuhle písničku mám strašně ráda, The Days od Sandro Cavazza, ta je taková, jak já vždycky říkám, jak je song nebo film, který vás nemůže ničím naštvat, tak tenhle song přesně patří k tomu. Já už vítám ve vysílání Rádia Kiss svého oblíbeného Romana z Mladé Boleslavy. Romane, ahoj, ahoj.
1: Zdraví tě moja zlatá Katka, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, my jsme si tady stačili chvilku mimo éter popovídat a postěžovat si vlastně, jak to máme všichni stejně, jak prostě ty naše děti nás jako nechtějí, ať už děti nebo vnoučata, prostě nechtějí poslouchat a jedou si to svoje. My jsme tady kysáci rozebírali, že moje děti vlastně včera, jako když to vezmu, že byla středa, tak včera měli všichni od 7, protože měli třídnický hodiny, aby tam vlastně rozebrali, jaký mají kolektiv, jak se k sobě chovají. Já jsem to na té speciální škole, my jsme to tenkrát vyučovali, jmenovalo se to sociální dovednosti a tam přesně bylo takový to sebehodnocování a i se tam třeba přišlo na něco, že někdo někoho jako něco trápilo, což si myslím, jako, že je fajn, že to ta škola zavedla, ale v 7 ráno. A moje děti prostě měly v 6 ráno vstávat. Já jsem teďka tady Romanovi vyprávila, že jsem svoji 11letou dceru předvečer ve 9:45 rvala do postele, ať kouká mazat spát, že pak nebude chtít v 6 ráno vstávat a že opravdu jsem jí v 6 ráno nemohla za boha dostat z postele, že byla úplně rozbitá a nechtěla vstávat. A oni se nedají říct, viď?
1: Ne, nedají, prosím tě pěkně, ale víš co, tak jistě, jak ty hovoríš. A teda si prestal. Ja tiež ráno prídem teraz aj z nočnej, jak to mám ja, prídem z nočnej, zobudím malého, lebo ešte žena tá ešte má čas stávať, tak jo, zobudím, hej, automaticky, hneď naspeedovaný, hneď automaticky chce jesť, chce toto, tamto, dobre, doberem to, oblečieme sa, ideme do škôlky a teraz príde koniec škôlky, prídem pre neho, kde to budeme delať a ja, no nič. Hovorím, dáme ťa na tanečnú. Tak sme ti ho dali na tanečnú. Hovorím, tam nech sa vyblázni. 5-ročný chlapec, hej? Na hodinu. Príde tam, vyblázni sa jedno druhým. Hovorím, dobre, aspoň chvíľku, aspoň pol hodinku, aspoň bude mať čas doma pre seba, alebo pre nás dvoch, hej? On nie, on ti do 8 večera, on je, jaké by bol naspeedovaný.
0: Áno, oni, ako kdyby proste niekde měli nejaký jako secret tabletky a nieco si zobali, protože človek, když to řeknu veľmi lidově, kolikrát fakt jako padá už na hubu, nemá energii, prostě to, a oni prostě, oni čapnou druhej dech v těch 7:30 a jedou od znova, já nevím, kde to, my jsme teda asi nebyli jiný, jo, ale oni prostě kolikrát jsou fakt jako neunavitelní. Kort můj syn, jo, on měl včera 3 zápasy, my jsme byli na turnaji hokejovým, měl 3 zápasy a pak ještě odpoledne trénink. Už jako přišel domů a fakt jako byl úplně hotovej. V 7 večer čapl druhej dech a on tam kvrdlal s tou hokejkou a s tím dřevěným míčkem s tou hokejkou, takže jaký bordel to asi dělalo. Já si myslela, že mi hlava upadne. Já říkám, nemůžeš být chvilku sticha. Ne. Prostě jako, mami, já potřebuji, víš, jako trénovat a tohle se říkám, pane bože, no. Já, oni, ale víš to, zas na druhou stranu těší mě, že je to všude stejný.
1: Úplně,
0: že v tom
1: úplně
0: nejsem
1: rovnaké.
0: Sama.
1: Úplně rovnaké, ale oni jsou len vtedy ticho, keď len spia, len vtedy.
0: Tak Romane, povídej, co budeme hrát?
1: Tak, prosím tě, dáme Erosa Ramazzottiho, pesničku jsme vybrali už.
0: Ano.
1: A bylo by to pro všetkých kysákov, všetkých, co jsou na nočných, všetkým dobrým ľuďom, pre teba, Katka.
0: Děkuji veľmi.
1: Všetci, čo ma poznajú vlastne, hej, aj zdravím Mira, čo teraz valí akurát do Nemecka s kamionom. Potom ešte raz sobie za Jablonca, pre svoju ženu, pre mojho štupla malého. Proste pre všetkých.
0: Dobře. Mám to tady nachystený. Ano.
1: Len v rýchlosti. A už koľkokrát, už verím tomu, že aj za druhých kysákov to poviem. Neviem, či vôbec tušíš, koľko z nás držíš nad vodou. Noc je dlhá, cesty prázdne. Byť tichý a potom sa ozveš ty. Tvoj hlas v nocnom džubokse. Nie si len moderátorka, speváčka. Si ten dôvod, prečo sa teším, keď padne tma a ja si môžem znova naladiť Kiss. Púšťaš pecky, ale ty najkrajšie. To najkrajšie vlastne, čo v tom rádiu hrá, si aj tak ty. Ďakujem
0: Ježiš
1: za každú
0: Maria, ja ďakujem
1: noc
0: krásne.
1: Tebou, tvoj verný kamarád Roman.
0: Moc ti děkuji, Ježíš, asi úplně dojatá. Moc děkuji, Romane. Tak teďka to nejmenší, co můžu udělat, je zahrát ti tvůj oblíbený song. Moc krát děkuji, velmi si vážím takhle krásných slov a budu se těšit zase příště. Romane, měj se krásně, ahoj, děkuji ti pěkně, děkuji, ahoj.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Koukám se, že my jsme dneska nějaký takový ukecaný, že ty jukeboxy jsou takový jako posunutý, že poslední povětšinou vysíláme kolem 50, ono už je 55 a my máme 5 minut sklus. No tak každopádně, poslední jukeboxové přání této hodinky ještě stíháme a prostor dostane Izzy.
2: Ahoj, to vůbec nevadí, že tam nemáte vaši rockovou verzi, tak mohli byste mi zahrát Na mě nečekej od Verony trochu na probuzení. Díky, čau.
1: Jasně, Izzy, mám to tady, tak jdeme na to. Verona!